do mě věl. Dva muži mladší pozdravil a starší žertem, co pak spěl a proč tu leží

Ona se smála, on držel to. GPS v hlavě, plný neřestí.

0: Dvora na country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

Mě přijeli vnoučátka, protože já bydlím v té veletržní ulici, tak já jsem je, tam je strašný frkér, teď než tam udělají nějaký přednosti, to tam pak bude ještě větší. Tak já ty děti vodím do Parku kultury a oddechu Julia Fučíka, protože tam, i když není Matějská pouť, i když to není příliš počasí na procházení se, vždycky je tam nějaká zapomenutá bouda, ty děti prostě koukají, nějaká atrakce, koupí mi vatu nebo tohle. A tak jsme tam tak vešli a mě prvně, co padlo do oka, tam byla bouda, tam bylo napsáno turecký med. A protože samozřejmě nemůžu se rovnat tady tatínkovi Lipskýmu, ale už jsem taky dědeček, tak dědečkovi rádi kecají, tak já hned, podívejte se děti. Turecký med povídám, že jo, a já když jsem byl malinký, tak to byl hlavní artikl, který já jsem vždycky na pouti si kupoval. My jsme penízku moc neměli, my vždycky za různý služby, když třeba přijeli letňáci, tak jsme tamhle se nosil kozí mlíko, až tam měli podvýživenou dcerušku, tenkrát se říkalo chudokrevnou, a tak nějaký ty penízky jsem vždycky dal takhle z těch darů dohromady, a když se mi to ještě nezdalo, tak jsem švihnul něco taky. A šel jsem na pouť a na pouti první, kdo mě padl do oka, vždycky tam stál, dneska se mu říká vančický celník nebo vančický Ruso, to byl malíř Svoboda. Dneska se jim říká naivisti, tenkrát říkali, že je blbec. Ten tam stál s těma obrázkama, nikdo si od něj nic nekoupil, dneska by to muzea by to koupili a vedle něj stál chlap, který byl přespolní a byl to prostě echt Turek. On byl od někud tamhle z Prštic, nebo já nevím odkud, ale měl takovýhle vousiska, měl fest ze Strakonic celý v bílým, před sebou měl takovou velikánskou hroudu tureckýho medu. To jsem říkal dětem, když jsme šli tam k tomu tureckýho medu v Parku kultury a oddechu. Povídám, a měl tam dvě velikosti side papíru, protože prodával za 25 a za 50. A měl sekáček a jak jste položili minci, věděl, kolik uhodilo, vzal buď větší nebo menší papír a sek na jedno seknutí, aniž se jedinkrát amputoval. To jsem si dával bakán. Vždycky. No. A pak jsem šel, tam byly necky a tam nějaký chlap, tenkrát životy elektřině jsme toho moc nevěděli, tam měl induktor patrně, tam bylo napsáno, za korunu vem si pět. Tak já jsem hledal korunu, pak já jsem měl rychle, já mi myslel velice rychle na tyhle ty věci, jak zbohatnout. Furt jsem viděl toho Edisona, on přežárovku, já přes necky jsem si řekl zbohatnout. Položil jsem svoji poctivou korunu, strčil jsem ruku na tý vody. Už jsem měl strašnou klepotici, tu pěti korunu nikdo nemohl vytáhnout. Ale co vám budu povídat, já byl blbý dítě, ale tam byli vzdělanci, kteří chtěli v té vodě prostě si pomoct k majetku. Řekl jsem si, už to nikdy neudělám, příští rok jsem si řekl, co když tentokrát se mi to povede korunu a zase jsem přišel o korunu. No a pak už jsem to moc neměl, tam byla nějaká bouda, tam bylo napsáno, takhle jste se ještě nezasmáli, tam jsem přišel, tam ani se nesnažili, ukradli mě zbytek peněz a vyhodili mě. Rok co rok jsem si říkal, nebudu, prohlídnu si nejdřív pout, pak se rozhodnu, co komu koupím, jenomže my s Kostelkou máme takový povahy, že my když máme v kapsi 5 korun, chováme se na 50 okamžitě. Byl jsem bez peněz a jediný štěstí bylo, že tam z naší ulice paní Prudíková prodávala kvašný okurky. Dědek to už vždycky ráno, studený ze síně, v takovým tom, v ty kádi přivez na trakaři a ona vždycky tam stála takhle, že jo, a my už neměli penízky, tak tam těch zájemců byla spousta, paní Prudíková, dala byste nám trošku láku z okurku. My už nemáme peníze po tom tureckým medu, že jo, nám to bylo... A ona vždycky, počkejte, jak obsloužím a dělala velice hbitě takovou tu, ten kornout, že jo, a dala do toho lák, tam byl koprce, jídno, všecko možný. Takže jsme měli vystaráno, vždycky jsme tu pouť končili zdarma u toho, jenže oni měli nějak na starý kolena dítě, což v obyčejně, když mají starý rodiče dítě, to nějaký genius, tohle byl blbec. A ještě nepřející. On neměl pořád ještě mluvit a už nám tuhle tu radost vzal z toho lát, protože jednou jsme nám přišli a já pan paní Brudíkovi, ona říká, jo, počkej, nalídá nám a ten kluk počká, až se napijem, povídá, se vám divím, že to pijete, dědě do toho chodí chcát. To bylo hrozný. Všimněte si, že to bylo batole, že neuměl říct ani dědek, řekl dedek. Ale tamto druhý, aby jsme to jeho nepřeslechli. Já to okamžitě odložil, ale víte, že už tam mezi náma se našli hamouni, který taky se zarazili, ale pak chrastali dál, já v tom toho dětka necítím. No a teď ale tohle jsem už nevyprávěl těm svým vnoučkům, to už říkám jenom vám tady, pač vím, že se to neroznese o tu. Došli jsme k tomu k stánku, kde byl prostě ten normální zaměstnanec z Parku kultury nebo nějakého drobného zboží. Já pám, děti máme smůlu, turecké medy vyprodaný, on povídá, to byste tomu dal, co je tohleto? A pám, to je nějaký holicí mídlo. To je jako z Albánie holicí mídlo, že ještě přejou těm
Zabalený on pár, tam napsáno turecké media. Pám, jo, pane, to už jsem si koupil teď v poslední době takové věci, že tam bylo napsáno něco jiného, než co jsem tam byl. A on povídá, no nemůžu si pomoct, já to jen prodávám. Já, pan, tohle vám děti nekoupil. Oni, a dědinku, kup nám to a tohle, teď podám, tak já si řeknu. Tak dobře, ovšem, dovolte takový malý ponaučení, povídám. Tady u Martinka je to úplně lhostejný, ten s tím může dělat, co chce, až má ještě mléční zoubky, tomu narostou nový. Ale Zdeníčko, ty už máš stálý zoubky, musíš si dát pozor, když ti ulomí se nebo vypadne zoubek, už ti nenaroste. A teď jako správný dědek instruktor, povídám, podívej se, žádný nějaký tahání, hryzání, rozbalil jsem, to vypadalo skutečně jak mejdlo. Olíci, jako jak byly ty špalky, jo. Pán, takhle to uchop, kousni a špičák je v hajzlu.

0: všem od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.
1: Zpráva z tisku. Obě delegace položily pak věnce na hrob neznámého vojína. A co na to neznámý vojín?

Marně jsem se pokoušel svou ženu přesvědčit, že městská záře mě vůbec nebaví. Teď chápu, že bez těch světel snad nedokáže žít.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha,

Loužičky. Říkejte si, co chcete, ale loužičky jsou jedním z nejkrásnějších projevů jara. Ať jsou to loužičky po sněhu nebo po dešti. Jen se na ně jděte podívat do parku, jak se vesele provalují uprostřed cest a cestiček a vychutnejte lesk jejich střípků do syta. Jsou loužičky, nad kterými se radujeme, a jsou louže, nad kterými pronášíme šťavnaté průpovídky. Ty první jsou malé, roztomilé a hravé jako koťata. Žijí na vysychajících asfaltových cestičkách v parcích a bývají jen o málo větší než talířky. Když jdeme okolo nich, říkáme, vida, jak ty loužičky rychle vysychají. Maminky do nich s oblibou vyjíždějí kočárky a tisknou za sebou po zemi dlouhé vzorkované pruhy. Děcka s obzvláštní radostí do nich lezou a čvachtají se nalakovanými botičkami, ale maminky zůstávají celkem klidné, protože v takové loužičce není ani na prst vody a není proto obavy, že by hra mohla skončit zničením nažehlených šatečků. Vrabcům a ostatnímu ptactvu slouží jako vana nebo jako výčep, podle potřeby. Často v nich nalézáme růžovoučké žížaly, kterým slouží asi k podobnému účelu. V celku je možno říci, že taková loužička je neškodná a je vlastně pokládána za okrasu parku. Jakýmsi přechodem mezi ní a druhou skupinou je kaluš, také nikterak škodlivá a typická hlavně svým básnickým pojmenováním. Postrachem obyvatelů měst a vesnic jsou louže. Jsou příznačné tím, že se objevují ponejvíce až večer a svými záškodnickými sklony nadělají mnoho nesnází. Z nenadání přepadají večerní chodce a s odporným žbluňknutím naslouchají jeho kledbám. Útočí však i za dne spod kol automobilů a plíží se do cesty hlavně čtoucím a přemýšlejícím osobám. S oblibou napadají lidi svátečně oblečené a spěchající do divadel nebo koncertních síní. S neutuchajícím nadšením se pletou pod nohy dívkám s bílými punčoškami a cyklistům s koli bez blatníků. Najdete je všude tam, kde je nečekáte. Proto pozor, pozor. Kapitolou samou pro sebe jsou příkopy naplněné vodou, které se však již jen zřídka kdy vyskytují, většinou na venkově a pouze o silvestrovské noci. V turistickém slengu však najdeme výraz louže také pro jezera, na kterých turisté tábořili a kde zažili vzrušující příhody. Obyčejně nad takovými loužemi slézaly mohutné skály, zvláště v Alpách, kde se jim na převislé stěně třeba začalo rozplétat lano, ale svou ducha přítomností a nadlidským úsilím unikly strašnému osudu. Opravdová louže také dala vzniknout jednomu výtečnému výrobku, který se jmenoval dřevolit. Byl pro ucpávání tekoucích necek, jak bylo patrno z reklamního obrázku, na kterém jsme viděli objemnou pradlenu, hněvivě pozorující vodu unikající z necek tak mocně, že jí je až po kotníky. Jakýsi strýc s vykasanými rukávy a nohavicemi doplňoval tento výtvor, který hrdě křičel do světa, že by se to nikdy nestalo, kdyby měli po ruce dřevolit. Z galerie výrazů nám chybí ještě veliká louže. Na jejímž druhém břehu se kopalo zlato, tak jako u nás brambory. Zlato, které lákalo naše dědečky k cestě do země pokroku a neomezených možností.
Ostatně nač se rozjíždět tak daleko, když nám stačí obyčejná lužna, kterou jsem bohužel viděl jen jednou v životě, a to ještě z vlaku. Z tohoto názvu vidíme, že louže měly vliv i na pojmenování různých míst, jako ještě Lužec, potom ulice Lužánka, Loužek, Záluží a v Podluží. Tyto mokré děti nebe mají silného zastánce v boxeru Lužanském. A myslím, že i pradědeček našeho dnes nejlepšího sprintéra Lázničky měl při vzniku svého jména mnohem více společného s Loužičkou než s nynějším zmodernizovaným jménem. Chcete-li hledat dál, pak najdete ve slovníku jistě sloveso vyloužiti. Jehož středem je sice také louž, ale jinak s ní souvisí jen málo. Vůbec s ní nesouvisí dloužiti a ploužiti. Ani když někdo slouží, nemá slouží nic společného. Ale to vše jsou jen dohady. A proto se vraťme raději k tomuto opravdu mokrému plácku a pro poslední příklad si zajdeme do lidského soukromí. Když jsem byl před 3 roky na návštěvě u novomanželů, přinesl jsem sebou úhledný balíček. Byl v něm dáreček pro novorozenou dívku, která ten den dovršila prvý týden svého dlouhého života. Ve chvíli, kdy se probouzela z nekonečného spánku a mladá paní jí slavnostně odhalovala splen jako pomník lidské dokonalosti, vydechla ta paní nadšeně. Franto, pojď se podívat, jak je ta naše Miluška hodná. A co jsem spatřil pod nastávající kráskou? Hádejte. Maličkou loužičku rodinného nebe. Když jsem však přijel za rok opět, byl již tento zjev provázen hubováním a za dalších 12 měsíců se při tomto úkazu stala hodná Miluška obětí čertovské metly. Ale na omluvu je nutno dodat, že se to stalo následkem příchodu kominíka. No, a teď řekněte sami. Není i v těch obyčejných loužičkách kousek pojem.

ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

co stránka, kousek víkend, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek, party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten se

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Čarodějka chvějka, která se touhou po vdávání chvěje, dosud prý nepotkala čaroděje koloděje. Ten žije v lesním podzemí, sám, jako krtek. A dokonce ho neobjevil ani Václav Čtvrtek. A protože znám čarodějku chvějku i její spády, řekl jsem si, byl by pokoj, kdybych je dal dohromady. Možná, že o ní neví a mé rady si bude cenit. Konečně, každý chlap se dřív či později chce ženit. Potkal jsem ho v lese, právě si nesl hřib. Zasmál se, čarodějka chvějka, to není můj typ. Ta řeč, kterou užívá, když zaklíná, mým uším divně zní, vždyť je to čarodějština. Jsem taky čaroděj a vyznám se ve všech krajích, jenomže dobře vím, že žiju v českých krajích. Tak místo hadů sbírám v lese dříví před zimou a potom u kamen se bavím kouzly s češtinou. Například, jestliže mladá žena je mladice, pak silná musí být silnice. Když se brání, bránice, a když je rovná, rovnice. A jestliže mnoho soch je sousoší, pak tedy mnoho žen je soužení. A to není všechno, znám toho více. Ženský rod vzniká třeba koncovkou ice. Od slova krab je do krabice, od slova had hadice, od berana beranice, z čepu je čepice, ze slepce slepice, z jalovce jalovice, z palce palice, ze slunečníku slunečnice, rovník rovnice, poledník polednice, ručník ručnice, oběžník oběžnice a zimník zimnice. Jo, jo, málo kdo se v tom vyzná jako já. Ženský rod vzniká i koncovkou a. Kos kosa, patron patrona, rým rýma, váh váha, nor nora, lup lupa, kýl kýla, vír víra. Když člověk přemýšlí, hned všechno jde. I třeba pohrát si s příponou E. Mandl mandle, vůl vůle, brusel brusle, datel datle. Řekl jsem, mluvíš jako učebnice, jenomže koncovky nejsou jen E, A a I, C. Co takhle rošťák a roštěnka? Chvíli přemýšlel, nabral sila, pak mě lavinou slov zavalil. Kopr kopretina, mandarin mandarinka, herec herka, růženec růženka, jedlík jedle, orient orientace, duch duchna, stud studna, pes psina. Vdova ponorový je ponorka, početníkovi početnice, manželka kata je katka a jejich děti kaťata. A potom málo kdo má zdání o časování a skloňování. Jablko, tyblko, onblko, myblko, vyblko, oniblko. Fibich, fibis, fibi, fibichom, fibiste, fibi. Země koule, z tebe koule, z něho koule, z nás koule, z vás koule, z nich koule. Město, tobě sto, jemu sto, nám sto, vám sto, jim sto. A pokud ti to něco říká, v češtině je i matematika. Například netopír je brutopír minus starapír. 100 žár je 200 žár dělený dvěma, nebo 30 žár krát 2 plus 40 žár. 100 dola je 20 dola na druhou minus 300 dola. Třinec je osminec bez pětince a sedmikráska polovina 14 krásky. Tak to by snad stačilo. Víc už ti pro dnešek nepovím a s těmi slovy se chystal zmizet za křovým. V té chvíli zaslechl jsem z hloubi lesa cupy cupidu a čarodějka chvějka stála tam, co starý dub. Povídá, čaroděj koloděj, tak já nejsem tvůj typ. Čaruj si jak chceš, já to stejně umím líp. Marně se pokoušíš schovávat za tou houštinou. Teď si nepomůžeš ani kouzly s češtinou. Udělám a další do sbírky. Další do sbírky.

vlastních strání si má výlo z polních cest. I když víly už se dávno nenosí, jako len tvé vlasy září, jako pírko dáš se nést. Spádeš s ránem, vstáváš s

usmíváš, světlo dálek v očích máš. A tak mi řekni, o čem sníš. Jsi má víla, to už víš. Jsi má láska z lesklých filmů, jsi má láska z krásných snů. I když nevím, zda mi vůbec rozumíš. Mám rád vůni ze tvých vlasů, mám rád chuť tvých drobných rtů. I když líbat

polož hlavu na polštář, ať ti pusu můžu dát. Jsi má láska, mám tě rád. Jsi můj důvod, proč jsem vzhůru, i když dávno měl bych spát. Ty však pokaždé mě vyrušíš, pořád chceš, abych ti zpíval, pořád chceš mi polštář brát. Dobře víš, že se to nesluší, já ti zpívám, ale oči se mi klíží a jen to, že mě si přeju, ať už spíš, ať je snem.

jak huragán, jako huragán. Žhavé slunce řeže pramenou, každý paprsek má tisíc hran, se svým stádem pustou zemí leží.

zvedá, kde by ze všech stran. Stovky kopit pustou zemí letí, jako uragán. Písek v dartech, písek v

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Žil kdys kdes chlap. Dá se říct též muž, či kmán. Já ho zvu chlap. Nu a on krat ten chlap. Krat co moh a kde moh. Zvlášť, když měl hlad. Byl den jak květ, pták pěl, klas zrál a nad vším jas. Jen hvost se tměl tam, kde spal chlap. Spal den a noc, neb pil jak dán. Když jim třás chlad, vstal a chtěl jít dál, leč měl hlad, jedby. A pil, spíš pil, jen mít zač. Měl ret jak trout. Když se dá jít na lup, i když je den, tak šel. Jde, až zří plot a na něm čte, je tu zlý pes. Zlý pes. A to se mám bát? No, to snad ne. A just tam šel krást. Leč pes tam byl a zlý. A jak? Jak děs? Jen se chlap vkrat, už tu byl pes a vil. Pán sic spal, leč pes vil a rval čím dál tím víc, až pán vstal a vzal si zbraň. Vem si ho, drž ho, jen mu dej, křik. Zběh a ryk, chlap chce pryč, je tu však pes i pán, je to už kmet. A řve, já ti dám u nás krást. A kmet se rve, jak kdys, když byl mlád. Leč chlap je mlád dnes a dnes má víc sil. Kmet už je mdlý, chlap na něj klek a chce ho být, když tu zlý pes se zved a chňap. Chlap má prst pryč. Než pes spolk prst, než kmet se vzmoch, chlap skrz sklep jde ven. Tam, co je vchod, je schod a u něj hůl, spíš kýj. Kmet se chtěl prát, leč kýj je kýj a chlap byl ze všech sil, až kmet pad. Pes se rval dál. Rval dlaň i pěst a teď chce rvát chřtán. Chlap, pot a krev má naspěch. Děd si spad, leč teď zas na dvůr vběh vnuk. Spíš hoch než muž. A chce znát, kdo to tu chtěl krát a kde je náš děd? To už chlap byl přes dvůr tam, co je stáj. A přes plot jde kůň a na něm chlap. Vnuk sách níž než je bok tam, kde měl kolt. A jak stisk, kolt štěk, bang, bang. Chlap jek a kuň se vzpěl, leč jde zas dál. Děd vstal, je živ a zdrav, jen chlap je pryč a s ním i kůň. V tom vnuk křik, hleď! A jak to řek, tam, co je brod, kůň stál a třás se. Pak se hnal dál, zas stál, pak pad. Chlap je pod ním. Teď však se zved a dal se v běh tam, co je hvost. Chce se v něm skrýt, jen ho nech. Řekl děd, kdo zná líp kraj, kdo z nás tu rost? Teď bych chtěl lok, jak pes chce kost. Vnuk mu dal džin. Vem psa a kyj a pojď, řekl děd a mlask. Dej si též hlt. Vnuk písk na psa a šli. Chlap si sedl pod strom. Kůň mu zdech. Pes si vzal prst a ten kolt, co po něm šlech jak blesk. Mu z plic vzal dech, je bled, je sláb, je sám, má strach. Klek, chtěl vstát, leč spad zpět na strom a popni se sves na zem. Les jak plas, rval mech i vřes jak táh, trup opít dál. Už ví, že je zle. Zrak se mu tmí a sluch mu stich. Chce však pryč tam... Tam, kde je svět a kde je jas, ne tma, přec, kde je tma, je smrť. Teď ještě ne, chce se mi spát, jen noc a den a noc, zas budu fit. Pes štěk. A po něm hned hlas, rek, čul krev, běž za ním. Kam štve, křik hoch, tam za ten dub. A tam ten chlap byl. Pes nad ním stál, pak hoch, pak chmet. To je on, řekl kmet a vzdech. Ty jsi mu dal. Proč u nás krat? Co když měl hlad? Co když chtěl jíst? Ten znal než pít, ten vrah. On ví už svý, tak nač ten hněv. Pojď. A co s ním? Už nic.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

Jo, vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ. A barva stejno kroje mě hřála na těle. Jo, vzduch byl plnej boje a byl...

divnej pocit zvláštní, že zas půjdu k pánu. Jako první v řadě pamatuju hůně, olivový háje, skály, horský tůně, galéry a vlny, vyšívaný plachty. Dneska v těchto místech potví jenom jak ty. Šíp mi kouká z boku, konec už se blíží, druhá šance je tu, myslím, bez obtíží. Vojska z kříži jedou na východě cestu, poznám jenom trochu k velikýmu městu. Tělo k zemi padá, už je to tu zase, odbočil jsem kousek vyznačený trase. Bolest, kterou cítím, za chviličku zmizí, daleko má paní v téhle zemi cizí.

0: Country Rádio. Nejvíc country a české muziky. Country Rádio.
1: Byli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v báru se končí. Konec konců, zkusit se to dát.

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada, haha, možná můžete být rád.

Jen já vím, co na Yukonu drželo mě na nohou, když jsem hledal zlatý písek jenom s pánví ubohou. Jen já vím, co na Yukonu nechalo mě žít, že jsem každej večer

Jen já vím, proč teď se vracím, krajem jenž se zelená, ačkoliv mám plno prachu, přesou se mi kolena. Jen já vím, co v Alabamě nenechá mě žít, jestli budu dneska

Víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s tremskou písní. A nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country.

snad ani teď úplně nevěří. Tam na drobí, kde se dával jsem s tebou,

Večer mi do pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná

k vám okna, něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

0: tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura stydila. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bralo jí to na stranu, asi jí tížilo, že jaro nedělá.
1: Country počasí.
2: Dnes máme zpočátku oblačno, s doznívajícím deštěm postupně bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 27, na horách naměříme kolem 15 stupňů.
3: S Bohem, lásko, nech mě jít.
1: Vzpomínky.
4: My partu měli.

0: Tatry Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Víc času online v prázdninovém režimu může podle oslovených psychologů u dětí a dospívajících zvyšovat riziko vzniku úzkostí a pocitu méněcenosti, prohloubit pocit osamělosti a závislosti na online světě. Podle psychologů mohou také děti víc experimentovat a hledat rizikovější obsah. Zákazy a rodičovská kontrola přitom nemusí stačit. Nejdůležitější je podle odborníků komunikace, společné sdílení zážitků z online světa a hlavně společné aktivity. Pohádkové Krkonoše, tak se jmenuje speciální dětský průvodce po nejvyšších českých horách. Malé turisty vezme na Sněžku, Lysou horu, Čertovu nebo Luční horu. Svazek krkonošských měst a obcí v něm nabízí přes 40 rodinných výletů plných her, dobrodružství a objevování přírody a skrytých příběhů a také odměn pro malé turisty. Průvodce je k dostání třeba v infocentru ve Vrchlabí. Ústí nad Labem budou mít mamuta.
2: Socha mamuta v životní velikosti má v dohledné době vyrůst v Ústí nad Labem. Sochu inspirovanou nedávnými nálezy z pravěku při stavbě justičního paláce na Bukově vytvoří specialista na Schrott Art. Dílo, které bude stát před krajským úřadem v Ústí, přijde na 2 miliony korun.
1: Jak to bude s gimplem v Nymburku, to zjistil Luboš Dvořák.
3: Boj o nymburský gimpl vyhráli domácí, tedy zatím. Záměr krajského úřadu zrušit jednu ze dvou osmiletých tříd na nymburském gymnáziu ve prospěch posílení čtyřletého oboru se neuskuteční. Kraj po jednání s ministrem a také po protestech nymburských učitelů, studentů, rodičů i vedení radnice od záměru ustoupil. Luboš Dvořák, Nymburk.
0: Sport.
1: Posilu do ofenzivních řad hlásí hokejový Litvínov. Po 9 sezónách strávených zámořské NHL se do české extraligy vrací David Kempf. 31-letý mistr světa z roku 2024 podepsal s Chemiky 3-letý kontrakt. A aby dobrých zpráv nebylo málo, hvězdní útočníci bratři Ondřej a David Kašovi prodloužili s Litvínovem smlouvu, a to až do roku 2029. To byly zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
4: Medicine man

0: Michal Tučný, Medicinman, krásná písnička, která nám otevřela středeční vysílání Country Rádia. Já ještě přiblížím čas, 6 hodin a 9 minut. Kačko, přeji ti dobré ráno.
1: Hezké dobré ráno vám všem, milí posluchači, i tobě, Vláďo. Já vždycky, když slyším tuhletu písničku nebo vidím, jak je tady napsáno Medicine Man, tak si vždycky představím Medicine Ball.
0: A teď jsem to chtěl říct, ano.
1: Přesně vždycky ten těžký kožený míč, vlastně já vůbec nevím, k čemu to sloužilo, co se s ním dělalo vůbec.
0: Cvičilo se s ním v tělocvičení, já si to pamatuju. Snažili jsme se ho zvednout a opravdu to moc nešlo, protože to byly velmi těžké, objemné míče. Neforemné, nedalo se s ním ani házet. Teď mi napadá,
1: to nebyl míč na házení, no to bylo na nějaké přenášení.
0: Když
1: podle mě
0: do toho kopla, tak ti stejně jako otekl palec u nohy, že jo? Takže v podstatě
1: nebylo.
0: Na nic. Jako.
1: Ne, já si myslím, že to je prostě dneska takhle fungují jakoby jiné přístroje, nebo jak to říci, jiné náčiní, prostě třeba v posilovně. Je to k posilování a k nějakým rozvoji, jako nějaký explozivní síly, tým, jako že ty s tím třeba hodíš o zem. Víš, tak takhle se prostě
0: probouráš se do kotelny ke školníkovi. Jasně, z tělocvičny.
1: Tak to není cvičební nástroj samozřejmě na doma, ale jestli teďka třeba cvičíte s medicinbalem, tak teda jako klobouk dolů, jste dobří.
0: No to v každém případě, a pokud jste medicinmani, tak se určitě postaráte o to, aby vašemu okolí dnes bylo dobře, a pak, když má někdo nějakou neduhu, tak ho můžete zásobit nějakou medikací. My vás nebudeme zásobit léky, ale krásnou muzikou, která vás určitě, byť se vám třeba takhle po ránu nechce vstávat, na ty nohy postaví.
1: Určitě, tak někoho třeba i vyléčí, že jo, co my víme. Alan Jackson a taky Martina McBride, bude i Valda Matuška v našem vysílání 8. července na středu, kdy svůj svátek slaví Nora.
0: No a Vládě s Kačkou přeji dobré ráno. Can't keep us apart, and there's too much love in

0: Pojď se mnou, lásko má, a vám se nikam nechce, že jo? Tak no, zůstaňte sedět.
1: Ano, zůstaňte pěkně doma a teďka v tento čas v 6:17 se dovíte, jak to vypadá. Tak trošku jako náznakově s počasím a ještě tu máme jednu aktualitu z dopravy.
0: Tak jestli doma nejste a teď jsme vám řekli, zůstaňte doma, tak prostě řekněte šéfovi, prosím vás, já musím domů.
1: Ano, říkali to na country.
0: Přesně, říkali to na country rádio, já si musím jít domů sednout a poslechnout si počasí. Tak prosím vás, až tam budete doma, tak nám dejte vědět a my začneme. Co? Už jste doma?
1: Tak začneme teď.
0: Teď, tak dobře. Musíte už být doma prostě, museli jste to stihnout. Tak teploty v tuto chvíli po venku docela příjemné, musím říct, že kolem 18 stupňů Celsia, jižní Morava zase prostě vyhrává 21.
1: Ano, D8 je tady aktuální informace z Ústí směrem do Prahy, kousek před Lovosicemi na 49,5 kilometru je blokovaný pravý jízdní pruh, zůstalo tam dopravní značení po noční dopravní nehodě. Tak ať do toho nevědete, zatím se v tuto chvíli, než to odklidí, jede plynule.
0: Zatím nikomu nechybí. Až někomu začne chybět, ano. Tak si myslím, že bude všechno vyřešeno.
1: Tak téma lásky je předmětem našeho ranního vysílání, protože před chvilkou tu bylo Pojď se mnou, lásko, máte něco od lásce od Pavla Dobeše.
0: V 6:18.
2: Za ledovou horou a černými lesy je stříbrná řeka a za ní kdesi stojí domek bez adresy a bez dechu.

0: Jak bylo, je a bude.
1: Dívám se do mysliveckého kalendáře, odkud jsem vyčetla, že dneska nám sluníčko prostě vstalo v 5 hodin. Mělo to jednoduché s tím budíkem nařídit 5:00. No a zapadat nám bude v 21 hodin a 9 minut.
2: 8,6 stupňů Celsia nejchladněji bylo v Klementinu naměřeno v roce 1964. 37,6 stupňů Celsia pro změnu v roce 1957. Jaké jsou vyhlídky na dnešní den, řekneme si za chviličku. Teď to po venku vypadá jak?
1: Teď je po venku pro někoho zima, že? Ten, kdo je zvyklý na vysoké teploty, a pro někoho příjemně. Někde sem tam prší, tak na to jenom opatrně, tedy pozor, samozřejmě klouže to na silnicích a taky by to chtělo možná nějaký ten deštník, teploty mezi 15 a 18 stupni.
2: No a ty teploty vystoupají na nějakých 20 až 25 na jihu Moravy, 27 stupňů Celsia, a pokud se budete pohybovat v nadmořské výšce nad 1000 metrů, tak se trošku přioblečte, protože tam bude kolem 15.
1: No ale mělo by být polojasno, ano, až jasno, takže celkem příjemný den nás čeká, konečně se bude moci v pohodě dýchat. Při čtvrtku ale už bude zase oblačno až polojasno, nejvyšší denní teploty 22 až 26.
2: Kolik žita narostlo do svatého Kiliána, tolik už ostane. Jediná pranostika, která se vztahuje k 8. červenci.
1: Nebyli červen dostatečně deštivý, dodá vodu až červenec a přidá ještě mnohé bouře.
2: Tolik informace o počasí, teď nějaká muzika ve vysílání Country Rádia.
1: Beyoncé, Texas Hold'em.

0: S Country rádiem na cestách.
1: 6 hodin, 30 minut, ještě než tu budou zprávy a počasí s Tomášem Adamcem, tak se pojďme podívat na dopravu. Začínáme dopravní nehodou, která se stala v Třinci, v ulici Družstevní. Další dopravní nehoda je hlášena z ulice Pražské, což je v Písku. No a hovorilo se také v Břeclavi na silnici 55. Co nám nabízí dlouhodobé, krátkodobé vlakové výluky? Františkovy lázně, hranice v Čechách, anebo také hranice Tábor. Tady se nasvazete až do 20. srpna. Tolik ve stručnosti doprava, za chviličku počasí zprávy, jak bylo řečeno, a také se podíváme do kalendáře. Šťastnou cestu a hezké ráno.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. V Česku je nedostatek krmiv pro hospodářská zvířata. Může za to sucho. Méně je například sena nebo slámy, která se používá ke krmení skotu, ale také jako podestýlka pro drůbež. Druhá seč by podle odborníků mohla být po deštích lepší. Více než 1,3 miliardy korun na investice do vodohospodářské infrastruktury uvolňuje Ministerstvo životního prostředí z operačního programu Životní prostředí. Příjem žádostí potrvá do 31. března příštího roku. Hraní her o přestávkách nebo sledování sociálních sítí během vyučování by mohlo být pro české školáky brzy minulostí. Premiér Andrej Babiš společně s ministrem školství Robertem Plagou předložili návrh zákona, který by od září příštího roku plošně dětem zakázal telefony, a to dokonce i v jídelnách. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude polojasno až jasno s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 27 stupňů Celsia. Na horách by mělo být kolem 15 stupňů. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Dneska je v kalendáři Nora. Prosím vás, Nora s velkým N, jako
2: samozřejmě. Nemyslíš, že liščí třeba?
1: Ne, určitě ne. Nora s velkým N, to znamená, že všechny dámy s tímto jménem dneska oslavují svůj svátek a my se podíváme na historii tohoto jména. Jde samozřejmě o ženské jméno, rodné jméno, vzniklé s několika různými cestami. Zdrobnělina okcitánského jména Eleonora, jehož původ je nejasný, a může jít také o zdrobnělinu anglického a irského jména Honora, které vychází z latinského honoria a to je zase ženská podoba mužského jména Honorius, jo? Takže buď Eleonora nebo Honoria, z toho vznikla Nora, což si myslím, že je takové nejjednodušší, nejkratší, nejsrozumitelnější. V Česku se jméno poměrně oblíbilo zejména v roce 2016 a domácími podobami tohoto jména jsou Norka, Norinka, Noruš, Noruška nebo Norena.
2: Mně se hodně líbí ta zrobnělina, jak si prezentovala Norka, což znamená, že nemusí být zrovna z tohoto sovérského státu, ale je to samozřejmě zdrobnělina tohoto jména, ale i když třeba v Norsku jsou nějaké norky, tak tam jsou samé norky vlastně, ať se jmenují jakkoliv.
1: Tam jsou i norci,
2: no,
1: podle mě.
2: Norci, přesně. Tak zdravíme i do Norska. Jak to vypadá s dalším jménem? Tím jménem je Kilián, jedná se o jméno keltského původu. Dalšími variantami jsou třeba Kili, Kiliánek nebo Kilien, irsky také Cilien. Patrně toto jméno vzniklo z keltského Gil Eon, což se vykládá jako mnich, případně jako malý bojovník. Takže když je někdo malý, může se jmenovat Kilián, ale zase bude zdatným bojovníkem.
1: Tak. Určitě. Mrkneme se i do dneška, tedy do 8. července, protože dneska podle vlastně keltského kalendáře začíná měsíc Cesmíny Tine, což v keltské tradici symbolizuje nějakou vnitřní sílu, ochranu, rovnováhu a vytrvalost. A tohleto období Keltové vnímali jako období zralosti, sklizně a přípravy na horší časy, takže v tuto chvíli bychom měli v podstatě pobrat, co na zahrádce máme a uchovat to na horší časy.
2: Není také cesmína, mě napadá nějaká rostlina nebo něco, co se jí?
1: Já mám pocit, že to je strom.
2: Cesmína.
1: Tak
2: no,
1: uvidíme.
2: Dobře, když tak nám napište, zavolejte.
1: Je to nějaký keř, hele, je to nějaký keř s takovými červenými bobulkami.
2: Jihoafrická republika, tak tady oslavují Den rodiny.
1: No, tak můžete oslavovat taky, jestli chcete 8. července. Za chvilku Paul Simon a taky Art Garfunkel v našem vysílání.

0: Kamarádi táborových ohňů, a to byla písnička, která se jmenuje Bessie. Tak máme 7:15, posloucháte Country Radio a my si řekneme, jak to vypadá v tuto chvíli na silnicích. Komplikace čekejte, ať už na severu Prahy, kde se nám to trošku komplikuje, nebo na 38. z Jihlavy do Havlíčkova Brodu, i tam se nám to začalo pěkně štosovat. A to jsme si mysleli, že jsou prázdniny a že to bude všude paráda.
1: Tak ono je to o něco lepší, než samozřejmě v těch vypjatých měsících během celého roku, ale přesto přeze všechno i navzdory tomu ty komplikace mohou nastat. Komplikace určitě nebudou stan počasí, když se tak díváme tady na mapu České republiky. Krásné sluníčko s teplotami od 10 do 15 je v severních Čechách pro změnu 18 stupňů, ale zataženo nám hlásí obloha z jiho západních Čech. Jak to vypadá kolem Brna, tak tady už atakují teploty 20, no a v Pardubicích ku příkladu je 15 stupňů a jasno. Během dne by se ty teploty měly vyšplhat až na nějakých 25 stupňů Celsia.
0: No takže parádní počasí, třeba máte volno a využijete toho. Teď vám pustíme Nezmary, dáme si Bodláky ve vlasech.
1: Krásné ráno přeje Kačka s Vláďou.

0: Písnička k probouzení na Country Rádiu.
1: Tak teď v 6 hodin a 50 minut máme tady jednu prosbu. Chceme požádat o narozeninový budíček, ale ne takový ten budíček, jak vám zazvoní, zadrnčí ten prostě
2: příjemný
1: budík,
2: budíček,
1: ale tohle bude fakt jako příjemné.
2: Už díky písničce, která samozřejmě tady připravená je. Ovšem ještě, než se k té písni dostaneme, což je ta příjemná stránka věci, tak to méně příjemné.
3: Uplová, prosím.
1: Dobré ráno, zdraví vás z Country Rádia Katka s Vláďou. Hezký den.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, vy jste měla narozky nedávno, je to tak?
3: Babička.
2: Jo, babička.
1: Jo, babička, aha. Jo. A vy jste neměla narozeniny?
3: Ne, já budu mít teprve 17.7.
1: No tak vidíte, tak to je asi dopředu. Na vás někdo myslí. My právě nevíme, kdy přesně je máte, jenom víme, že prostě ty narozeniny v tomto období nějak máte. Někdo na vás myslí. Jsou to přátelé z osady, kteří by vám u nás chtěli nechat zahrát písničku.
2: No, jenom se zeptám, jste Kristýnka nebo ne?
3: Ano.
2: Ano,
1: no, tak to všechno sedí. Výborně. A oni takhle dopředu možná taky neví, jako kdy přesně ty narozky máte a nechtěli na to zapomenout, jo? Tak nám poslali to přání takhle dopředu. Každopádně na vás myslí a vědí, že ty narozky máte, tak vám chtějí také popřát hodně štěstí.
2: A zdraví, no a samozřejmě posílají písničku, která je naprosto krásná, jmenuje se Panenka od Roberta Křesťana a Poutníku. Máte jí ráda tuhle píseň konkrétně?
3: Ano.
2: No tak jo, tak je tady speciálně pro vás. Pozdravujte babičku, mimo jiné, když už tady padla v našem vysílání. A ať se vám daří a pozdravujte kamarády z osady.
3: Jo, děkuju, budu.
2: Není zač.
1: Tak hezké ráno a všechno nejlepší.
3: Děkuju moc krát.
2: Není za co. Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Panenko, tady je písnička.

0: Písničky k probouzení každý všední den od 6 do 7 hodin ráno na Country Rádiu.
1: Mý mládí byli

kamenický hůka. A tak mi nic nikdo nenakuká. Nejdřív utek syn mý tety, a pak další vzali mety.

0: 6 hodin 57 minut. Za chviličku počasí a zprávy s Tomášem Adamcem a rozhodně nebudete ochuzení ani o muziku v té hodině příští.
1: Na tvůj dům, potrý
0: měsíc stále svítí. Ano, tak to bude hudební nabídka po celé, no a před celou si dáme ještě jednu skvělou píseň od kapely Pacific.
1: Hej kočí, to už určitě všichni poznáváte. My vám přejeme krásný středeční den s Country rádiem.
0: Hezké ráno. Hej kočí.

0: Country počasí.
1: Dnes máme zpočátku oblačno, s doznívajícím deštěm postupně bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 27, na horách naměříme kolem 15 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Speciální pořádkové jednotky, policisté z Česka i Německa, jízdní policie i policisté z drony společně se strážci parku vyrazili v posledních dnech do Národního parku České Švýcarsko na kontroly. Důvodem rozsáhlé akce byl nedávný požár, který ohrozil suchem zasažené cenné území. V rámci první prázdninové akce se zajímali hlavně o to, jak se návštěvníci v Národním parku chovají. Prodej elektromobilů v Česku dosáhl v červnu nového maxima. Lidé nových aut na elektrický pohon koupili 2142 a překonali tak dosud rekordní letošní duben. To se prodalo 1684 automobilů. A ještě dodám, že ke konci června jezdilo v Česku 72200 čistě elektrických osobních aut. Knihovna v Benešově bude už brzy hotová.
2: Městská knihovna v Benešově vstupuje do závěrečné fáze příprav na stěhování do zrekonstruovaných prostor. S přesunem tisíců knih a dalšího vybavení souvisejí dočasná omezení některých služeb. Knihovna ale zůstává po celou dobu otevřená a čtenáři o možnost půjčovat si knihy nepřijdou.
1: Asie v Česku žádný problém a nejedná se o SAPu.
3: Kousek Asie se dá v Čechách zažít v okolí Mikulášovic ve Šluknovském výběžku, kde je asijská poznávací stezka. K vidění je například stůpa, jurta a replika tibetského domu, tradiční pícka a hlavně živá zvířata v podobě stáda jaků. Tento víkend bude na okolních loukách multikulturní mezinárodní hudební festival. Luboš Dvořák, Šluknovský výběžek.
0: Sport.
1: Teď jeden fotbalový přestup. Výrazně přispěl Spartě ke dvěma domácím titulům, postupu do Ligy mistrů i zajímavým zážitkům v evropských pohárech. Další úspěchy v rudém dresu Kan Kairinen nepřidá. Fotbalový klub z pražské Letné oznámil, že finská opora po 3,5 letech odchází do AEK Athény, kde podepsal 4letou smlouvu. To byly zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

0: Do krásných pěveckých ekvilibristik se před malou chvilinkou díky písni Modrý měsíc od kapely Rangers pustila má kolegyně Kačka Čepelíková. Nášte štěstí, milí posluchači, že píseň dohrála, Kačka dospívala.
1: Bohužel, jako nebylo tam to malé zpoždění, abyste prostě měli taky ten excelentní zážitek jako Vláďa,
0: no,
1: ale hned by vám to podle mě zlepšilo, Dan, ale myslím, že před 7 hodinou vám stačila taková malá ukázka. Modrý měsíc je prostě taková legendární píseň, kterou my tady s Vláďou máme velmi rádi a zejména, když přijde Honza Vančura a zaspívá nám ji tady naživo, že? A pak odpadne prostě na židli. Bez dechu téměř.
0: No jistě, protože si řekne, takováhle konkurence mi vyrostla mladá holka a ta už zpívá líp než já, že?
1: Jo, prostě, no. Jako snažím se, no.
0: Tak, děláš to dobře. Data v datech, rubrika, která nás čeká v rámci pohledu do historie, to je jedno z mnoha témat pro tuto hodinu.
1: Taky se nahlédneme do ranního otazníku ze včerejška a docela určitě taky budeme hádat jednu známou osobnost těsně před hodinou 8.
0: No a vaše osobnosti po ránu jsou Kačka a Vláďa právě teď.
1: A taky Willie Nelson. Hezký den.
2: It's the time and the place, every line on your face. It's the truth and the lie. It's to live and to die.

0: České republiky to vypadá v tuto chvíli jako lépe, než tomu bylo před hodinou nebo stejně.
1: Ale záleží s čím, Vláďo?
0: S počasím.
1: S počasím. Tak ano. S počasím, to je prostě paráda. Za mě tedy počasí ideální. To je takové to letní poráno. Nepočítáme s teplotami kolem 30, tak jako tomu bylo třeba v minulém týdnu. Teď jsou teploty kolem 18-20 stupňů Celsia, takže fajn. A dneska se vyšplhají maximálně na 25.
0: No a když už teda stojíte v nějaké koloně, tak to je docela příjemné počasí na to, abyste si postáli třeba na D1.
1: Nemohli jste si vybrat lepší počasí.
0: No jasně, protože směr z Prahy za Ostrovačicemi na 179. kilometru vjedete do kolony, pozor na to, až do zastavení, no a brzdí se v obou jízdních pruzích. Kolona je roztrhaná částečně a vede až do Brna.
1: A kdo ji roztrhal?
0: Tak vzájemně se trhá.
1: Jo, to skutečně.
0: Je, no, to je jako s počasím.
1: Jo, to se taky protrhává,
0: no, oblačnost.
1: Vidíte, jak to protrhávání, to nesouvisí prostě jenom s děravými kalhotami, jo, ale i s počasím, ale i s dopravou.
0: Hele, a zase láska, tématem pro muziku, o kterou se postará Miluška Voborníková. Krásné ráno.
1: Dneska

0: Data v datech a ne významné události dnešního dne.
1: A ty významné události dnešního dne vztahující se k 8. červenci začínáme letopočtem 1497, kdy Vasco de Gama vyplul na první přímou evropskou výpravu. Ne do Ameriky, ale pozor, do Indie.
2: No, to se ještě nevědělo, jak to všechno dobře dopadne, jo? Ale někdo už si to zapisoval a řekl, a tak to bylo 8.7. to ano. Si musíme zapsat, co kdyby to náhodou vyšlo. No, a vyšlo to.
1: A vyšlo to na dnešní den úplně suprově.
2: 1847, tehdy se narodil František Křižík, český technik, průmyslník a vynálezce. Jeho nejznámějším vynálezem byla oblouková lampa se samočinnou regulací. Vynalezl taky světelnou fontánu, zdokonalil elektrické tramvaje a mnoho dalších zařízení.
1: Když se řekne včera, dnes a zítra, tak vás bez pochyby napadne Felix.

0: Boris Holtzmann. Ano, úžasný komik, ten se narodil v roce 1921, byl německé národnosti, ve svých scénkách se proslavil postavou s výraznými kulatými brýlemi a slaměným kloboukem, takzvaným tralaláčkem.
1: Proč se tomu říkalo tralaláček?
0: No, protože to byl takový jako tralalá, takový odlehčený, veselý, víš?
1: Vážně. No. Rok 1959, tehdy se narodil český zpěvák, producent, tanečník a herec, který vytvořil duo Hložek-Kotwald. A teď, který z nich to byl, tak byl to Petr Kotwald.
0: Tak, všechno nejlepší. Ten pohled do světa nám říká, že v roce 1621 se narodil Jean de La Fontaine, francouzský spisovatel, bajkař a básník.
1: Rok 1838, v tento den se narodil německý hrabě Ferdinand von Zeppelin, který je známý jako konstruktor stužených vzducholodí.
0: V roce 1958, tak to už se podíváme do Ameriky za jedním hercem, narodil se Kevin Bacon, můžete ho znát z filmu třeba 24 hodin nebo Muž bez stínu.
1: No tak to byl skvělý film, ježiš, to bylo tak skvělý, a to už je nějaký rok 2000, mám pocit. Rok 1926, tehdy zemřel Karel Václav Rais, český prozaik s regionálním zaměřením na Hlinecko a Podkrkonoší.
0: Tolik dnešní pohled do historie, to byla dnešní data v datech, teď už Ladislav Vodička a píseň Byl to Shane.
1: Dobré ráno.

0: se oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy, vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zdív a řek nám, že jde vyčistit.

0: tou dobou Reed se svojí bandou pil. Ten Reed by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salonu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivých ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, u stařích spí svůj sen. Jen já mám jízvu na boku a mý jméno je

0: Country rádiem na cestách.
1: 7 hodin téměř 27 minut, 29 minut a my začínáme radostnou zprávou, protože je opět zprovozněna trasa A metra z Želivského do Davids. Od 17:30 bylo díky tomu, že do koliště spadnul bohužel člověk, tato trasa uzavřena, teď už se zde v pohodě jezdí. Co se týká metra, tak tu máme ještě jednu informaci, až do 10. července, což je pátek, došlo k dočasnému přerušení provozu metra v úseku nádraží Holišovice a Pražského povstání. Tolik tedy informace z metra, jak to vypadá na kolejích, dlouhodobé, krátkodobé vlakové výluky aktuálně v tuto chvíli. Ždírec nad Doubravou, Chotěboř, tady se nesvezete vlakem do konce tohoto měsíce. O něco kladší výluka do neděle 12. tak ta se týká trasy Česká Skalice Trutnov. Mladá Boleslav nám hlásí dopravní nehodu, je to ve Středočeském kraji, další dopravní nehoda je na Lipůvce, nebo v Lipůvce, je to silnice 43 v okrese Blansko, tady už je to taková klasika, no a ještě tu máme Pohořelice, tady se havarovalo v ulici Průmyslové. Přejeme šťastnou cestu z Country rádia, no a za chviličku počasí zprávy a pak se podíváme, cože se to nevešlo do toho včerejšího ranního otazníku. Šťastnou cestu.

0: Country Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Rychlost cyklistů by mohli v Žižkovském tunelu zpomalovat optické brzdy. Soubor vodorovných čar a nápisů apelující na pomalou jízdu požaduje Praha 3. Má jít o další opatření po březnové nehodě cyklisty a chodkyně, která skončila s otřesem mozku v nemocnici. Přes 2,5 tisíce lidí loni využilo výzvy k přihlášce trvalého pobytu v Olomouci za bonus 10 000 korun. O jejich vyplacení si lidé můžou žádat od začátku června. Čas mají do konce července. O slíbenou odměnu si zatím požádalo 900 Olomoučanů. Notnou dávku hlouposti, drzosti i naivity předvedl 25-letý muž, který si na plzeňské odtahové parkoviště přišel pro své auto. Nakonec odjel úplně jiným vozem, policejním. Byl totiž v pátrání. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude polojasno až jasno s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 27 stupňů Celsia. Na horách by mělo být kolem 15 stupňů. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr ten je jinačí, je zvajec divoký.

teď v uších zní mi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet. Zrovna já mám sebrat bráchu,

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: Máme 8. července, to znamená, že letní prázdniny pěkně začaly a s nimi se nahlásily i různé změny. Tak my jsme se vás včera ptali, jestli se něco změnilo i u vás, ať už přímo doma, jakože tam máte třeba prostě větší šrumec, protože vás navštěvují vnoučata, nebo prostě máte doma víc děti, že jo, nejsou tolik ve škole, musíte jim víc vařit, takže to je pro vás větší práce. Nebo prostě v práci máte více práce, nebo stěžuje vám situaci doprava. Jo, která je kolem vás, rozkopané silnice, nebo jezdí méně často autobusy, tramvaje a tak podobně. A spíš to léto nemáte rádi, možná kvůli těm věcím, a nebo naopak jo.
2: No, říká se tomu takzvaně prázdninový režim, jo, kdy nám zavládla taková ta okurková sezona, alespoň v souvislosti s obchodem, s biznesem, s celou řadou těchto věcí, se školní docházkou, ale o to více se to samozřejmě kumuluje a soustředí na ty aktivity, které se týkají, jak už Kačenka řekla, těch silnic nebo opravy kolejí a podobně. No a to sebou přináší určitá kritéria, která nám nejsou mnohdy zas až tak po chuti.
1: Martina píše, autobus omezen a to jede normálně 5x denně, tudíž víc než 3-kilometrová cesta na vlak v práci za kolegy, takže většinou se vyplňuje odpolední směna, takže vlastně celý den pryč. No tak pro Martinku to léto není teda úplně zatím ideální, ano. Ale nebojte, těšte se na dovolenou, tam si pěkně odpočinete.
2: No tak ono, všechno má svoje pro a proti a ty drobná negativa, která nás mnohdy třeba provázejí na různých místech, se dají vykompenzovat zase něčím úplně jiným. A ty si to řekla před chviličkou hezky, týká se to dětí nebo také vnoučat a na to téma napsal Štefan. Ahoj, u důchodců se mění častěji návštěvy právě zmíněných vnoučat, jak na prázdniny, tak jen tak za babičkou a dědou. Je to parádní, protože my je rozmazlujeme. Ano, s tím naprosto souhlasím a užíváme si to do sytosti.
1: Jenka napsala, nic se nemění, jen moji blízcí jsou na Sardinii, Etna se budí, ruší se výlety a já jsem jedna velká starost.
2: Tak tolik některé z těch vašich příspěvků, o kterých jsme tady včera hovořili v souvislosti s tématem. Jsou tu prázdniny a s nimi i změny, mění se něco u vás. Děkujeme za vaše příspěvky, konec konců můžete se podívat i na náš Facebook, kde těch příspěvků uvidíte víc než dost a jsou pěkné, jsou vtipné a možná pro mnohé třeba i poučné.
1: Mně se líbilo, že máme doma vnoučata, stoupla hladina hluku, no. Ale nás to baví.
2: Výborně.

0: Rána v trávě, to byla krásná hudební nabídka od Žalmana a spol. No, jestli budou ta rána v trávě aktuální i pro vás ve 7:45, to uvidíme ohledně počasí. To nám v tom samozřejmě hraje podstatnou roli. Věřte, že teď po ránu jsou teploty kolem 17-18 stupňů, což je příjemné, a přes den nám narostou až na 20 až 25 stupňů Celsia.
1: Ale to pěkně narostou.
0: Pěkně narostou. A počkej, a ještě na Moravě. Tam dokonce dosáhnou 27 stupňů.
1: No ale teda, ale to už jim bude ten knoflík teda trošku, co?
0: No, ale to se nebude týkat snídaně, ale obědu, takže pokud vám je teďka chladno, tak nemusíte snídat v trávě, stačí, když budete obědvat právě v trávě.
1: Jo? No. Ty jste tomu rozuměli? Ne. To nevadí, prostě snídaně, večeře v trávě a samozřejmě spolu s Country Rady, dělejte, jak myslíte a jak uznáte za vhodné. My se podíváme do Břehu, což je na Pardubickou v ulici Na Hrázi, tam máme dopravní nehodu, což je taková celkem zajímavostka, taková drobnost ze silnic, protože nic moc se na silnicích neděje. Pakliže máte jiné informace, tak nám o nich dejte vědět na telefonní číslo 210 323 333.
0: Dobře, že ta obec se jmenuje Břeh?
1: Břehy.
0: Břehy. A je to krásný, když v obci Břehy mají ulici Na Hrázi, že?
1: No a teď tam nemají žádnou řeku třeba, no. Že jo? Tak to si myslím, že je úplně ideální.
0: Dobře, poznáte, kdo jsem, to už je pravidelná rubrika, která nás čeká po následující písničce.
1: Tak snad si s námi budete chtít uhádnout nějakou známou osobnost.
2: Jo, dnes bude velký chlám, kdo to neví, ať jde dám.

0: poznáte, kdo jsem?
1: Jdeme na to. Je tady náš speciální pořad před 8 hodinou. Se vždycky boříme mezi známé mezi známé osobnosti, mezi ty, mezi lidi, kteří vám nejsou cizí. A povídáme si o nich, říkáme si různé otázky, různé odpovědi, jich vždycky 5 a 5. Jo? A vy na základě těchto otázek a odpovědí těchto zadaných indicí uhádnete, o koho se to jedná.
2: Těžké to není, tak se pojďme nořit, jak říkala Kačka před chviličkou, a začínáme první ponornou otázkou.
1: Odkud vás známe?
2: Mnoho lidí si mě jako muže pamatuje z hudebních pódií, televize i novinových stránek.
1: Pamatuje? Takže už nejste aktivní ve své profesi?
2: No, už bohužel ne, už nespívám. Zemřel jsem týden před svými 78. narozeninami a to na srdeční komplikace. No, letí to, už je tomu 6 let.
1: A jak dlouho jste zpíval?
2: Více než, no je to neuvěřitelné, 50 let.
1: Byl jste zpěvákem na solové dráze?
2: No, ano i ne. Můj život byl pevně spjatý s kapelou Greenhorns od 90. let. Jsem ale vystupoval a nahrával také samostatně nebo s doprovodnou skupinou Staří zavináči.
1: A jaká je vaše nejoblíbenější písně? Takovou tu, kterou jste opravdu rád zpíval?
2: Tak já se přiznám, že to je Modlitba za Wimpyho a Wabiho. Jde o hluboce osobní a nostalgickou píseň, která je věnovaná mým zesnulým kamarádům z Trmské a Country Banže.
1: Tak, o kom jsme si povídali?
2: My už jsme napověděli v té poslední odpovědi. Country Radio, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Pepa Mostu.
1: Tak Pepo, ano. Vám to tam nějak fouká, řekněte nám, odkud vítr fouká.
2: No je napadl bordu někde určitě.
3: Ne, jedu autem, tam přes
2: Jasně. Tak, nebudeme to protahovat. O jakou osobnost se jednalo, kterou jste měli uhádnout?
3: Myslím si, že to je Honza Ličí.
2: Ano, myslím.
1: Myslíte si správně, tak vítr foukal z té správné strany, tak vám gratulujeme. Děkujeme za tuhle odpověď, mějte se pěkně.
2: Mějte se hezky, ať se vám daří. Tak vidíte, že to nebylo vůbec složité. My si dáme další muziku a gratulujeme našemu dnešnímu výherci.
1: No jestli vy jste znali správnou odpověď a říkali jste si, ty jaky bych mohl zavolat, tak zkuste zítra před 8 hodinou.

0: Takhle po ránu takovýhle dlouhý pochod, teda, no nevím, Vláďo, zvládnul bys to?
1: Já si myslím, že ne, pro jistotu raději zůstávám za mikrofonem Country Rádia, abych nemusel chodit do prčic třeba, pokud mě ta nepošleš ty. Samozřejmě díky třeba něčemu, že bych měl dělat, nebo já nevím něco, skoč mi do prčic pro rohlíky.
0: No počkej, ale zvládnul bys to třeba odpoledne?
1: Nezvládl bych to vůbec nikdy.
0: Ani víte, já si taky myslím, že si to nezvládnu.
1: Beru si příklad z Ivana Mládka. Ale co rozhodně zvládnu, tak říct, že v příští hodině nás čeká třeba Tomáš Lenka a White Stars, Jesse James, a ještě do konce hodiny tu máme jednu hudební nabídku.
0: No to budou Hoptropáci, Nehrálo se o ceny, pak už zprávy a taky počasí s Terkou Jandovou.
1: Hezký poslech a krásné ráno.
0: Hezký ráno.

0: Country počasí.
1: Dnes máme zpočátku oblačno, s doznívajícím deštěm postupně bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 27, na horách naměříme kolem 15 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Víc času online v prázdninovém režimu může podle oslovených psychologů u dětí a dospívajících zvyšovat riziko vzniku úzkostí a pocitu méněcenosti, prohloubit pocit osamělosti a závislosti na online světě. Podle psychologů mohou také děti víc experimentovat a hledat rizikovější obsah. Zákaz je a rodičovská kontrola přitom nemusí stačit. Nejdůležitější je podle odborníků komunikace, společné sdílení zážitků z online světa a hlavně společné aktivity. Pohádkové Krkonoše, tak se jmenuje speciální dětský průvodce po nejvyšších českých horách. Malé turisty vezme na Sněžku, Lysou horu, Čertovu nebo Luční horu. Svazek krkonošských měst a obcí v něm nabízí přes 40 rodinných výletů plných her, dobrodružství a objevování přírody a skrytých příběhů a také odměn pro malé turisty. Průvodce je k dostání třeba v infocentru ve Vrchlabí. Ústí nad Labem budou mít mamuta.
2: Socha mamuta v životní velikosti má v dohledné době vyrůst v Ústí nad Labem. Sochu inspirovanou nedávnými nálezy z pravěku při stavbě justičního paláce na Bukově vytvoří specialista na Schrott Art. Dílo, které bude stát před krajským úřadem v Ústí, přijde na 2 miliony korun.
1: Jak to bude s gimplem v Nymburku, to zjistil Luboš Dvořák.
3: Boj o nymburský gimpl vyhráli domácí, tedy zatím. Záměr krajského úřadu zrušit jednu ze dvou osmiletých tříd na nymburském gymnáziu ve prospěch posílení čtyřletého oboru se neuskuteční. Kraj po jednání s ministrem a také po protestech nymburských učitelů, studentů, rodičů i vedení radnice od záměru ustoupil. Luboš Dvořák, Nymburk.
0: Sport.
1: Posilu do ofenzivních řad hlásí hokejový Litvínov. Po 9 sezónách strávených zámořské NHL se do české extraligy vrací David Kempf. 31-letý mistr světa z roku 2024 podepsal s Chemiky 3-letý kontrakt. A aby dobrých zpráv nebylo málo, hvězdní útočníci bratři Ondřej a David Kašovi prodloužili s Litvínovem smlouvu, a to až do roku 2029. To byly zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Krásná melodie, krásná píseň, krásný rytmus takhle po ránu v 8 hodin a 7 minut. Pak když ani tato písnička vás nerozpohybovala v podání Tomáše Linky a kapely The White Stars, tak pak už opravdu nevíme. Ale zase na druhou stranu je možné, že šetříte nějakými pohyby v rámci třeba vykonávání pracovních aktivit, které vás dnes čekají.
1: Ale já si myslím, že třeba rukou můžete, jako jo?
0: Jo?
1: Rukou no. Si můžete takhle prostě houpat pěkně do toho
0: Zvlášť
1: rytmu.
0: Pokud jste dirigenti.
1: No a i když nejste, tak si na ně klidně zahrajte, pokud nemůžete prostě teďka pobíhat někde po natanečním sále, že? A musíte pracovat někde sedět, tak ale prostě do toho rytmu si občas můžete, že? Pobrukovat nebo pohoupávat nohou, nebo rukou, jo, trošku poťukávat někoho tím znervozňovat, možná i sami sebe, ale každopádně užívejte si muziku Ideál z vysílání Country Rádia. Chystáme pro vás další, která vás možná, jo, možná vás donutí k tomu, abyste dali ty židle na stranu a no, pořádně to roztočili.
0: Tady spíš budeme hovořit o takové jako klidnější melodii, klidnějším rytmu, klidnější písni. Konec konců čekají nás Marianne, Krajina v tobě.
1: Já jsem myslela Kennyho Rogersa, který nás čeká za chvilku. The Gambler, tak jo. Ten nás podle mě pěkně jako rozparádí.
0: Krásné ráno přeje Kačka a Vláďa.

0: velké komplikace, takže pokud míříte z Prahy do Turnova, tak vězte, že na 31. kilometru mezi pravým a levým pruhem leží plot. Plot, ne plod, jo, ale plot. Nevím, jestli ho tam někdo postavil nebo někomu vypadl, každopádně je to velmi nebezpečné mezi pravým a levým pruhem 31. kilometr ve směru na Turnov.
1: Teploty teď po ránu stoupají k těm dnešním avizovaným 25 stupňům, na Moravě 27, ještě jsme se tam samozřejmě v 8 hodin a 16 minut nedostali, ale je veskrze venku, dalo by se říci, příjemné počasí, na nějaké triko to ještě není, ale během toho dneška se to určitě srovná.
0: No prostě teploty mají našlápnuto na pěkný den. Jsem tam občas někde skrápne, tak s tím počítejte, jestli nemáte rádi déšť, tak určitě deštníky sebou.
1: Nechoď do kláštera, to už je hudební téma pro sourozence Ulrichovi. No a pak se podíváme, koho dnes máme v pořadu pod lupou.
0: No, bude to velmi zajímavý člověk.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: pod lupou.
1: Dneska máme pod lupou českého technika, průmyslníka a vynálezce, o kterém jste určitě slyšeli, ale možná, že jste neslyšeli všechno, co vám dneska řekneme. Jde o Františka Křižíka, který se narodil toho dnešního dne roku 1847.
2: No a narodil se jako jediný syn do rodiny venkovského ševce Václava Křižíka a posluhovačky Marie. Vystudoval reálku a pro nedostatek peněz nemohl složit maturitu, jelikož si nemohl dovolit zaplatit poplatek za její složení.
1: Přesto ho profesor z ČVUT přijal na pražskou techniku jako mimořádného posluchače, neboť v něm rozpoznal jeho nadání a technické nadšení.
2: Již během studia si František Křižík musel najít práci, nejprve soukromé doučování, opisování not a později práci v továrně Markus Kaufmann, která se zabývala výrobou telegrafních a signalizačních zařízení. Během práce zdokonalil železniční signalizaci, což se také stalo jeho prvním uznávaným vynálezem, za který obdržel 1000 zlatých.

0: V roce 1878 zkonstruoval blokové signalizační zařízení, navrhl zdokonalené elektrické návěstidlo a zkonstruoval ústřední návěstí výhybek a také vytvořil blokovací signalizační zařízení, které znatelně omezilo nebezpečí vlakových srážek. Peníze z prvních vynálezů mu umožnili, aby v létě roku 1878 vyrazil do Paříže na světovou výstavu a tam právě poprvé viděl elektrickou obloukovou lampu ruského vynálezce Jabločkova. Myšlenka elektrického osvětlení byla fascinující a předurčila další dráhu 31-letého vynálezce.
1: No a u té obloukové lampy ještě zůstaneme, protože Křížíkův regulátor jí zmíněné obloukové lampy ještě téhož roku vymyslel řadu zlepšení a roku 1880 patentoval v podstatě zdokonalenou obloukovou lampu.
0: V Praze získali zakázky na městské pouliční osvětlení. V březnu rozzářily obloukovky Jindřichův Hradec a krátce na to také Písek. V roce 1889 Křížík postavil první městskou elektrárnu v českých zemích pro Žižkov a zanedlouho také začal vyrábět vedle obloukovek i lustry, dynama a elektroinstalační materiál.
1: No a to není zdaleka všechno. Vybudoval také tramvajovou trať na Letné, která vedla z Letné nad výstaviště v Královské oboře Oveneckou třídou. Měřila sice jen 800 metrů, stala se však opravdovou senzací.
0: Tolik tedy připomínka Františka Křížíka v pořadu Pod lupou a vysílání Country Rádia.
1: No a my už si dáme další muziku. Ivan Černý a Country Band. Dobrou noc, Irene.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Máme tu dopravu v 8 hodin a téměř 28 minut se podíváme nejprve na koleje, a to na krátkodobější vlakové výluky. Ždírec nad Doubravou, Chotěboř, nebo také Česká Skalice, Trutnov, Lysá nad Labem, Milovice, a aby to by nebylo málo, tak Branice, Tábor. Tahle ta výluka je nejdelší, ta potrvá až do 20. následného měsíce, tedy srpna. Jak to vypadá na silnicích? Nehoda na D1 exit 282, zde je havarované vozidlo, tak pozor na to. Další dopravní nehoda je hlášena z D0, 16. kilometr ve směru na Ruzině, je to Praha-Slivenec. No a ještě se podíváme do Malé Přípotočné, tady se havarovalo, což je v okrese Kladno. My vám přejeme šťastnou cestu s Country rádiem, no a za chviličku už zmíníme dnešní oslavence, respektive oslavenkyně. Tak zůstaňte s námi, posloucháte Country rádio.
2: Country rádio.
3: Ať se to zdá neuvěřitelné, je to tak. Country rádio slaví letos 35. narozeniny.
4: A proto se řádně vyfešákujem.
3: Zapojte se do oslav a pošlete nám svůj grafický návrh na narozeninové tričko s motivem 35 let.
4: Svoje návrhy posílejte na adresu 35@countryradio.cz, a to nejpozději do konce července.
3: Nejlepší se dočkají realizace a jejich autoři od nás dostanou speciální dárek.

0: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
1: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz. Country rádio. Country rádio. Krátké zprávy v půl.
2: Hezké ráno. V Česku je nedostatek krmiv pro hospodářská zvířata. Může za to sucho. Méně je například sena nebo slámy, která se používá ke krmení skotu, ale také jako podestýlka pro drůbež. Druhá seč by podle odborníků mohla být po deštích lepší. Více než 1,3 miliardy korun na investice do vodohospodářské infrastruktury uvolňuje Ministerstvo životního prostředí z operačního programu Životní prostředí. Příjem žádostí potrvá do 31. března příštího roku. Hraní her o přestávkách nebo sledování sociálních sítí během vyučování by mohlo být pro české školáky brzy minulostí. Premiér Andrej Babiš společně s ministrem školství Robertem Plagou předložili návrh zákona, který by od září příštího roku plošně dětem zakázal telefony, a to dokonce i v jídelnách. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude polojasno až jasno s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 27 stupňů Celsia. Na horách by mělo být kolem 15 stupňů. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
1: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Dneska vím, která holka by si zasloužila norka.
2: Norka. Myslíš kožich?
1: Norka.
2: Živého.
1: No
2: a nemusí
1: živého
2: být ani
1: norka. Ne kožich z norka.
2: A nemusí být ani z Norska, že?
1: A nemusí být nora ani z Norska, přesně tak. Tak nora si zaslouží nějakou noru, no. Že? A v ní norka. Takhle by to šlo, co?
2: Tak nějak by to šlo. Ale co už dneska dnešním oslavením, jak tady padlo, norám dáte, tak to už samozřejmě záleží jen a i na vás. Hlavně na ně nezapomeňte, proč je právě Nora je to jméno, která dnes slaví svátek.
1: Tak tohleto rodné jméno, ženské rodné jméno, vzniklo několika různými cestami. Jako zdrobnělina okcitánského jména Eleonora nebo zdrobnělina anglického a irského jména Honora. Tak každopádně Eleonora nebo Honora, Nora je taková zkrácenina, je to takové jakoby jasnější. Domácími podobami tohoto jména jsou Norka, Norča, Norina, Noruš, Norenka nebo Norena.
2: Mm-hmm.
1: Jako Morena.
2: Třeba také Morana. Ne, to se nebudeme rouhat tady. Každopádně přejeme všechno nejlepší. V kalendáři máme další jméno, tím jménem je Kilián. Jedná se o křestní jméno keltského původu. Varianty jsou nejrůznější. Kili, Kilián, Kilan, anebo také Kilien. Patrně toto jméno vzniklo z keltského Gil-eon a vykládá se jako mnich, případně malý bojovník. Takže malí bojovníci, myslíme i na vás, Kilianům, vše nejlepší.
1: Dneska také slaví Perikles, Edgar a Priska. Priska.
2: Dnešní den začíná podle keltského kalendáře měsíce smíny Tyne. No, o co se jedná? Jedná se o keltskou tradici, která symbolizuje vnitřní sílu, ochranu, rovnováhu a také vytrvalost.
1: No a období, tohleto období mezi tím 8. červencem a 4. srpnem vnímali Keltové jako období zralosti, sklizně a přípravy na horší časy. A proč asi, že jo? Protože probíhaly sklizně,
2: ano. Takže
1: sklízeli, zavařovali, uchovávali a na ty horší časy, které přišly v zimě.
2: Tak my věříme, že žádné horší časy nepřijdou, alespoň co se týká muziky, čeká nás Eddie Rebbit ve vysílání Country Rádia.
1: Tak dneska se můžeme spolehnout to, že mají obchody otevřené.
2: Ano.

0: Valde Matuška, kamarádi táborových ohňů. No a my si dáme informace o počasí a také o dopravě. Tak jak to vypadá na silnicích, Vláďo?
1: No, máme tu hlášenou dopravní nehodu, která je na Pražském okruhu. Zde jedničky směr k letišti regulují vjezdy do obou tunelů a osobní vozy stojí už za Jesenicí.
0: Tak podíváme se i na počasí. Teď teploty kolem 18 stupňů, někde místy kolem jenom 13, 14, ale to se bavíme o těch vyšších polohách, to znamená nad 1000 metrů nad mořem, tam by dneska ty teploty měly také dosahovat nižších hodnot.
1: Tolik informace z dopravy a o počasí teď už Vabirivola a Rodné údolí ve vysílání Country Rádia.
0: A za chvilku už dospíváš to, tak začněte volat.

0: Dospíváš to?
1: Tak jsme zvědaví, zdali pak náš posluchač, který je na lince, jmenuje se Roman, dospívá písničku, jejichž úryvek tady máme připravený.
2: No, uvidíme, necháme se překvapit, jak to vlastně všechno dopadne. Tak ano.
1: No, ano, tak máme tam na lince posluchače. Romane, slyšíme se.
3: Ano, slyšíme.
1: Tak Romane, jste připraven, jste naladěn.
3: Asi jo.
1: Máte po ruce třeba kytáru, že byste k tomu i brnknul?
3: Víte co, teď jsem odjel z domu, takže kytary jsou doma.
1: Je, a máte kytaru, jo? Dobře jsem vás odhadla, no tak super.
3: Několik.
1: No tak příště, jo? Příště bychom to teda prosili s kytarou, protože vy máte podle mě hlas, který umí zpívat, jo? To se nějak jako pozná, já to nějak jako cítím v kostech. No já to cítím v kostech. Ale to, jestli mě zklamete, tak to bude teda průšvih.
2: No vidíte to, teď vás takhle Kačenka tady krásně opěvuje.
3: A... Dívejte, když to nebude anglicky, tak je to v pohodě.
1: Já myslím, že to anglicky nebude.
2: Je to mongolsky. Ne, jdeme na to. Tak připravte se, jdeme na to. Všechno cizí, nespatří, své rodné údolí. Já volám.
3: Naschledanou, při vzpomínce srdce zabolí. Já volám.
1: Nesklamal jste, hejte, vy jste prostě nesklamal, bylo to perfektní, no tak gratulace, vidíte, ještě kdyby k tomu byla ta kytára, co, jak by to parádně znělo.
2: Ano, no tak my si tu kytary tam domyslíme, no a my jsme dnes udělali takovou jako malou léčku, jo, my jsme vám tu písničku pustili před chviličkou, aby jsme tak trošičku udělali malinkou změnu, takže vy jste určitě nasál tu atmosféru té předcházející písně, takže to bylo trošku jednodušší, ale zaspíval byste to i tak, že jo.
3: Určitě.
2: No, výborně.
3: To je písnička, která se hraje všude.
1: No, to jasně. Se hraje všude a hlavně každý ji určitě zná. A vy znáte perfektně, jste ji uměl krásně odspívat. Už jsem si oddechla, ano. Že jste to fakt dal.
3: Dobře. A potom se tam ještě zpívá au vidrzen, rodné údolí. A potom různé řeči, že jo?
2: Jo, chápeme to,
1: jo,
2: ano.
1: Takže vy chcete prostě ještě druhý tričko, jo? Ty jste dal druhé kolo. Dobře, ale máte jedno od nás. Gratulujeme moc, mějte se hezky.
2: Mějte se krásně.
3: Děkuji, a já vás poprosím, jestli máte dvě XL, protože už jsem velký chlap.
1: Určitě, to víte, že jo, to jasně. Jsme taky poznali. Tak už jo. To máte napsaný.
2: Teď si dáme něco úplně jiného. Vlak do Zlatodolu nás čeká a tak jsme nic vrátil vyskočilem. Gratulujeme, jste skvělej. Díky.
3: Mějte se krásně.
1: Taky, naschle.

0: To všichni dobře víme.
1: No, já vím, já se snažím, že jo, takže buď to nejsem starý, nebo jsem učenlivý.
0: Ne, já mám doma starého pejska. Jo, vůbec jsem na tebe nemyslela, ale jako jestli mám mluvit o tobě oka.
1: No, ale ten výraz byl takový potutelný. Dobře, tak to, že starého psa novým kouskům nenaučíme, se jsme se dověděli, ale co se dovíme v rámci muziky, v rámci hudební nabídky pro příští hodinu?
0: No, tak bude toho dost. Čekají na vás Brontosauři, Lucka Vondráčková, Mike Denver a tr.
1: No, ale ještě předtím počasí a zprávy s Tomášem Adamcem.
0: Tak hezký den.

0: Country počasí.
1: Dnes máme zpočátku oblačnost, doznívajícím deštěm postupně bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 27, na horách naměříme kolem 15 stupňů.
2: Haló, jsem ztracen a bloudím.
3: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní country rádiu a jsme úplně v pohodě.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. V Česku nově platí zákaz používání amalgámových plomb kvůli obsažené jedovaté rtuti. Bílé výplně pojišťovny pacientům ale hradí jen částečně. Zdarma jsou jen ty, které lékaři doporučují spíš pro menší kazy. Soumrak teď provází rojení nemotorného hmyzu. Zdá se, jako by nastal známý chroustí rok. Tak to ale úplně není. Brouci obtěžující večer majitele zahrad nebo lidi na procházce nejsou velcí chrousti obecní nebo maďaloví, ale jejich menší příbuzní. Letní chroustci se rojí zhruba od poloviny června do konce července, ve vyšších polohách i do srpna. Chroustci ani chrousti nejsou člověku vyjma hospodářských škod nijak nebezpeční. Památkáři v Plzni se hádají, proč to zjistila Blanka Holoubková.
2: Rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni vyvolala spor mezi Národním památkovým ústavem a městskými památkáři. Předmětem neshody je úprava historické dlažby z kamenných desek a výměna veřejného osvětlení. NPU varuje před ničením kulturních hodnot městské památkové rezervace.
1: Do chrámu svaté Barbory nás pozve Luboš Dvořák.
3: Chrám svaté Barbory v Kutné Hoře se v pátek 11. července stane dějištěm mimořádné kulturní události. Římskokatolická farnost připravila dva koncerty hudby z celosvětové populární videohry. O vystoupení obrovský zájem přijedou fanoušci z více než 20 zemí světa. Je tak vidět, jak silnou mezinárodní komunitu tato hra má. Luboš Dvořák, Kutná Hora.
0: Sport.
1: Od příští sezony budou v šampionátu MotoGP jezdit za tovární tým KTM Španěl Alex Marquez a Ital Fabio Di Giannantonio. Vedení týmu oznámilo, že s oběma jezdci uzavřelo víceleté smlouvy. Carlos Sainz přišel po velké ceně Velké Británie opět pozic. Sportovní komisaři pilotovi Williamsu dodatečně udělili neobvyklý trest v podobě přičtení jednoho kola, a to za porušení pravidel během výjezdu safety caru. Tolik zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Takový krásný konec do ztracena se tomu říká.
1: Já jsem se ocitla na zámku.
0: Opravdu?
1: No jasně, s touhletou muzikou to se podle mě jako docela ten konec jako hodil na zámek. Tam se to vždycky tak jako pěkně rozléhá, takováhle muzika. Myslím si, že jsme vás možná všechny vzali na zámek, i když možná teď na zámku nejste a jste někde třeba doma a říkáte si, jaký ten den dneska bude, jaké nás čeká počasí a vůbec jaká bude otázka v ranním otazníku, do kterého se chci dneska zapojit.
0: No to všechno a mnohem víc na vás čeká mezi 9. a 10., tedy v čase, který už směřujeme k tomu dnešnímu středečnímu dopoledni. V kalendáři máme 8. července a Nora slaví svůj svátek.
1: Tak přejeme všechno nejlepší i všem, kteří se toho 8. červencového dne narodili. To jsou takzvaná letňátka.
0: Jo?
1: No.
0: To zní hezky. Tak hezký den.

duši, když život patří katům, katům mým v polích s pavou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj důmou, když život patří katům.

0: Co, kdy, kde a jak? Ranní otazník Country Rádia.
1: Dnešní téma ranního otazníku bude veskrze tak trošku jako lékařsky zaměřené.
2: My si zahrajeme na doktory.
1: My si ani nemusíme hrát na doktory, víceméně spíš...
2: Vláďa má specializaci.
1: Já mám specializaci na prášky, na nejrůznější. Já se teda přiznám, mám jich víc než dost a teď se nabízí nerudovská otázka, kam s nimi samozřejmě, protože každý z nás doma máte nějakou lékárničku, kam si dáváte léky, takovou tu běžnou, pro denní běžnou potřebu. Ovšem, pak když se ocitáte v pozici jako já, třeba že je člověk hypochondr, tak těch léků, prášků...
2: Máte plný batoh.
1: Ano, máte víc než dost a teď vůbec netušíte, jak s nimi naložit, kam je vlastně uložit.
2: Jo, do sebe.
1: No, to nemůže se všechno najednou.
2: Ne.
1: To jsem jednou zkoušel, ale skončil jsem na vyplachování žaludku. A proč jste to spolikal, pane Vláno, proč je doma nedostatek místa na všechny ty prášky?
2: My jsme to už neměli kam dát.
1: No, už jsme to neměli kam dát.
2: Tak právě, nás by dneska zajímalo,

0: do čeho ty léky jako v lékárničce dáváte? Vždycky se řekne, koukni se do lékárničky. No jo, ale co to u vás doma znamená? Koukni se do lékárničky, protože u někoho je to šuplík. Jo? Prostě máte nějaký speciální šuplík někde vyhrazený a teď do toho dáváte ty různé krabičky, pak v tom je prostě hrozný chaos. Občas to proberete, občas nezjistíte, že tam máte 15 let staré léky. Někdo na to má speciální krabici. Jo? Někdo má takovou uzamykatelnou skříňku v koupelně. To jsem vždycky záviděla lidem, kdo mají takovou tu skříňku, že se jim to z toho všechno nevysype. Víš, protože já, když si představím tu naši lékárničku, tak nám by se to všechno teda vysypalo, protože toho vždycky máme tam spoustu a různých jakoby věcí, které rozhodně do skřínky dávat nejdou.
1: No, zvlášť, když ty prášky jsou kulaté, že jo?
0: No přesně, no, to se všechno vykutálí.
1: No, musíš je mít v těch patičkách, jo?
0: Nesmíš to tak stolovská. Aha, já to vždycky všechno vyloupu do skleničky.
1: Ano, no, jo, no tak jinými slovy, my se vás ptáme, jakou máte doma lékárničku. A docela nás to zajímá, protože no. Opravdu to, co řekla Katka, tak Kačka, tak těch informací, teda těch lékárniček může být víc než dost.
0: No tak.
1: Tak, ona si vzala zrovna nějakou povzbuzení dobré nálady, nějaký prášek, ten si tady zakutála. Tak otázka je, myslím, víc než jasná. Pojďme od toho, jakou doma máte lékárničku. Malou, velkou, hranatou, krabici od bod šuplík. To už je téma dnešního ranního otazníku.
0: Tak se těšíme, co nám napíšete.
1: Ano. Teď už muzika.
0: Unchained Melody a to je Leon Rimes na našem vysílání v 9 hodin a 22 minut.
1: Dej mi taky jeden ten prášek, vypadá dobře.
0: Není.
1: Ne, už se ani nedivím. Sobče.

jsou ti, kteří vidí jen slzavý údolí, a pak jsou ti, co zpívají, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát, ty potkám v českých lesích

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak a z Českých lesů pojďme rovnou na silnice. Máme tu nějaké dopravní kolize. Pojďme si přiblížit alespoň některé z nich. Tak Haklovy dvory, to je ulice v Českých Budějovicích. Tady se havarovalo. Další dopravní nehoda je v ulici Bauerová, což je pro změnu Brno střed. Havarovalo se také ve Strakonicích, tady došlo k dopravní kolizi v ulici Textiláků, no a ještě jedna dopravní nehoda, která je hlášena zde jedničky, zde na exitu 298 došlo k dopravní nehodě, je zde neprůjezdný pravý jízdní pruh, je tu havarované vozidlo, takže jezděte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu, no a po dopravě další muzika, také se vrátíme k tématu dnešního ranního otázníku, ať se dobře poslouchá.
0: Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Rádia. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem Country Shopu na www.countryradio.cz. Country Rádio.

0: recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevypácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Tak jak je to s těma lékárničkama, jak je to s těma lékama, s těma vysypanýma, jo? Máte to taky prostě nasypaný všechno v krabičkách, nevyznáte se v tom a čas od času přijdete k té krabici, říkáte si, no tak tohle, to v tom se nikdo nevyzná.
2: No, tak
1: sesypete to a odnesete to do lékárny.
2: Jakou doma máte lékárničku, to se vás ptáme v rámci dnešního ranního otazníku a opravdu nám chodí krásné odpovědi, takže my si některé z nich dozajista přiblížíme. Napsala nám třeba Jitka. My jsme měli lékárničku, když jsem byla malá. Měli jsme ji ve velkém šuplíku u babičky a pořád jsme tam chodili a zkoumali jsme se svou sestřenicí, jaké prášky tam má. Až na to jednou babička přišla a zjistila, že to pro nás může být nebezpečné, tak tu lékárničku dala na místo, kam jsme nedosáhli, a na tajné místo a vždycky si bral jenom ten, když někdo nějaké prášky potřeboval. My jsme byli docela naštvané, protože ty léky a ty prášky nás bavily díky tomu, jak byly krásně kulaté, hranaté, šišaté a barevné, ale jsem za to moc vděčná, aspoň nás to nenutilo k tomu ty prášky pozobávat.
1: To, já myslím, že to je dobře, když je malé dobře. Děti nepozobávají prášky, teda různě barevné, šišaté a klikaté. No tak to je samozřejmě dobrá rada. Přišla nám tady taky zpráva od Tomáše, že oni mají takovou tu klasickou lékárničku v té koupelně, přesně na ten klíček, a to kvůli dětem. A všechno se jim tam zatím vejde. No počkejte ve stáří, jak se vám bude rozšiřovat ta lékárnička.
2: Určitě. Napsala nám také Ivana, Ivana píše... Milé Country Radio, já jsem lékárničku milovala už od svého dětství. Se svojí sestrou jsme si z krabiček od zápalek postavili takový malý obchůdek a v tom jsme měli regálky, kam jsme si dávali jakoby prášky. Byly to lentilky, nejrůznější bombonky.
1: Kamínky se taky dávaly.
2: Kamínky se také dávaly a když někdo z nás třeba přišel a řekl dobrý den, já bych potřeboval lék na to, že mě třeba bolí hlava, tady píše, tak jsem mu dala jednu červenou lentilku a prostě někomu jinému zase úplně jinou barvu, jiného bonbonku. A můžu vám říct, že mi to lékárnictví a ty léky vydržely dodnes, protože dnes je ze mě magistra a pracuji jako lékárnice.
1: No tak to je para. Není nad to mít prostě ano. Vlastní lékárnu, ne mít lékárničku.
2: Tam ty lentilky už to vidím.
1: Lékárnu, je, to mě by pořád bolela hlava. Červené lentilky mě prostě baví nejvíc. Zdeňka napsala, haha, lékárnička, jak aktuální. Zrovna balím na takový menší cyklopuťák. S naším přibývajícím věkem se lékárnička zvětšuje. Vidíš, že jsme u toho. Nejprve to byla krabička, nyní máme týdenní krabičku, pak jakýsi mezisklad ve skřínce, kde jsou načaté krabičky, z nichž doplňuji týdenní lékárničku a hlavní sklad je ve Spíži, kde jsou v mohutné krabici nenačaté krabičky, z nichž doplňuji mezisklad. Brašnu na kole velkou nemám a musí se mi tam vejít ještě další nutnosti. To zase bude dobrodružo. Tak vidíš, tak tohle normálně mezisklad, velký
2: jasně,
1: sklad, no týdenní krabička, potom nějaká malá krabička, ty úplně jsem se v tom ztratila, ale teda Zdeňko, vy to máte teda hodně náročný, no.
2: Tak já si myslím, že tenhle ten příspěvek by mohl být vítězný, jsi pro?
1: No určitě, teda s těma meziskladama, tak no. Snad se vám tam někam bude vejít i výhra od Country Rádia.
2: Tak se nám ozvěte, posíláme třeba nějaké nové šuplíčky do lékárny nebo novou lékárničku bez léku.
1: Nebo nějakou lentilku.
2: Nebo nějakou lentilku červenou, to ty si říkala, že máš ráda.
1: Jo, no.
2: Tak to bude vyzobaný v tom případě, takže od nás dostanete akorát žlutý, hnědý a modrý.
1: No a nebo prázdnou krabičku, nebo uvidíme, jak to pěkně dopadne, ale každopádně výhra je vaše, gratulujeme.
2: Tak, teď už Jitka Webová a jdeme společně na bílou pláž.

0: Skupina Pacifik, dokud tráva bude růst. Ano, tak to je písnička krátce před 10. hodinou dopolední. No a samozřejmě tím naše vysílání Country Rádia zdaleka nekončí.
1: Po 10. hodině, kdy si dáme zprávy a počasí, takové ty nejdůležitější, řekněme, highlighty dne, to jsou takzvané prostě takové ty hvězdné okamžiky dne, tak si dáme Josefa Šimka, kapelu Greenhorns, taky Epidemii, Wander do 50. a Bee Gees, ale to už nahlížíme do playlistu, který není určen nám, ale pro Milana.
0: Tak my se těšíme se nějak vy na Milana Šmita, užijte si dnešní den a zítra úderem 6. Kačka s Vláďou se na vás budou opět těšit.
1: Jestli teda nezaspíme.
0: Naši posluchači. Ale tak zase tu máme písničky k probouzení. My to nějak doladíme. Ať se vám daří.
1: Hezký den.
2: Country počasí.
3: Dnes máme zpočátku oblačno, s doznívajícím deštěm postupně bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 27, na horách naměříme kolem 15 stupňů.
4: Se to zdá neuvěřitelné, je to tak. Country Radio slaví letos 35. narozeniny.
5: A proto se řádně vyfešákujem.
4: Zapojte se do oslav a pošlete nám svůj grafický návrh na narozeninové tričko s motivem 35 let.
5: Svoje návrhy posílejte na adresu 35@countryradio.cz a to nejpozději do konce července.
4: Nejlepší se dočkají realizace a jejich autoři od nás dostanou speciální

0: stavu,
1: ty staré lásky,
0: kde noc vládne tmou.
1: Vedle za kopcem,
0: loučil se tam námořník,
1: nebo na konci světa,
0: se svou dívkou.
1: Nestrácejte naději.
2: Ale do

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Speciální pořádkové jednotky, policisté z Česka i Německa, jízdní policie i policisté z drony společně se strážci parku vyrazili v posledních dnech do Národního parku České Švýcarsko na kontroly. Důvodem rozsáhlé akce byl nedávný požár, který ohrozil suchem zasažené cenné území. V rámci první prázdninové akce se zajímali hlavně o to, jak se návštěvníci v Národním parku chovají. Prodej elektromobilů v Česku dosáhl v červnu nového maxima. Lidé nových aut na elektrický pohon koupili 2142 a překonali tak dosud rekordní letošní duben. To se prodalo 1684 automobilů. A ještě dodám, že ke konci června jezdilo v Česku 72200 čistě elektrických osobních aut. Knihovna v Benešově bude už brzy hotová.
2: Městská knihovna v Benešově vstupuje do závěrečné fáze příprav na stěhování do zrekonstruovaných prostor. S přesunem tisíců knih a dalšího vybavení souvisejí dočasná omezení některých služeb. Knihovna ale zůstává po celou dobu otevřená a čtenáři o možnost půjčovat si knihy nepřijdou.
1: Asie v Česku žádný problém a nejedná se o SAPu.
3: Kousek Asie se dá v Čechách zažít v okolí Mikulášovic ve Šluknovském výběžku, kde je asijská poznávací stezka. K vidění je například stůpa, jurta a replika tibetského domu, tradiční pícka a hlavně živá zvířata v podobě stáda jaků. Tento víkend bude na okolních loukách multikulturní mezinárodní hudební festival. Luboš Dvořák, Šluknovský výběžek.
0: Sport.
1: Teď jeden fotbalový přestup. Výrazně přispěl Spartě ke dvěma domácím titulům, postupu do Ligy mistrů i zajímavým zážitkům v evropských pohárech. Další úspěchy v rudém dresu Kan Kairinen nepřidá. Fotbalový klub z pražské Letné oznámil, že finská opora po 3,5 letech odchází do AEK Athény, kde podepsal 4letou smlouvu. To byly zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

nevědělo, jak ten čas letí. Dnes se to otáčí, mou rolí je být opora a je čas na slova.

10 minut po 10. hodině vám všem krásné dopoledne přeje Milan Šmit. Dnes je 8. července, nezapomeňte, Tulácká stezka může být inspirací pro vaše výlety a Kukátko vás může pozvat na jeden z festivalů, který by vás mohl zajímat, protože je skvěle obsazen. Takže ještě jednou dobré ráno, příjemný poslech.

0: Kukátkem Country Rádia.
1: Mám tady další pozvánku v rámci Kukátka Country Rádia. Tentokrát se vypravíme do Třepsína, protože na telefonu mám právě Helču z Třepsína. Helčo, zdravím, ahoj.
2: Ahoj, ahoj, všichni, zdravím všechny.
1: Takže chystá se další akce u Třepsínské zvoničky a mě teď zajímá, kolikátý už je to vlastně ročník?
2: No, neuvěřitelný, je to 21. ročník,
1: aha.
2: Takže už máme za sebou ledacos. Pěkný počasí, špatný počasí, dešťový počasí. Takže jsme nachystaný v podstatě na všechno.
1: Na všechno. No Helčo, jaký nás čeká program letos teda? Je to teda 11. No, července? 11. července. A na co se můžeme těšit?
2: 13 hodin. Celý festival začne teda zvoněním na naši zvoničku. To je takový už pravidlo. Kluci zahrajou hymnu, Trempskou hymnu.
1: Ano.
2: No a tím se otevře celý festival a ano, pak to jede prostě od těch 13 až do půlnoci a máme tam skupinu i dříve Forget. To je vlastně člen skupiny Forget je mladý Třebický, který celý ten festival i uvádí.
1: Aha, ano.
2: Pak přijdou Gledly SV, ano, to jsou takový, ty už tady taky u nás byly, mají moc hezký písničky, takový jako taky trampský. Pak máme Bezva kapelu Epidemie,
1: ano,
2: na tu se moc těšíme, ta je tady poprvé. Zrovna tak jsou tady poprvé Poutníci, na ty se taky moc těšíme. Po Poutnících přijde Bomba, KTO, ty jasný, jsou tady skoro každý rok. No a pak nemůže na našem festivalu chybět Rostia Fischer, Michal Tučný, protože tady ty lidi vlastně taky z těch hospod, co se tady hraje, tak to jsou víceméně hodně písničky od Tučňáka. No,
1: no jasně.
2: Takže ten má vždycky největší úspěch teda.
1: Rozumím, rozumím.
2: A pak jste vy,
1: ano,
2: St. Johnny.
1: Tentokrát jo, s kapelou St. Johnny, teda minule jsem tam byl s Frantou Kaslem, tentokrát jsme tam se St. Johnny.
2: Na vás se taky těšíme. A celý to končí, kapela zakončuje Vomaklí. Tak ty jsou tady taky poprvé.
1: Jo, jo.
2: No a celý festival vlastně zase končí tím, že se zaspívá taková ta písnička na trubku jako večerka,
1: jo, aha, jasně.
2: Potom zase zacinkají zvony a pohádky je konec.
1: A my se moc těšíme, 11.7. u Třepsínské zvoničky se všichni potkáme. Měj se hezky a
2: jo,
1: ahoj.
2: Jo, ahoj a děkuju.

0: s Country rádiem na cestách.
1: V těchto dopravních informacích vyrazíme na koleje v Brně. Mám pro vás zprávu, že z důvodu rekonstrukce tramvajové trati až do konce srpna tohoto roku bude vyloučen provoz tramvají v úseku Kubičkova Ečerova v Bystrci. Tramvajová linka číslo 3 bude ukončena ve smyčce Rakovecká. Náhradní dopravu ve vyloučeném úseku zajistí posílená autobusová linka 54. Na Brněnsku také zůstávám, co se dopravy týče, a znovu připomínám, že složitá situace může při husté dopravě nastat okolo exitu 196 ve směru na Ostravu, kde se pracuje na silnici. Pokud jedete na dovolenou do hlavního města, tak pozor dávejte také na 24. a půltém až 22. a půltém kilometru ve směru na Prahu. I tady jsou stále práce na silnici a provoz je tam převeden do protisměru. Je tam zúžená vozovka na dva jízdní pruhy, opravuje se most Šmejkalka a i tohle místo může přinést nějaké to zdržení. Přejeme vám všem šťastnou cestu.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Tuláci a tulačky i milí posluchači skvělého Country Rádia, přeji vám pěkný den. Cílem dnešní toulky bude rozhledna na staré vodárně v Sušici. Město Sušice má několik pozoruhodných vyhlídek, ze kterých je vidět v celé kráse. Jednou z nich je i menší rozhledna na staré vodárně v jižní části města. Nejsnáze k ní lze dojít po modré značce, která vychází ze Sušického náměstí a míří do Petrovic. Za posledním domkem města se po pravé straně zvedá mírné návrší s borovým lesíkem. Ze značené trasy odbočuje vpravo cesta z betonových panelů a pozvolna stoupá pod lesík, kde se stáčí a míří k vodárně. Vodárna se celá obchází až klouce nad ní. Z louky vede nad oplocením k rozhledně můstek na několika sloupech. Samotná rozhledna je kruhovitá stavba s několika obdélníkovými průhledy, které jsou odděleny sloupy. Vše zakrývá střecha ve tvaru kužele, na které je umístěn výrazný hromosvod. Celá stavba je vzorně opravována a udržována. Je odtud vidět celé staré město, veliká část údolí řeky Otavy, ale i část města na severní straně. Výhled k jihu bohužel zakrývá les. Jižní stranu města je ale možné vidět, pokud se popojde několik desítek metrů po louce nad lesem. Cesta k vodárně není dobře značená, i když se zdá, že v minulosti tam značka vedla. Výpravu k rozhledně je možné proto začít na zastávce městské dopravy na sídlišti Vojtěžka, odkud to je k rozhledně slabá čtvrthodinka. Rozhledna v nadmořské výšce 510 metrů je celoročně volně přístupná. Další podrobnosti o rozhledně na staré vodárně v Sušici najdete například na webu turistika.cz. Na e-mail tulák@countryradio.cz mi můžete poslat svůj tip na toulání i vy. Těším se na něj. Mějte se báječně. Loučí se s vámi Vít Pěkný.

poprátku mi chystaj. Kněz mi s Bohem dal, dole stála žena, co jsem s ní tu noc spal.

pak trhli podlahou. Já byl k nebi blíž. A ona stála dole jen o 2 metry níž. Pozdě na večer, když kamarád šel spát, tak přišla na můj hrob mi s pláčem s Bohem dát.

0: Country počasí.
1: V Čechách máme zpočátku oblačno s doznívajícím deštěm, postupně bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty vyšplhají na 20 až 25 stupňů, na horách kolem 15 stupňů Celsia.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Navštivte pohodový festival v kouzelném prostředí zahrady Nové slunce v Novém Jičíně, který od roku 2017 spojuje profesionální hudebníky s těmi amatérskými. Folk, blues, country a další styly se představí na dvou pódiích. Mezi nejznámější interprety patří Robert Křesťan s Druhou trávou. Vystoupí také Petr Brandeis Band, Monika Bertusová a Band, Slávek Janoušek s kapelou Tata Grás, Shany a Míša Riesnerová. Zajímavostí bude vystoupení Cymbal Classic, kteří ve svém repertoáru spojují kombinaci folkloru a folku s cymbálem. To je festival Pod kaštany, který se koná v pátek 10. a v sobotu 11. července v zahradě Nové slunce v Novém Jičíně. Na festivalu u Třepsínské zvoničky v sobotu 11. července na návsi obce Třepsín vystoupí Epidemie, Poutníci, Rostia Fischer a Michal Tučný, Revival, KTO, Forget, St. Johnny, Vumaklí a Gledli SV. Žalmanův folkový Kyjov se koná v pátek 10. července od 18 hodin v letním kině Kyjov. Legenda české folkové hudby Pavel Žalman Lohonka letos oslavil 80. narozeniny a zve posluchače na sérii speciálních koncertů, kde představí to nejlepší ze své tvorby. Jeden z nich je i koncert v Kyjově na festivalu Žalmanův Kyjov. Hlavním hostem, gratulantem, bude Robert Křesťan a Druhá tráva, která letos slaví 35 let na scéně. Festival odstartuje kuřimská folkpopová skupina Zkusme to. A ještě se podíváme do divadla. Tři stárnoucí kamarádi na úpatí hory a dvoudenní túra před nimi. Cíl je jasný. Překonat krizi středního věku. Komediální oslava přátelství, přírody a života v podání Martina Písaříka, Petra Stacha a Jana Holíka, kteří baví svoji brilantní hereckou souhrou diváky už několikátou sezónu v řadě. To je divadelní hra Vejšlap. Sobota 11. a neděle 12. července. Letní scéna divadla Geld. Tolik pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Pavlína Jíšová, Adéla Bohadlo, Matka a dcera, nejenom, že je to tedy fakt, ale tak se jmenuje i písnička, kterou jste právě teď slyšeli. Myslím, že pro některé z nás příjemná a milá vzpomínka na jeden z parníků country rádia, kde právě Pavlína s Adélou byli společně ještě s manželem Oldou, tam byla tedy Adéla. Bylo to velmi, velmi příjemné, už se těším, až se uvidíme a uslyšíme zase příště. Včera tam byl Míša Lejch s Bertem, like ten, takže zase další taková, řekněme, rodina. Dvojice, táta se synem. No a když jsme tedy u matky a dcery a táty a syna a rodičů a dětí a prarodičů a vnoučat a to je úplně jedno zkrátka a dobře, v kukátku Country Rádia mám pozvánku pro všechny, kteří tráví prázdniny s dětmi a je to taková pozvánka na hezké místo, na hezkou pohádku. Jinak pro vás budu mít nějakou soutěž a taky hodně muziky, Vítek Tučný, Radek Tomášek, Vajnona, Jiří Schellinger anebo Pavel Brimer. No a Pavel Brimer začíná zpívat právě teď. Tak vám přeji krásné dopoledne.

0: Kátkem Country Rádia.
1: Hledáte-li rozptýlení pro vaše děti a pro vás, pak si poslechněte, kam vás pozve Martina Hrušková na Hezké pohádky.
2: Zdravím všechny posluchače rádia. Já bych vás ráda pozvala k nám do Městského muzea a hradu v Týnci nad Sázavou, protože prázdninový čas je tady a my máme připraveno několik krásných akcí. Například do 12.7. se můžou děti u nás podívat na pohádku Bářina toulavého divadla, jak zlatník ke štěstí přišel. Další pohádky odehráváme 26.7. To bude pohádka Vojta a strašidla, divadla Elf. Obě tyto pohádky začnou pod divadelní lípou na pódiu od 17 hodin. A poslední pohádky odehrajeme v srpnu 16. také od 17 hodin a to je pohádka Šípková růženka v podání divadla Evy Hruškové, Jana Přeučila a Zdenka Rohlíčka. Takže doražte všichni, těšíme se na vás a přejeme krásné léto z hradu Týnec nad Sázavou.

0: Country rádiem na cestách.
1: Pojďme na další dopravní zpravodajství, pojďme se podívat na koleje, pojďme se podívat také na dálnice a to pěkně postupně, jak je tady u nás Country Radio zvykem, takže nejprve koleje a vidím, že v tuto chvíli, co se omezení provozu týče, tak tady nemám žádné alarmující zprávy, takže to vypadá, že skutečně se budeme moci podívat tak maximálně na městskou hromadnou dopravu a tak začneme v Praze, v hlavním městě, kde na kolejích počítejte s tím, že z důvodu opravy tramvajové trati a rekonstrukce kanalizace došlo a bude až do pátku 17. července dočasně přerušen provoz tramvají v úseku Anděle Radlická a linka 4 je úplně zrušena. Teď se pojďme podívat také na dálnice, jak to vypadá tam. Tam už jsou čerstvé věci a aktuální. Začneme na D4, 84. km ve směru na Prahu. Tam máme předmět na vozovce, respektive ten předmět dělají tři lodě na krajnici a pro poruchu odstavené vozidlo. Dále potom koukám na D35. Tam už by to snad mělo být odstraněné, ale pro jistotu zvolněte okolo 246. km ve směru na Hradec, tam byly rozházené nějaké kužely po vozovce. Na D1 na 186. km je roztrhaná pneumatika mezi jízdními pruhy, tam také dávejte pozor. A to je asi pro tuto chvíli všechno, koukám ještě na dálnici D5, ta vypadá relativně klidně, pouze v místech, kde se opravuje mezi 123. a 123. a 5. km ve směru na Rozvadov a dále potom také mezi 114. a 115. km ve směru na Rozvadov. Tam je uzavřený jeden pruh a trošku je tam hustější doprava, jinak vypadá i D5 celkem hezky. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio.
2: 50 let skupiny Asonance a 35 let folku na Country Radio. To už stojí za oslavu. Připravili jsme pro vás úžasný trojkoncert v amfiteátru na Konopišti. 12. září letošního roku vystoupí 50letá Asonance, Marien a Isara. Jako hosté vystoupí i Vašek Rout se skotskými dudáky. V amfiteátru na Konopišti začínáme 12. září už v 16 hodin. Vstupenky se slevou najdete na stránkách Country Radia a skupiny Asonance už nyní.
3: K přípravě budeme potřebovat minimálně 1/4 kila lahůdkové Country.
4: Veď mě dál, cesto má, veď mě dál, vždyť já.
3: 20 deka pečlivě vybrané trampské písně.
5: Tak spěcháš, trampe kamaráde, kam?
3: 15 deka libového folku.
6: Jdou po mně, jdou, jdou, jdou. Na každým rohu mají fotku mou.
3: 2-3 plátky mírně prorostlého bluegrassu.
7: Než otevřu rád oči, špajsku probírám. Půlku šišky urád, kruh krku na
3: suká. A nakonec nějaká ta dochucovadla kvůli celkovému šmaku.
8: Když máš na hlubě orchestrion, nevnímáš, jak ten čas běží.
3: Country Radio. Lahodný pokrm pro vaše uši. Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

0: Tak sliboval jsem soutěž a je tady, soutěžíme tento týden o krásnou cenu a sice o dvě vstupenky na Shakespeareovské slavnosti. I dnes soutěžíme o vstupenku na Pražský hrad do nejvyššího purkrabství na představení Jak se vám líbí, které můžete zhlédnout 21. července. To znamená, že volat by měli skutečně jen ti, kteří mohou vyrazit na Pražský hrad do nejvyššího purkrabství na inscenaci nebo na představení Jak se vám líbí. O čem to vlastně celé je, pokud jste neviděli, pokud neznáte, tak krátký popis je takovýto. Ve jménu lásky se v této komedii dějí opravdu nečekané věci. Postavy často mění identitu, kde kdo by si pletl děvče s chlapcem, mnozí trápení náhlými záchvaty vášně se ztrácejí a zase nacházejí v lese, v němž na stromech podezřele přibývá milostné poezie. Bratři zjišťují, že nepřekonatelné rozpory, které je ženou až na okraj nenávisti, je možné ve skutečnosti řízení osudu překlenout a ženy si zase celkem nečekaně koupí ovčín. Tak to je pohled takový velmi letný na Shakespeareovskou komedii Jak se vám líbí. Vy můžete být u toho, pokud by správně odpovíte na moji Shakespeareovskou otázku. Takže volat můžete na 210 323 333 právě teď a já tedy ještě jednou upozorňuji, že ve hře jsou dvě vstupenky na toto představení Jak se vám líbí na 21. července. Jinak toto představení můžete shlédnout jak v Praze, tak v Brně a na stránkách Shakespeareovských slavností najdete přesné termíny, kdy můžete na toto představení i na ta další vyrazit. Tak a už tedy beru telefon, někdo volá. Přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio. Haló, haló, slyšíme se? Tak někdo by tam měl být, ale nemluví se mnou.
1: Haló?
0: No ano, dobrý den, tady je Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak, dovolala jste se na soutěž o vstupenky na letní Shakespeareovské slavnosti. Sedí to? Je to tak v pořádku?
1: Ano.
0: Výtečně. Takže
1: Moment, já si vypnu rádio.
0: Dobře, vypněte si rádio, ať vás to nemate.
1: Ano.
0: Tak a soutěžíme tedy o vstupenky na představení Jak se vám líbí, ovšem otázka souvisí s jinou hrou. Znáte dobře Shakespeara?
1: No.
0: Tak ze školy trošku.
1: No tak to školní, ano.
0: Jasně, jasně. Takže moje otázka zní a dám vám tři možnosti. Kdo to byl Macbeth? Macbeth byl původně generálem v armádě skotského krále, nebo byl kuchařem skotského krále, anebo byl synem skotského krále. Co myslíte? No je to těžké, ale ta cena je opravdu jako
1: já vím.
0: Hodnotná. A teď v podstatě vy můžete buď to vědět, anebo tipnout. Takže buď to byl generál, nebo kuchař, nebo syn.
1: No já budu tipovat za A.
0: Za A říkáte generála. No a já vám tleskám, je to tak. Původně byl generálem, později se stal přímo králem, ale to už je zase jiný příběh. My se bavíme o příběhu Jak se vám líbí a právě na tento příběh máte dvě vstupenky. Tak mi vydržte chviličku na telefonu, já vám řeknu více, ano?
1: Jistě, děkuji.
0: Není vůbec zač, nikam neutečte. A my můžeme pokračovat dál v našem vysílání. Pokud byste chtěli vyrazit na Shakespeareovské slavnosti, budeme ještě soutěžit, bude těch soutěží ještě opravdu hodně, ale pochopitelně nemusíte čekat na štěstí. Můžete si lístky pořídit a vyrazit na opravdu překrásná místa, ať už tedy na Brněnský hrad Špilberg, anebo třeba tady u nás na Pražský hrad. Takže je to jenom na vás a je to opravdu krásný zážitek.

0: No přátelé, na závěr dopoledne jsme si dali fantastickou slovenskou kapelu Neznámý a jejich opravdu moc pěknou písničku Budem tu stať. Asi si pamatujete z talentu Country Rádia, ale musím říci, že kdybyste měli možnost vyrazit na živý koncert téhleté kapely, tak doporučuji, protože prostě to je parádička. Kdo má rád country, tak nemůže se jaksi popléct. Pokud vyrazí na Neznámý, tak se pobaví skvěle. Jinak ale byla to poslední písnička dnešního dopoledne. Teď máme před sebou 12. hodinu. Předpověď počasí, zprávy Country Rádia, samozřejmě také soutěž, na kterou také možná už čekáte, ve které budeme soutěžit zase o drobnou cenu od Country Rádia, ale ještě, než si pustíme počasí a zprávy, tak také pozvánku na zítřejší den na ranní vysílání, to už jste si asi také zvykli.
1: Hezký den, zítra tomu bude už 675 let od chvíle, co Karel IV. Řekl a oni udělali. Co a kde? Tak o tom si podrobně budeme povídat v ranní vysílání už ve čtvrtek 9. července. No a taky si společně dospíváme jednu písničku. Odhalíme tajnou osobnost, oslavíme Drahoslavy, zítřejší oslavenkyně, a taky si budeme skvěle hrát. Těší se na vás Kačka s Vláďou. Ahoj a hezký den.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude polojasno až jasno s doznívajícím deštěm. Teploty 20 až 25, na Moravě až 27. Zítra bude jasno až polojasno, výjimečně se objeví přeháňka a nejvyšší teploty 21 až 26, na Moravě 28 stupňů Celsia.
4: Haló, jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Víc času online v prázdninovém režimu může podle oslovených psychologů u dětí a dospívajících zvyšovat riziko vzniku úzkostí a pocitu méněcenosti, prohloubit pocit osamělosti a závislosti na online světě. Podle psychologů mohou také děti víc experimentovat a hledat rizikovější obsah. Zákazy a rodičovská kontrola přitom nemusí stačit. Nejdůležitější je podle odborníků komunikace, společné sdílení zážitků z online světa a hlavně společné aktivity. Pohádkové Krkonoše, tak se jmenuje speciální dětský průvodce po nejvyšších českých horách. Malé turisty vezme na Sněžku, Lysou horu, Čertovu nebo Luční horu. Svazek krkonošských měst a obcí v něm nabízí přes 40 rodinných výletů plných her, dobrodružství a objevování přírody a skrytých příběhů a také odměn pro malé turisty. Průvodce je k dostání třeba v infocentru ve Vrchlabí. Ústí nad Labem budou mít mamuta.
2: Socha mamuta v životní velikosti má v dohledné době vyrůst v Ústí nad Labem. Sochu inspirovanou nedávnými nálezy z pravěku při stavbě justičního paláce na Bukově vytvoří specialista na Schrott Art. Dílo, které bude stát před krajským úřadem v Ústí, přijde na 2 miliony korun.
1: Jak to bude s gimplem v Nymburku, to zjistil Luboš Dvořák.
3: Boj o nymburský gimpl vyhráli domácí, tedy zatím. Záměr krajského úřadu zrušit jednu ze dvou osmiletých tříd na nymburském gymnáziu ve prospěch posílení čtyřletého oboru se neuskuteční. Kraj po jednání s ministrem a také po protestech nymburských učitelů, studentů, rodičů i vedení radnice od záměru ustoupil. Luboš Dvořák, Nymburk.
0: Sport.
1: Posilu do ofenzivních řad hlásí hokejový Litvínov. Po 9 sezónách strávených zámořské NHL se do české extraligy vrací David Kempf. 31-letý mistr světa z roku 2024 podepsal s Chemiky 3-letý kontrakt. A aby dobrých zpráv nebylo málo, hvězdní útočníci bratři Ondřej a David Kašovi prodloužili s Litvínovem smlouvu, a to až do roku 2029. To byly zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

Tak vzdálené bubny Jim Reeves nebo také v této české verzi Jiří Grossman s country beatem, a to je jedna z písní, která zahájila polední menu. Ta písnička předtím, tak to byl Michal Tučný, Sněžný muž, to asi každý úplně poznal. No a teď co je před námi? Před námi je tedy samozřejmě polední menu, tedy čas oběda, tak já vám přeji dobrou chuť, ale také je před námi ta známá soutěž, ve které i dnes soutěžíme o deštník s logem Country Rádia, velký pěkný deštník s logem Country Rádia. A získá ho ten, kdo odhalí, co náš hudební dramaturg ukryl do třech následujících písní, které budou zpívat Roman Horký, Pavel Dobeš a Bobři. Jedna se jmenuje Pochůzkář v čekankovém poli, druhá se jmenuje Banány a třetí se jmenuje Proč jsem mrtev. Takže vidíte, že ty názvy vůbec nic nenapovídají. Ano, je to ukryto někde v textu, takže poslouchejte a zkuste na to přijít, cože zamýšlí náš hudební dramaturg jako společné téma. Nebude to možná úplně jednoduché, ale o to větší radost budete mít, když se vám to podaří. Tak pojďme na to.

Vítkovické dámy, vy porubští páni, tramvaje tu s námi dovrzali, až pod kopec pod bazaly. Lístek štípli kleště, tak na co čekat ještě, tak sudí chop se svodí píšťaly. Lístek štípli kleště, tak na co čekat ještě, tak sudí chop se svodí píšťaly. Je odpoledne, slunce svítí, 10 chlapů už se řítí, z každé strany proti síti soupeře, kdo první skóre otevře. Kdo dřív koho skolí na bitevním poli a komu se stup klepe na dveře. Kdo dřív koho skolí na bitevním poli a komu se stup klepe na dveře. Každý jistě chápe, když obrana chrápe, balon, že začne lítat do brány, že začnou padat banány. A v takovémto čase, jak pohodlně dá se, projet i zápas vyhraný. A v takovémto čase, jak pohodlně dá se, projet i zápas vyhraný. Po skončeném kasamači slza v oku někdy tlačí, berem se pryč radši všemi otvory, přelézáme závory. Všude, kde nechal tesař díru, až k mostu pionýrů táhnou naše prapory. Všude, kde nechal tesař díru, až k mostu pionýrů táhnou naše prapory. Do hospody jdeme směrem, všechno si to příliš berem, víme, že jsou lepší kluby na světě, na celé naší planetě. Co mají mnohem větší slávu a zelenější trávu, my máme Baník Ostravu. Co mají mnohem větší slávu a zelenější trávu, my máme Baník Ostravu.

0: No, přátelé, musím říct teda, že jsem opravdu hledal to společné téma, nakonec našel teda, ale hlavně proto, že jsem ho znal předem. Nevím, jak si s tím poradíte vy, jisté je, že to bude napínavé, si myslím. Dozněly tři písně, téma společné je pouze jedno a záleží na tom, jak moc jste dobře poslouchali a jak moc bystří budete, co se tam tedy stále opakovalo ve všech třech písních. Tak, já vám přeji dobrý den, tady je Milan, Country Radio. Haló.
1: David,
0: tak Davide, slyším vás trošku hůř, ale slyším, tak já si vás takhle zesílím.
1: Já jsem slyšel ty poslední dvě, tak zkusím kuchyně, kantýna.
0: No a není to, není, bohužel Davide, není, je to něco trošičku jiného, ale jak říkám, dneska je to teda extrémně těžké, no, opravdu, jo.
1: Dobře.
0: Nedá se nic dělat, mějte se krásně, nashledanou. Ahoj. Naschle, ahoj. Takže jdeme dál, přátelé. Není to ani kuchyně, ani kantýna. Je to něco trošku jiného. Tak a já už vám přeji dobrý den. Tady je Milan, Country Radio.
1: Je to něco trošku...
0: Slyšíme se, haló?
2: Ano.
0: Tak ano.
2: Já to risknu.
0: No ano, tak nejdřív mi řekněte...
2: Ovoce, zelenina, mrkev.
0: Jo, takhle. No tak není to ovoce, zelenina. Není, nevíme ani kdo volá.
2: Potraviny.
0: Ani maso, nejsou to potraviny. Nejsou to potraviny. Ne.
2: Je, tak, nejsou. Je mě líto, no.
0: Bohužel. Mějte se
2: banány
0: hezky.
2: Banány taky ne.
0: Ne. Jako žádný potraviny obecně. Ani ovoce, ani zelenina, ani maso, ani rohlíky, nic, ani pečivo, nic.
2: Tak to nevím. Tak jo, tak děkuju.
0: Taky.

0: Mějte se hezky, naschledanou. Jak říkám, no, těžký docela, ale uvidíme, já myslím, že se k tomu dopracujeme, ono těch možností zase není až tak moc, jo. Takže přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio. Haló, slyšíme se, dobrý den.
1: Dobrý den, Jirka Praha.
0: Dobrý den, Jirko z Prahy. Tak, co vy jste tam objevil?
1: Jestli to není salon.
0: Není.
1: Takže díky, naschle.
0: Není záč, naschle. Věc, kterou dnes hledáme, souvisí do určité míry třeba s místností, jo, když jsme mluvili o té kuchyni a baru a salonu a tak. Věc, která spojuje ty tři písně, by byla k nalezení v každé této místnosti, ale není toto správné slovo. Tak, jdeme na to. Přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio. Haló, tak to někdo položil, to jenom zkusili si třeba, jako si nehráme nějakou zvláštní hru. Dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
2: Ale tady Petr, já jsem teda neslyšel ani jednu písničku, teď jsem přišel. No tak to myslím, že je to stůl nebo židle.
0: A není to ani stůl, ani židle. Ale je to teda odvážný počin, jako bez toho, že bys to slyšel takhle na společném.
2: Vždycky poslouchal, a měl jsem práci přijít se na poslední chvíli, že jsem si, že byl to, že teď je mrtev a mrtev.
0: Říkal jsi stůl a židle, jo? Tak já dám další nápovědu. Ani stůl, ani židle nejsou s tím, co hledáme, zcela kompatibilní.
2: Tak,
0: měj se, ahoj. Pokračujeme dál, uvidíme. Další telefon, přeji vám dobrý den, tady je Milan Country.
3: A tady je David.
0: A, Davide?
3: Já zkusím dveře.
0: Dveře? Ty už tím kompatibilní jsou, ale nejsou to dveře. Takže, ježiš, teď mi ještě ke všemu vypad, David. Sorry, Davide, jestli posloucháš. Tak jdeme ještě jednou. Přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio.
4: No, dobrý den, tady Jarka.
0: Dobrý den, paní Jarko. Tak, David byl hodně blízko.
4: Nevím, slyšela jsem všechny tři písničky, no. Ale zkusím hodiny.
0: I hodiny korespondují s tím, co hledáme, ale nejsou to hodiny.
4: Dobře, bohužel, děkuju.
0: Tak není zač, nashledanou. Tak, Davide, ještě jednou se omlouvám, že to vypadlo, ale tak nebyly to ty dveře. Ale už vidíte sami, říkám, že židle a stůl s tím jako moc dohromady nejdou, ovšem hodiny a dveře, tak to už by souviset do určité míry mohlo, ale hledáme to jedno konkrétní slovíčko. Tak, já vám přeji dobrý den, tady je Milan Country Radio. Haló? Někdo tam je, já tam slyším sebe a jinak nikoho. Tak tudy cesta nevede. Musíte se mnou mluvit, když se mi dovoláte, protože jinak bychom tu byli fakt jako, taky máte hlad určitě, že jo. Tak přeji vám dobrý den, tady je Milan, Country Radio.
3: Ahoj, tady je David.
0: Tak a Davide, to je ten samý David, co volal před chvílí?
3: Jo.
0: No ono to nějak vypadlo, no a tak povídej. Tak
3: co? Nehledí, no tak jako já budu to zkoušet, dokud se dovolám.
0: No jasně.
3: Tak zkusím bránu.
0: Ne, není to ani
3: ne,
0: brána.
3: Pořád špatně.
0: Takhle, brána taky by s tím mohla souviset s tím, co hledáme.
3: Okno.
0: I okno by s tím mohlo souviset, ale není to ono.
3: Já zavolám ještě jednou.
0: Dobře, tak jo, ahoj.
3: Ahoj.
0: Tak a pokračujeme dál. Jestli ovšem to Davidovi teď už někdo nevyfoukne, takže co jsme si řekli? Není to zelenina, není to ovoce, není to žádné jídlo, není to židle, není to stůl, to by tam k tomu nepasovalo. Hodiny to nejsou, dveře to nejsou, brána to není, ale to už by k tomu pasovalo mnohem víc. Tak pojďme. Přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio.
5: Dobrý den, tady je Veronika Hlídková, myslím, že to jsou dveře.
0: Dveře už jsme měli, Verčo, ne. Ty už jsme měli a nejsou to dveře, člověč, no jo, těsně vedle. Jako trošku to s tím souvisí, ty dveře by tam byly vidět, ale hledáme něco malinko jiného. Jo?
5: Jo. Tak děkuji.
0: Taky, měj se, ahoj. A pokračujeme dál, uvidíme, jestli teď už by to mohlo klapnout. Přeji vám dobrý den, tady je Milan Country.
6: Tady já zkouším zeď nebo stěna.
0: Jasně, to je ono, zeď se tam opakovala a já tleskám. Jak říkám, bylo to dneska pekelně těžký, ale nakonec to dopadlo teda. Je to zeď, která se objevila ve všech třech písničkách a nevím, jestli si s tím dal náš hudební dramaturg takovou práci, nebo jestli je to náhoda, ale pěkně jsme se všichni spotili. Takže gratuluju, tentokrát ten deštník poputuje na správnou adresu, tedy zasloužíte si, tak vydržte mi chviličku na telefonu, jo? Dobře, tak jo, pokračujeme dál. Rangers budou zpívat, že mám radost, věřím tomu, že i výhrkyně má radost, ale doufám taky, že jste se všichni ostatní dostatečně pobavili, tak by to mělo být.
7: odpolední menu na Country Rádiu.

přemýšlet, jak z vás teď komu prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak z vás teď komu

0: Tohle je skvělá písnička prostě, no. Pacifika, Václav Maršálek, Už koně mě vítají. Máme 12 hodin 40 minut, dneska to hodně letí, asi tím, že ta soutěž byla taková napínavá, ale já nesmím zapomenout také říci, že dnes 8. července oslavuje svůj svátek Nora, to znamená, jestli nějakou znáte, nezapomeňte s gratulací, stejně tak jako my. My posíláme písničku V sedle je fajn, všechno nejlepší.
1: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

0: Také dnes vás velmi rád v poledním menu pozvu na večerní speciál. Je středa, takže nás čeká Country Time, pořad, který připravuje pravidelně Miloš Keller. Stalo se tak i dnes, i když je na dovolené, tak připravil trochu dříve. No a pochopitelně po 19. hodině milovníci americké country dostanou tu svoji dávku muziky, kterou můžete slyšet v Country rádiu, stejně tak jako třeba v Juboxu, o kterém zpívá Věra Martinová.
1: Polední menu na Country rádiu.

0: Úplně na závěr poledního menu Copáci a Stopy kol, to mi připomíná tahle ta písnička včerejší zážitek na parníku Country Rádia, kde jako hudební hosté byli Míša a Bert Leichtovi, hráli písničky jak od Copu, tak od Forehandu, ale i další, jiné, bylo to naprosto, naprosto skvělé. Doporučuji, připojte se k nám, ještě máme před sebou nějaké plavby na našich stránkách www.countryradio.cz, najdete jejich rozpis a také zjistíte, zda se ještě dají kupovat lístky nebo ne. Před námi je předpověď počasí a další zprávy Country Rádia.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasno až jasno s doznívajícím deštěm. Teploty 20 až 25, na Moravě až 27. Zítra bude jasno až polojasno, výjimečně se objeví přehánka a nejvyšší teploty 21 až 26, na Moravě 28 stupňů Celsia. Oh, yeah.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Speciální pořádkové jednotky, policisté z Česka i Německa, jízdní policie i policisté z drony společně se strážci parku vyrazili v posledních dnech do Národního parku České Švýcarsko na kontroly. Důvodem rozsáhlé akce byl nedávný požár, který ohrozil suchem zasažené cenné území. V rámci první prázdninové akce se zajímali hlavně o to, jak se návštěvníci v Národním parku chovají. Prodej elektromobilů v Česku dosáhl v červnu nového maxima. Lidé nových aut na elektrický pohon koupili 2142 a překonali tak dosud rekordní letošní duben. To se prodalo 1684 automobilů. A ještě dodám, že ke konci června jezdilo v Česku 72200 čistě elektrických osobních aut. Knihovna v Benešově bude už brzy hotová.
2: Městská knihovna v Benešově vstupuje do závěrečné fáze příprav na stěhování do zrekonstruovaných prostor. S přesunem tisíců knih a dalšího vybavení souvisejí dočasná omezení některých služeb. Knihovna ale zůstává po celou dobu otevřená a čtenáři o možnost půjčovat si knihy nepřijdou.
1: Asie v Česku žádný problém a nejedná se o SAPu.
3: Kousek Asie se dá v Čechách zažít v okolí Mikulášovic ve Šluknovském výběžku, kde je asijská poznávací stezka. K vidění je například stůpa, jurta a replika tibetského domu, tradiční pícka a hlavně živá zvířata v podobě stáda jaků. Tento víkend bude na okolních loukách multikulturní mezinárodní hudební festival. Luboš Dvořák, Šluknovský výběžek.
0: Sport.
1: Teď jeden fotbalový přestup. Výrazně přispěl Spartě ke dvěma domácím titulům, postupu do Ligy mistrů i zajímavým zážitkům v evropských pohárech. Další úspěchy v rudém dresu Kan Kairinen nepřidá. Fotbalový klub z pražské Letné oznámil, že finská opora po 3,5 letech odchází do AEK Athény, kde podepsal 4letou smlouvu. To byly zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: a s pivem.
1: Tak jsme tedy za 13. hodinou, Mirek Hofman a Nové struny nám hráli a zpívali, no a před námi je Don Williams a než si dáme písničku Listen to the Radio, tak vás také zvu určitě na Kukátko Country Rádia, které bude pozvánkou pro všechny milovníky keltské kultury. A vy už možná tušíte, pokud jezdíte pravidelně do Budyně nad Ohří, ano, je to tak, blíží se další keltský kruh, nechte se pozvat.

0: Vítkem Country Rádia.
1: Je tady další pozvánka na parádní muziku, kterou máme rádi, protože na telefonu je Pavel Zajíc. Pavle, já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
1: A když spolu mluvíme, tak jasné, že je to buď to Budyňský poutník, anebo Keltský kruh. Takže kam nás pozveš?
2: Tak tentokrát vás pozvu na Budyňský vodní hrad, na festival Keltský kruh.
1: Ano, tradiční akce. Na co se můžeme letos těšit?
2: Už po druhé vlastně je festival koncipován jako rodinný, to znamená, že je tam samozřejmě program pro dospělé, ale máme tam i program pro děti od, řekněme, školkového věku až do nějaké střední školy. Děti můžou absolvovat stezku malého Kelta, kde budou plnit různé úkoly a na konci je čeká pěkná medaile.
1: A hodně vzrušení a dobrodružství samozřejmě.
2: Rozhodně.
1: No a pro ty dospěláky to tam máte pochystaný tak. Tak jsme v rádiu, takže půjde především o hudební program.
2: Hudební program máme zaměřený trošičku do Irska, ale jak říkám, jenom trošičku, protože tam samozřejmě máme kapely, které hrají i trošku jiný žánr, ale v podstatě všechno se to točí okolo té irsko-keltské muziky. Začne nám kapela z Roudnické základní umělecké školy Hambiem, ta tam hraje každoročně. Pak přijedou brněnští Tempus, plzeňští Potín, potom Cheeky Cheep, Korchen, Malém Irish a finišovat bude České srdce.
1: Takže to je sestava pro milovníky keltské muziky hodně jako atraktivní. Neřekli jsme zásadní věc, a sice kdy a v kolik máme kde být.
2: Festival začíná v sobotu 11. července v Nanánvoří vodního hradu Burní nad Ohří. Areál hradu je otevřen od 10 hodin. Od 11. potom už začínají jednak ty programy pro děti. To znamená stezka malýho Kelta s dílničkama, se zkouškama žonglování, se siláckými aktivitami a tak dále. A samozřejmě v tu dobu, v těch 11 hodin, začíná i program v Keltské vesnici, kterou tam máme každoročně, a kde si i dospěláci potom můžou vyzkoušet, jak vlastně ty Kelti kdysi žili, co všechno uměli. Budeme tam mít tentokrát i Římany, takže vlastně můžou srovnávat tu kulturu keltskou s tou římskou, včetně kuchyně. Takže vlastně budou tam i ukázky, jak tenkrát i jedli. V podstatě mezi časy, kdy kapely budou přezvučovat, tak máme vyplněny například školou irského tance, Poškem, významná pražská škola irského tance, budou tam i ukázky sokolnictví. Vystoupí Toky a Groove Army, což je výborná bubenická show, kteří si potom lidi odvedou i na svůj workshop. Samozřejmě nás čeká i druidský obřad, kdy bude druid prosit o zachování dobrých vztahů s bohy.
1: Ano.
2: A samozřejmě nás čeká nakonec vždy je ohnivá show, kterou letos obstarají dívčí skupina Vox Luminas.
1: Jasně, takže všechno, co patří ke keltskému večeru v Budyni nad Ohří na Vodním hradě, a ještě jednou opakujme, 11. července v podstatě od 10 hodin dopoledne.
2: Ano, přesně tak.
1: Děkujeme.
2: Všechny srdečně zveme.
1: Díky za pozvání, měj se hezky, Pavle, ahoj.
2: Taky se měj hezky, ahoj a nashledanou.

0: Country rádiem na cestách.
1: Na cestách, hned cestách, pojďme se podívat na to, jak to vypadá s dopravou teď mezi 13. a 14. hodinou. Mělo by to být jak na koleje, tak na dálnice a rychlý pohled na koleje říká, že momentálně je problém na trati 309 Olomouc hlavní nádraží Draha Novice Prostějov hlavní nádraží. V úseku Olomouc Řepčín Senice na Hané je překážka na trati. Konkrétně padlý strom a osobní vlak zastavil před zastávkou příkazy právě před padlým stromem. Takže vlaky jsou v tomto úseku odřeknuty. Sledujte pokyny dopravce, zatím je provoz zastaven, uvidíme, jak se to bude řešit dál. Co se týče dálnic, teď v tuhle chvíli, tak pozor na D8, na 45. kilometru ve směru na Ústí nad Labem leží kus plastu na vozovce, na D1 na 182. kilometru ve směru na Brno jsou sobě dvě osobní auta, tak objíždějte opatrně, dávejte pozor, ať se situace nějak nekomplikuje. Koukám pro vás i na dálnici D5, ta zatím vypadá klidně, tak jako jsme říkali během dnešního dopoledne, jen pouze mezi 123. a 123. a půl kilometrem ve směru na Rozvadov a také mezi 114. a 115. ve směru na Rozvadov se uzavírá jeden jízdní pruh pro práce na silnici. Jinak vypadá D5 zatím hezky, takže vám všem přejeme v tuto chvíli šťastnou cestu a hlavně doražte do cíle v klidu a bezpečně.
2: Country Radio. Housle,
3: akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
4: Stařičký šerif u Šlíně, prdlku poláhlý vztah.
3: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
0: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Tak Petr Spálený a jeho slavná Lady, píseň dozněla zhruba 44 minut po 13. hodině, je tedy odpoledne s Country Rádiem v plném proudu s vámi, je Milan Schmidt, i dnes tu s vámi budu až do večerních hodin, protože Miloš je na dovolené, takže tolik tedy to, co nás čeká dnes, během dnešního dne, ale pokud by vás zajímalo, co nás čeká zítra a to hned po ránu, tak zvyšte pozornost, protože Kačenka, moje ranní kolegyně, vás chce pozvat na zítřejší ráno.
1: Hezký den, zítra tomu bude už 675 let od chvíle, co Karel IV. Řekl a oni udělali. Co a kde? Tak o tom si podrobně budeme povídat v ranním vysílání už ve čtvrtek 9. července. No a taky si společně dospíváme jednu písničku. Odhalíme tajnou osobnost, oslavíme Drahoslavy, zítřejší oslavenkyně, a taky si budeme skvěle hrát. Těší se na vás Kačka s Vláďou. Ahoj a hezký den.

v čase naší zašlý slávy. A slova městem neředěná,

0: času se podívá a řekne, je to dobrý, ještě hoří.
1: Country Radio. Nejvíc country

0: Tak tohle byl velmi úspěšný talent country rádia Tonyho, který dneska už prostě je naprostou součástí našeho vysílání a také ozdobou mnoha festivalů. Byla to písnička Modré nebe, ve kterém jste mohli zaslechnout i hlas Ivy Marešové, ale byla to také poslední písnička této hodinky. Já už jsem vám říkal, že pokud byste chtěli vyrazit na Paring country rádia, tak na našich stránkách najdete rozpis, najdete tam právě i Tonyho Jocha. Ale pokud chcete něco honem teď rychle, tak si poslechněte kulturní pozvánky, které přichází na řadu právě teď.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasno až jasno s doznívajícím deštěm. Teploty 20 až 25, na Moravě až 27. Zítra bude jasno až polojasno, výjimečně se objeví přehánka a nejvyšší teploty 21 až 26, na Moravě 28 stupňů Celsia.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Navštivte pohodový festival v kouzelném prostředí zahrady Nové slunce v Novém Jičíně, který od roku 2017 spojuje profesionální hudebníky s těmi amatérskými. Folk, blues, country a další styly se představí na dvou pódiích. Mezi nejznámější interprety patří Robert Křesťan s Druhou trávou. Vystoupí také Petr Brandejs Band, Monika Bertusová a Band, Slávek Janoušek s kapelou Tata Grás, Shany a Míša Riesnerová. Zajímavostí bude vystoupení Cymbal Classic, kteří ve svém repertoáru spojují kombinaci folklóru a folku s cymbálem. To je festival Pod kaštany, který se koná v pátek 10. a v sobotu 11. července v zahradě Nové slunce v Novém Jičíně. Na festivalu u Třepsínské zvoničky v sobotu 11. července na návsi obce Třepsín vystoupí Epidemie, Poutníci, Rostia Fischer a Michal Tučný, Revival, KTO, Forget, St. Johnny, Vumaklí a Gledli SV. Žalmanův folkový Kyjov se koná v pátek 10. července od 18 hodin v letním kině Kyjov. Legenda české folkové hudby Pavel Žalman Lohonka letos oslavil 80. narozeniny a zve posluchače na sérii speciálních koncertů, kde představí to nejlepší ze své tvorby. Jeden z nich je i koncert v Kyjově na festivalu Žalmanův Kyjov. Hlavním hostem, gratulantem, bude Robert Křesťan a Druhá tráva, která letos slaví 35 let na scéně. Festival odstartuje kuřimská folkpopová skupina Zkusme to. A ještě se podíváme do divadla. Tři stárnoucí kamarádi na úpatí hory a dvoudenní túra před nimi. Cíl je jasný. Překonat krizi středního věku. Komediální oslava přátelství, přírody a života v podání Martina Písaříka, Petra Stacha a Jana Holíka, kteří baví svoji brilantní hereckou souhrou diváky už několikátou sezónu v řadě. To je divadelní hra Vejšlap. Sobota 11. a neděle 12. července. Letní scéna divadla Geld. Tolik pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

tabule. Když žiješ, nežij na nule. A tak zmizela z naší ulice.

hodinky za dolar a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

znát. U zastavárny se zasnila a začala se v bocích kolíbat. Jenže víte, jak je těžké tancovat,

Jsme tedy za 14. hodinou a já nevím, jestli pozvánky, které jste slyšeli, pro vás byly zajímavé či nikoli. Já také jednu připojím za chviličku v kukátku Country Rádia. Připomínám opět, že mezi 14. a 15. si můžete znovu poslechnout Tuláckou stezku, pokud jste neslyšeli někdy po 10. hodině, a že i to pro vás může být vlastně určitá forma pozvánky a inspirace na to, kam třeba vyrazit na hezkou procházku. Ale protože jsme v rádiu, tak tady máme muziku a zase jsme se snažili o co nejpestřejší výběr, aby si na své přišel opravdu úplně každý. Takže nás čeká třeba Beatlesák Ringo Starr, což není tak obvyklé, ale ano, jeho písnička Long Long Road se k nám náramně hodí. Dáme si i country v podání Honzy Vyčítala nebo Michala Tučného, dáme si i folk v podobě Epidemie, vyrazíme i do zahraničí Faith Hill, obrovská americká hvězda, a nebude chybět ani pan Jiří Zmožek a taková lehce popovější věcička, která se jmenuje Už mě láska není 20 let, ale je to píseň, která už určitě zlidověla. Do té době ovšem také ještě Pavel Brimera, pořádný countryový nářez. Tady máte Cadillac.

Už mi lásko není 30 let, už mi není ani 35, a že to moc krásná léta jsou, říkal jsem si,

0: Vítkem Country Rádia.
1: Vy už dobře víte, milí posluchači, že vás zvu i na akce, které třeba nejsou vysloveně jen country nebo folkové, ale mají nějaký ten rozsah, který nás zajímá. A jedna taková akce se právě teď chystá nedaleko Prahy. A já mám na telefonu Marka Jurkoviče. Marku, ahoj.
2: Ahoj, Milane, ahoj.
1: Tak já myslím, že už tvoje příjmení trošičku napovídá, o jaké akci budeme hovořit, ale víš co, povídej od začátku, takže o co konkrétně jde?
2: Bude to akce, která je tradičně vlastně zimní akcí, ale letos právě poprvé bude v parku v létě 18. července. Název akce je Jurkofest.
1: Já si dodám pro ty, kteří by snad nevěděli, tak Jurkofest, protože vlastně nese jméno tvého táty, což byl známý výrobce kytar, takže taková vzpomínka na tátu zároveň taky. Je to takový multižánrový festival, dalo by se říci, takže na koho se můžeme těšit v letošním roce v tom vlastně prvním letním období?
2: Takže to je, znamená Jurkofest letní scéna. A těšit se můžeme samozřejmě na stánky všeho druhu, příjemnou atmosféru. A co se kapel týče, tak to bude například Jiří Maršíček Trio, kterýho ty sám moc dobře znáš.
1: Ano, ano, ale letos tam s vámi bohužel nebudu, protože hraju někde jinde zase.
2: Nevadí, bude tam s náma Honza Kořínek,

0: Mondy.
1: Ano.
0: Takže to je jedna kapela, pak tam bude Krajina Ro, což je spojení Michala Němce z Jablkoně a vlastně kapely Bladderstones.
1: Uh-huh.
0: To je vlastně alternativnější fúze roku a nějakého bluesu s těma českýma textama, což je skvělý. Pak bude následovat Honza Spálený z ASPM a nakonec vystoupí z toho Zvířat, což je vlastně taky, dejme tomu, dosti známá kapela.
1: Určitě. Je na co se těšit, multižánrový festival Jurkofest, no a pojďme ještě jednou zopakovat úplně na závěr, prosím tě, kolikátého, v kolik hodin a kde přesně máme být, protože jsme zvyklí, že jsme chodili na náměstí do Jílového, tentokrát si říkali, že to bude někde v parku, tak povídej.
0: Ano, takže 18. července od 16. hodin a je to park za muzeem, vlastně kde je muzeum regionální, tak vzadu máme park a tam je krásný prostředí pro festival.
1: Jasně, v Jílovému Prahy dodám pro jistotu.
0: Jílové u Prahy.
1: Tak jo, Marku, díky, ať se všechno vydaří, ať se naváže třeba i na letní tradici a já se těším na viděnou, naslyšenou. Měj se, ahoj.
0: Díky, ahoj, měj se.

frézu, romantiky betedrezů. A najednou je mi 16 let. Když jsem byl do čundru Janek, dřív nespíval Vaby Daněk, když jsem našel celtovaný svět. Strašně jsem chtěl než ze stárnu, betedrez mít i usárnu, a pak jsem stál na nádraží i já. Zabalený saky paky, na sobě tu bundu chaky, s domovenkou Čekoslovakia. Silver A, Silver B, pak poslední

Hne výbuch z dola, pyšný profil protektora, s kletbou kapčí odhazuje zbraň. Silver A, Silver B, Bčkem zdraň.

celá, motory zní u kostela, v kterém sedm stínů tají dech. Už se vojsko staví do řad, Jidášové žijí pořád a už salvy duní na schodech. Silve A, Silve B, holky krásněji, válka neválka, vzpomínám na ta jména.

0: štenganů dorážím, vresovkou kráčím dolů ke Smíchovskýmu nádraží.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Tak doprava se nám trošku komplikuje, například na kolejích na trati 140 máme závažný problém, a sice trať z Chebu do Chomutova v úseku Chomutov Kadaň Prunéřov řeší následky srážky vlaku s osobou. Provoz je tam zastaven a probíhá zajišťování náhradní autobusové dopravy. Některé vlaky jsou odřeknuty. Ta náhradní autobusová doprava bude mezi stanicemi Chomutov, Klášterec nad Ohří a také v obráceném směru. Počítejte s tím, prosím. Mám tady i zprávy z dálnice. D11, 57 km ve směru na Hradec, došlo tam k požáru dodávky, tam neprojezdný pravýzdní pruh, projíždějte a objíždějte opatrně. D11, tedy požár vozidla, a pak tu je ještě D46 na 37,5 km ve směru na Brno, je havárie motocyklu, i tady probíhá vyšetřování nehody, počítejte s problémy. No a pak D1, 194,5 km ve směru na Ostravu, osobní a nákladní auto v sobě, i tady pozor na zdržení. Přejeme vám všem šťastnou cestu. Thank you.

0: Je to tak. Country Rádio slaví letos 35. narozeniny.
1: A proto se řádně vyfešákujem.
0: Zapojte se do oslav a pošlete nám svůj grafický návrh na narozeninové tričko s motivem 35 let.
1: Svoje návrhy posílejte na adresu 35@countryradio.cz a to nejpozději do konce července.
0: Nejlepší se dočkají realizace a jejich autoři od nás dostanou speciální dárek.

0: Člověka v životě potká nejedno neštěstí.
1: Vážení snoubenci, rozhodli jste se jít společnou cestou životem jako manželé.
0: A pravda je, že nechodívá nikdy samo. Ať děláš, co děláš, všechno je špatně.
2: Já línou ženu mám, jen spí a jí.
0: Prostě ženský jsou jenom ženský.
3: Můj bože, ty mužský, já se v nich nevyznám.
0: Ale Country Radio, to je pane poslech. Country Radio, klidné rádio do neklidu.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Tuláci a tulačky i milí posluchači skvělého Country Rádia, přeji vám pěkný den. Cílem dnešní toulky bude rozhledna na staré vodárně v Sušici. Město Sušice má několik pozoruhodných vyhlídek, ze kterých je vidět v celé kráse. Jednou z nich je i menší rozhledna na staré vodárně v jižní části města. Nejsnáze k ní lze dojít po modré značce, která vychází ze Sušického náměstí a míří do Petrovic. Za posledním domkem města se po pravé straně zvedá mírné návrší s borovým lesíkem. Ze značené trasy odbočuje vpravo cesta z betonových panelů a pozvolna stoupá pod lesík, kde se stáčí a míří k vodárně. Vodárna se celá obchází až klouce nad ní. Z louky vede nad oplocením k rozhledně můstek na několika sloupech. Samotná rozhledna je kruhovitá stavba s několika obdélníkovými průhledy, které jsou odděleny sloupy. Vše zakrývá střecha ve tvaru kužele, na které je umístěn výrazný hromosvod. Celá stavba je vzorně opravována a udržována. Je odtud vidět celé staré město, veliká část údolí řeky Otavy, ale i část města na severní straně. Výhled k jihu bohužel zakrývá les. Jižní stranu města je ale možné vidět, pokud se popojde několik desítek metrů po louce nad lesem. Cesta k vodárně není dobře značená, i když se zdá, že v minulosti tam značka vedla. Výpravu k rozhledně je možné proto začít na zastávce městské dopravy na sídlišti Vojtěška, odkud to je k rozhledně slabá čtvrthodinka. Rozhledna v nadmořské výšce 510 metrů je celoročně volně přístupná. Další podrobnosti o rozhledně na staré vodárně v Sušici najdete například na webu turistika.cz. Na e-mail tulák@countryradio.cz mi můžete poslat svůj tip na toulání i vy. Těším se na něj. Mějte se báječně, loučí se s vámi Vít Pěkný.

vlastní krví slunce kreslí na skla oken krajinky. Odepšat se na zem snesly utahané vzpomínky, otvírám jim do přecíně, zouvají si botičky, neceženou do kuchyně, na slaninu z vajíčky.

Kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil, každá z nich je tou láskou s velkým L. Než se nají, tak jim stelu ve své noční košili, snad si je moc pouštím k tělu, ale kam by chodili? Vykoupané, nakrmené, jdou si se mnou povídat, dokud nás hlad nezažene,

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude polojasno až jasno s doznívajícím deštěm. Teploty 20 až 25, na Moravě až 27. Zítra bude jasno až polojasno, výjimečně se objeví přeháňka a nejvyšší teploty 21 až 26, na Moravě 28 stupňů Celsia.
2: Haló, jsem ztracen a bloudím.
3: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladu na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
4: Ať se to zdá neuvěřitelné, je to tak. Country Radio slaví letos 35. narozeniny.
5: A proto se řádně vyfešákujem.
4: Zapojte se do oslav a pošlete nám svůj grafický návrh na narozeninové tričko s motivem 35 let.
5: Svoje návrhy posílejte na adresu 35@countryradio.cz a to nejpozději do konce července.
4: Nejlepší se dočkají realizace a jejich autoři od nás dostanou speciální dárek.
0: V písničkách jsou vzpomínky a s každou písničkou se nám znovu přehrávají.
6: Každá má jméno holky, se kterou jsem někdy chodil. Každá zná všechna přání, co jsem za ta léta měl.
0: Jakoby kouzlem nás přenesou zpět. Do mládí, do štěstí, do lásky.
6: Každá ví, kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil. Každá z nich je tou láskou s velkým L.
0: A taková kouzla umí Country Radio.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. V Česku nově platí zákaz používání amalgámových plomb kvůli obsažené jedovaté rtuti. Bílé výplně pojišťovny pacientům ale hradí jen částečně. Zdarma jsou jen ty, které lékaři doporučují spíš pro menší kazy. Soumrak teď provází rojení nemotorného hmyzu. Zdá se, jako by nastal známý chroustí rok. Tak to ale úplně není. Brouci obtěžující večer majitele zahrad nebo lidi na procházce nejsou velcí chrousti obecní nebo maďaloví, ale jejich menší příbuzní. Letní chroustci se rojí zhruba od poloviny června do konce července, ve vyšších polohách i do srpna. Chroustci ani chrousti nejsou člověku vyjma hospodářských škod nijak nebezpeční. Památkáři v Plzni se hádají, proč to zjistila Blanka Holoubková.
2: Rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni vyvolala spor mezi Národním památkovým ústavem a městskými památkáři. Předmětem neshody je úprava historické dlažby z kamenných desek a výměna veřejného osvětlení. NPU varuje před ničením kulturních hodnot městské památkové rezervace.
1: Do chrámu svaté Barbory nás pozve Luboš Dvořák.
3: Chrám svaté Barbory v Kutné Hoře se v pátek 11. července stane dějištěm mimořádné kulturní události. Římskokatolická farnost připravila dva koncerty hudby z celosvětové populární videohry. O vystoupení obrovský zájem přijedou fanoušci z více než 20 zemí světa. Je tak vidět, jak silnou mezinárodní komunitu tato hra má. Luboš Dvořák, Kutná Hora.
0: Sport.
1: Od příští sezony budou v šampionátu MotoGP jezdit za tovární tým KTM Španěl Alex Marquez a Ital Fabio Di Giannantonio. Vedení týmu oznámilo, že s oběma jezdci uzavřelo víceleté smlouvy. Carlos Sainz přišel po velké ceně Velké Británie opět pozic. Sportovní komisaři pilotovi Williamsu dodatečně udělili neobvyklý trest v podobě přičtení jednoho kola, a to za porušení pravidel během výjezdu safety caru. Tolik zprávy na Country Radio. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Tak tohle byl Petr Kocman a písnička A slunce svítí. Já se vám přiznám, že nevím, jak je venku, jestli tam svítí sluníčko, protože tady ve studiu nemám okno, ve kterém bych to zkontroloval, ale doufám, že je tam příjemně, protože s kapelou Tomáš Průša Band dnes večer hrajeme v Písku, v kafe Balzám, tedy chtěli bychom hrát venku u řeky Otavy na krásném píseckém nábřeží, tak doufáme, že to klapne. Tak doufám tedy, že venku a hlavně v Písku je pěkné počasí. Jinak ať jste kdekoliv, Country Radio s vámi zůstává a zůstávám s vámi i já. Jistě víte, že po 15. hodině tu bývá většinou Miloš Keller, ale ten je na dovolené, takže já ho zaskočím a zůstanu s vámi až do písniček na přání. Mám tady pro vás už v této hodině zase nějakou tu informaci, nějakou pozvánku, třeba prázdninový výlet nebo něco takového, takže pokud byste chtěli, tak poslouchejte Kukátko Country Rádia. No a z muziky potom klasiku AG Fleck nebo Texmeny s Pepou Sklenářem. Dáme si něco modernějšího, novějšího, Eliška Kotlínová, jedna z účastnic talentu Country Rádia, anebo třeba taky Naděja Urbánková. A říká, co jen koukáš, taky zpívej. No tak berte to jako výzvu.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě

0: Kátkem Country Rádia.
1: Místo, kde se děti rozhodně zabaví, zná určitě můj další host na telefonu, protože tím je pan Křeček. Dobrý den, pane Křečku.
2: Dobrý den, zdravím posluchače.
1: Tak pane Křečku, vy jako jeden z nejvýznamnějších sběratelů lega a také provozovatel mnoha míst, kde se s tímto můžeme pobavit, tak vy byste nám asi řekl, co je u vás nového a kam můžeme vyrazit.
2: Máme spoustu novinek. Největší novinka je asi v Pražském muzeu na Národní třídě, jedná se teda o muzeum lega. A tam je absolutně největší novinka, úplně nová herní zóna. Za spoustu a spoustu nákladových prostředků jsme tam vybudovali nový hrací centrum pro děti. Dále jsme tam udělali úplně nový expozice starých modelů, takže návštěvníci tam uvidějí absolutně, absolutně raritní kusy, ano, který se nám podařilo sehnat. Ta historie úplně tam dýchá na každého. A dále jsme vytunili, lidově řečeno, náš Lego hotel v Kutné Hoře,
1: ano,
2: kde jsme postavili normální dům z lega.
1: Aha.
2: Takže vlastně děti přijdou a vlezou do domečku celého z lega. No a samozřejmě manželka, jak se stará o tu krásnou zahradu, tak ji zase vylepšila. Zase tam přibyla nová atrakce, aha, takový malý vodní svět, no hrozně zajímavý. Další muzeum vlastně, který je ve Špindlerově mlýně, tam přibyla úplně nová expozice květin.
1: Aha.
2: Protože Lego jako vydává tovární sety kytek, tak ano, my jsme samozřejmě zareagovali a už ta sbírka je asi 40 kytek, tak jsou všechny vystavený ve Špindlerově mlýně. A pak je muzeum v Poděbradech, kde se připravujeme vlastně na taky novou expozici, ta se zatím nestihla, ale muzeum je krásný.
1: Aha.
2: No a to je z těch novinek vlastně všechno.
1: No tak já, když jsem na začátku říkal, že patříte k nejvýznamnějším sběratelům lega, tak vy jste se pousmál, my jsme se delší dobu neslyšeli, ale já myslím, že to stále platí, že ta vaše sbírka je úctyhodná, ne?
2: Takhle samozřejmě jsem zapsán stále v Guinnessově knize rekordů jako největší sběratel na světě.
1: Aha.
2: Takže je potřeba tu sbírku vidět a ona se skládá ve všech pěti muzeích. Takže
1: jasně,
2: ideálně, když přes prázdniny prostě děti, návštěvníci, i důchodci, je to pro všechny věkové generace, aha, navštíví všech pět muzeí. Vidějí celou sbírku, která je zapsaná v Guinnessovce.
1: No a to si myslím, že to je to jednoznačné doporučení od člověka, který je zapsán v Guinnessově knize rekordů, tak ví, o čem mluví. Takže nám řekněte, pane Křečku, úplně závěrem vlastně takový ten seznam těch pěti míst, ať to můžeme sumarizovat, případně i třeba nějaké stránky, kde se zorientujeme.
2: Všechno je na stránkách Museum of Bricks, poměrně snadno zapamatovatelných a nalezených. A máme pět muzeí teda v Praze na Národní třídě, potom ve Špindlerově mlýně, v Kutné Hoře, přímo u Kostnice, jsme sousedi, to znamená, že si můžou děti jít do Kostnice a pak můžou si jít zahrát do lega. Pak máme v Poděbradech přímo na náměstí a poslední se nachází v Hatích u Znojma.
1: Takže výběr je široký, já myslím, že každý si může vyrazit tam, kam ho srdce táhne. Já vám, pane Křečku, děkuji za pozvánku, no a vám hezké léto, mějte se.
2: Vám taky a všem posluchačům Lego zdar a kdo si hraje, ten nezlobí.
1: Je to tak, mějte se hezky, nashledanou.
2: Nashledanou.

život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rup a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky. Ať už pomalu či hopem, vždycky chcem být jedním.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Jsou tady dopravní informace mezi 15. a 16. Připomínám, na trati 140 Cheb Chomutov v úseku Chomutov Kadaň Prunéřov se řeší následky srážky vlaku s osobou. Znamená to, že tam máme provoz zastaven a náhradní autobusová doprava je zavedena mezi stanicemi Klášterec nad Ohří Chomutov a také v obráceném směru. Pohled na dálnice mi teď v tuto chvíli říká, že na D4 ve směru na Písek na 47. kilometru je dopravní nehoda. Počtejte se zdržením. 47. kilometr ve směru na Strakonice, to je vlastně to samé, takže tam počítejte s touto dopravní nehodou, jde tam konkrétně o osobní auto ve svodidlech. Pak tady mám zprávu z D48, sjezd 63 ve směru na Český Těšín, je tam pneumatika na vozovce, projíždějte a objíždějte opatrně a vidím, že to je asi z těch zpráv aktuálních všechno. Tady vidím i další věci, které už by měly být odstraněny, například na D1 máme pár problémů dopravní nehody, ale myslím si, že to v tuto chvíli už by mělo být odstraněno. Co ovšem odstraněno zatím není, tak je hustý provoz na Brněnsku. Počítejte s tím, že to tam trošku vázne, ta doprava, zejména tedy kolem toho známého 196. kilometru, kde se pracuje na silnici a je tam zužená vozovka na jeden jízdní pruh. Jak to tak vypadá? Doprava malinko houstne i na dálnici D5, kde jsme měli relativní klid celý den, tak od Rudné směrem na Prahu je hustější doprava, ale zatím to není nic tragického. Stejně tak stále platí to, že mezi 114. a 115. kilometrem ve směru na Rozvadov a také mezi 123. a 124. kilometrem ve směru na Rozvadov na D5 jsou práce na silnici a uzavřený jeden jízdní pruh, tedy i tady můžete počítat s tím, že se trošičku zdržíte. Přejeme vám všem šťastnou cestu.

Trsafia, krém honí bílý fáč. Plání jdou se svou muzikou, trochu stříbrané.

No, tohle byl Pacifik a slavná velrybářská výprava, když jsme na té lodi s Pacifikem, tak Pacifik bude i na lodi Král Jiří, tedy na parníku Country Rádia, ale myslím, že je vyprodáno, jak takhle choukám, ano, ano, je to tak. Vidím, že je vyprodáno, v úterý 4. srpna už pojedou jen ti, kteří byli šťastnější a včas si zakoupili vstupenku. Když jsme u toho zakoupit včas, tak nějaká možnost tam ještě je. Vidím, že jsou tam například ještě volné vstupenky dokonce na kapelu Sichravo, ale pravda je, že to je tam až v listopadu, ale tenhle koncept plný rivolovek bude opravdu naprosto skvělý. Jsou zatím lístky říjnové i třeba na Jindru Kejaka, nemá Míšu a Berta Lechtovi, musím říct, že po včerejším koncertu to opravdu byla jedna z nejlepších plaveb, ta atmosféra byla úžasná, skvělá. Já děkuji všem, kteří včera přišli a všechny zdravím, ale taky samozřejmě Míšu i Berta, protože ti se o to zasloužili, to byla obrovská jízda, fakt výborný, výborný. No jinak v červenci teď už je téměř vyprodáno, protože máme před sebou plavbu 9. s Vojtou Nedvědem, 19. s Pavlínou Jíšovou, to je vyprodané. Pak je tam ale 21. Mirek Paleček a tam ještě nějaké lístečky jsou, tak pokud byste chtěli, tak na Mirka si můžete koupit. A pak je tam Petr Kocman, ten už je taky vyprodaný a pak už bude srpen. Ale jak říkám, ještě během července se dá plout s námi a to s Mirkem Palečkem. Tolik tedy pozvánka pro vás, 15 hodin 53 minuty, co to znamená? No znamená to, že si dáme ještě tak dvě písničky, dáme si jednu zahraniční, není to úplně country, ale je to skvělá věc a taková zná tu melodii úplně každý. A pak si dáme jednoho staršího Pavla Dobeše, já tím nemyslím Pavla Dobeše, že by byl starý, ale ta písnička, že je už starší. Takže Spolužák zazní úplně v závěru téhleté hodiny. Příjemný poslech, s vámi je dneska Milan Šmita. Přeji vám klidné odpoledne s Country rádiem.

0: Country Rádio. Nejvíc country a české muziky. Country Rádio.
1: Když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semafor u koleje, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, až se dětský rozum červenal. Může to být radost, nebo jenom takto zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neselžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básy, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, jakého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou nebaví.

všichni měli kdysi spolužáky. V myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky a máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý, jak křičíme, chci mluvit s kamarádem, telefon se s námi.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude polojasno až jasno s doznívajícím deštěm. Teploty 20 až 25, na Moravě až 27. Zítra bude jasno až polojasno, výjimečně se objeví přeháňka a nejvyšší teploty 21 až 26, na Moravě 28 stupňů Celsia.

0: 3 Rádio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Rychlost cyklistů by mohli v Žižkovském tunelu zpomalovat optické brzdy. Soubor vodorovných čar a nápisů apelující na pomalou jízdu požaduje Praha 3. Má jít o další opatření po březnové nehodě cyklisty a chodkyně, která skončila s otřesem mozku v nemocnici. Od dubna smí lidé na kolech tunelem projíždět maximálně 10-kilometrovou rychlostí. Přes 2500 lidí loni využilo výzvy k přihlášení trvalého pobytu v Olomouci za bonus 10 000 korun. O jejich vyplacení si lidé můžou žádat od začátku června. Čas mají do konce července. O slíbenou odměnu si zatím požádalo 900 Olomoučanů. Do Žatce na šachy se vydáme s Blankou.
2: Šachové stolky z betonu, k tomu stoličky vše ozdobené kresbami, na kterých dominuje Žatec a Chmel. Žatec má nové venkovní šachy. Na dvou místech už slouží veřejnosti. Další dva stolky budou instalovány v příštích měsících. Projekt Šachomat vznikl v rámci participativního rozpočtu.
1: O jedné nepoctivé advokátce teď Luděk Savna Urbánek.
3: Takzvaná malá domů proběhla v Telči, ale neprošla. Spadla klec. Okresní soud v Jihlavě pravomocně potrestal advokátku z Telče za zpronevěru téměř 9 milionů korun z advokátních úschov. Peníze podle soudu umožnila odčerpat svému synovci, který ji dlouhodobě manipuloval. Obviněná nyní dostala podmíněný trest a 5letý zákaz přijímat advokátní úschovy. Luděk Savana Urbánek, Jihlava.
0: Sport.
1: Kromě tradičně náročných tras se musí cyklisté v letošní Tour de France vyrovnat také z vedry až kolem 40 stupňů Celsia. Úleva od horkého počasí je zatím v nedohlednu. V nejbližších dnech se na trase Tour očekávají teploty nad 35 stupňů. Kvůli nim organizátoři vyzvali fanoušky, aby raději pyrenejské etapy vynechali. To byly zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
4: Místo očí mít pár knoflíků a černý nos.

No tak tohle to byl folk tým Na konci světa. Je to novinka v podstatě ze stejnojmenného alba, ale písnička, kterou hrajeme teď poměrně často, protože o ní je velký zájem a možná se nám rodí další hit Po skále. Zkrátka folk tým je kapela, která má co nabídnout a už dlouhá léta nás těší svojí muzikou a není to jiné ani právě na tomto albu. Jinak když jsme u nových alb nebo zánovních alb, i když tohle je úplně nové z roku 2026 Na konci světa, ale pokud máte rádi nová alba, tak přesně k tomu je určen pořad Album týdne, který připravuji každou neděli ve 23 hodin. Je to takhle pozdě hlavně proto, že tam vlastně hrajeme celou hodinu muziku právě od té jedné kapely, no prostě přehráváme celé album. Tak připouštím, že to není pořad úplně pro každého, někdo to má rád pestřejší, ale pokud naopak vy vyhledáváte, pak vám doporučuji poslouchat tyhle ty jednotlivé pořady každou neděli od 23 hodiny. Konkrétně teď 12. nás čeká opravdu moc pěkné album, a sice je to vlastně novinka, je to album, které nahrála živě Maruška Tilšarová. Pokud ji snad neznáte, pak vám prozradím, že je to vítězka Porty z roku 2023 a že to album je opravdu moc pěkné, jmenuje se Živá a je živě. Tak si ho poslechněte, začneme ve 23 hodin. Teď pojďme dál, před námi Willy Nilsson, Jana Kratochvílová, Robert Křesťan, ale spoutníky, dáme si i Mirka Černého, no a pochopitelně i nějakou tu pozvánku. Takže hezký poslech a krásné odpoledne vám přeji.

0: Kukátkem Country Rádia.
1: Mám tady další pozvánku v rámci Kukátka Country Rádia. Tentokrát se vypravíme do Třepsína, protože na telefonu mám právě Helču z Třepsína. Helčo, zdravím, ahoj.
2: Ahoj, ahoj, všichni, zdravím všechny.
1: Takže chystá se další akce u Třepsínské zvoničky a mě teď zajímá, kolikátý už je to vlastně ročník?
2: No, neuvěřitelný, je to 21. ročník.
1: Aha.
2: Takže už máme za sebou ledacos. Pěkný počasí, špatný počasí, dešťový počasí. Takže jsme nachystaný v podstatě na všechno.
1: Na všechno. No Helčo, jaký nás čeká program letos teda? Je to teda 11. července? 11. července. A na co se můžeme těšit?
2: 13 hodin. Celý festival začne teda zvoněním na naši zvoničku. To je takový už pravidlo. Kluci zahrajou hymnu, Trempskou hymnu.
1: Ano.
2: No a tím se otevře celý festival a ano. Pak to jede prostě od těch 13 až do půlnoci a máme tam skupinu Dříve Forget. To je vlastně člen skupiny Forget je mladý Třebický, který celý ten festival i uvádí.
1: Aha, ano.
2: Pak přijdou Gledly SV, ano. To jsou takový, ty už tady taky u nás byly, mají moc hezký písničky, takový jako taky trampský. Pak máme Bezva kapelu Epidemie,
1: ano.
2: Na tu se moc těšíme, ta je tady poprvé.

0: zrovna tak jsou tady poprvé poutníci, na ty se taky moc těšíme. Po poutnících přijde bomba KTO, ty Jasný. Jsou tady skoro každý rok. No a pak nemůže na našem festivalu chybět Rostia Fischer, Michal Tučný, protože tady ty lidi vlastně taky z těch hospod, co se tady hraje, tak to jsou víceméně hodně písničky od Tučňáka. No,
1: no jasně.
0: Takže ten má vždycky největší úspěch teda.
1: Rozumím, rozumím.
0: A pak jste vy,
1: ano,
0: St. Johnny.
1: Tentokrát jo, s kapelou St. Johnny, teda minule jsem tam byl s Frantou Kaslem, tentokrát jsme tam se St. Johnny.
0: Na vás se taky těšíme. A celý to končí, kapela zakončuje Vomaklí. Tak ty jsou tady taky poprvé.
1: Jo, jo.
0: No a celý festival vlastně zase končí tím, že se zaspívá taková ta písnička na trubku jako večerka.
1: Jo, aha, jasně.
0: Potom zase zacinkají zvony a pohádky je konec.
1: A my se moc těšíme. 11.7. u Třebšínské zvoničky se všichni potkáme. Měj se hezky a ahoj.
0: Jo, ahoj a děkuju.

0: Country Rádio. Nejvíc country a české muziky.
1: Všechno má svá pravidla, své zákony. Má je i tento svět. A tím, kdo je určil, byl čas. Po noci přichází den, střídají se týdny, měsíce, roky a staletí. Lidé se rodí, prožívají své všední dny i chvíle, které stojí za to. A když přijde jejich podzim, přenechávají svět dětem. A ty pak jdou po cestě, kterou šli ti, kteří tu byli před nimi. Přesto se však zdá, že všechno není vždy stejné. Každý den nesvítí slunce, bouře nepřináší vždy zkázu, přátelé nepotkáváme najednou. Proč nebyl čas důsledný? Snad proto, že jinak nemohl, nebo pouze z rozmaru. Jsou tedy roky 1848, 78, 1918, 38, 48, i rok 1968 náhodné, přičinili se o ně lidé, nebo jsou řadou, kterou stanovil čas.

děluje navzájem 100 let. Všichni znáte jména Lincoln a Kennedy. Oba byli prezidenty Spojených států a oba byli zavražděni. Lincoln byl zvolen prezidentem v roce 1860, Kennedy v roce 1960. O 100 let později. Jejich nástupci měli v obou případech jméno Johnson. Oba byli demokraty a oba pocházeli z jihu. Andrew Johnson se narodil roku

oba vrahové uskutečnili svůj čin před očima manželek svých obětí. Oba si pro něj vybrali pátek a oba zemřeli dřív, než přišli před soud. John Wilkes Booth, vrah Lincolna, se narodil roku 1839. Lee Harvey Oswald, roku 1939. O 100 let později. Tajemník prezidenta Lincolna se jmenoval Kennedy. Den vraždy mu radil, aby nechodil do divadla. Tajemník prezidenta Kennedyho se jmenoval Lincoln. I on jej před cestou do Dallasu varoval. John Wilkes Booth střílel v divadle a jeho střely směřovaly ke skladišti. Lee Harvey Oswald střílel ze skladiště a jeho střely směřovaly k divadlu. Jména Lincoln i Kennedy mají 7 písmen. Jména Andrew Johnson a Lyndon Johnson mají 13 písmen. Jména John Wilkes Booth i Lee Harvey Oswald mají 15 písmen. Je všechno jenom náhoda.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak pojďme zase na další dopravní informace, pojďme se podívat, co se kde děje, jestli na kolejích to chytlo nějaký vývoj, měli jsme tam řadu nepříjemných událostí, jak to vypadá teď v tuto chvíli, no, ještě je tam toho poměrně dost, ale tak tohle třeba nevypadá tak hrozivě, na trati 252 Šakvice Kuty a dále potom do Neustadtu, máme sice poruchu vozidla, ale vypadá to, že půjde jenom o nějaká ta zpoždění, jde tam o poruchu lokomotivy na straně zahraničního dopravce, tak buďte připraveni, že může přijít nějaký trošičku drobný problém, ale nemělo by to být nic vážného. Teď se pojďme podívat na to, jak to vypadá na dálnicích. Máme 16.34 na D10 na 25. a půltém až 27. kilometru ve směru na Turnov. Je nějaký předmět na vozovce, projíždějte prosím opatrně. Jinak nevidím nic úplně aktuálního, ale když se podívám na D1, jaká je tam situace, tak mi tu svítí několik výstrah. Takže jednak na 7.5 kilometru ve směru na Brno porouchané vozidlo, pak tu máme na 58. kilometru ve směru na Prahu dobrou zprávu, že zdržení už pominulo. Další zpráva je, že mezi 173. a 196. kilometrem ve směru na Ostravu se tvoří nesouvislá kolona vozidel. Určitě tomu nepřidává ani dopravní nehoda, která je tam hlášena, dvě osobní auta na 182. kilometru ve směru na Brno v sobě. Další bouračku tady nevidím. Vidím, že na 323. kilometru ve směru na Ostravu, kde jsme měli problém, tak tam už by to mělo být zažehnáno a odstraněno. Tak to je dobrá zpráva. Přejeme vám všem šťastnou cestu.

0: Rotoru nad krajinou, volací zde Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí, druhou šanci mnohdy má. Když se k času přidá štěstí a vrtulník dosedá.
1: Zvuk rotoru nad krajinou, volací znak Krištof 6. Minuty jak týdny plynou,

kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát.

Čas opět poskočil, za chviličku už bude 17 hodin, písničky na přání jsou před námi, je to plné, už nepište prosím, protože by to bylo zbytečné vyhazování peněz za SMSky, už opravdu jsme naplnili téměř celou hodinku, ale já využiji toho, že teď k vám mohu promluvit, abych vás pozval na víkend. Nevím, jestli už máte plán na víkend, ale jestli teprve plánujete, tak bych měl dobrý tip, zůstaňte s Country Rádiem a dovíte se mnohé o letních festivalech. No a letní festivaly, to je téma právě na prázdniny, takže o tom bude řeč. Pokud máte rádi siestu, v klidu poslouchat muziku bez mluvení, potom o víkendu vás čeká siesta s fešáky. Tak to je pozvánka pro vás, snad je to něco, co vám udělalo radost. Teď si dáme Marušku Rotrovou a za chviličku tedy, jak jsem říkal, 17. hodina.

0: Cheers, brother. Krásné odpoledne vám teď těsně před 17. hodinou přeje Milan Šmit. Dnešní odpoledne trávíme spolu a strávíme spolu i tu příští hodinu, ale pozor, ta příští hodina opravdu bude o tom, jak chcete vy, tedy co se muziky týče, protože budeme hrát písničky, o které jste si vy napsali. Budeme hrát tak, jak vy pískáte. Teď si dáme ještě předpověď počasí, pak další zprávy Country Rádia a pak písně na přání.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasno až jasno s doznívajícím deštěm. Teploty 20 až 25, na Moravě až 27. Zítra bude jasno až polojasno, výjimečně se objeví přehánka a nejvyšší teploty 21 až 26, na Moravě 28 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne, začneme jedním zajímavým průzkumem. Extrémní vedra mění nápojové preference Evropanů. Když teplota překročí 32 stupňů, zájem o vychlazené pivo nebo Aperol Spritz už nestoupá. Dosud se přitom mělo za to, že horká léta vedou k vyššímu prodeji alkoholu. Evropské zdravotnické úřady při vedrech doporučovaly vyhýbat se alkoholu, který přispívá k dehydrataci a zvyšuje tělesnou teplotu. Například v Paříži byly prodej alkoholu v obchodech a konzumace na veřejnosti dočasně zakázány. Ve zbytku týdne budou teploty nejčastěji mezi 20 a 30 stupni. Srážek ubude. Víkendová obloha bude převážně jasná, teploty mohou přesáhnout i tropickou třicítku. Ochladit by se mohlo ve druhé polovině července. Takový je výhled meteorologů. Na dohled Beskyd cestoval kolega Luboš Dvořák.
2: Valašské Meziříčí, zkráceně až familiárně Valmez, byl cíl mé další pouti po zámcích a památkách. Město, které je branou do moravskoslezských Beskyd, má také přezdívku Valašské Atény. I tady, jako důležitým centrem moci, byli obyvatelé vláčeni válečnými vřavami. Například v roce 1620 se postavili na odpor Habsburkům a to si pak vytrpěli své. O 40 let později se sem dostali Turci s předsunutými tatarskými oddíly. Zbylo po nich vypálené město. Život sem vrátila až první průmyslová revoluce. Oázou klidu současného života města je zámek Kinských. Současná empírová podoba budovy zámku je připisována přestavbě za hraběte Eugena Kinského v polovině 50. let 19. století. Eugenův syn Rudolf pak o zámek přišel v dražbě. Nový majitel ho poskytl jako lazaret první světové války a pak ho měli jako letní sídlo a nakonec objekt prodali městu. V současné době patří památka Zlínskému kraji a spravuje ho organizace Muzeum regionu Valašsko. Z Valmezu zdraví Luboš Dvořák.
0: Sport.
1: V rychlosti ještě zámořský hokej. Hokejový brankář Jakub Málek podepsal novou dvouletou smlouvu s New Jersey, za které si v NHL ještě nezachytal. 24-letý golman si podle podmínek dvoucestného kontraktu může vydělat až 1 750 000 dolarů. Na farmě v AHL zhruba 1/4. To byly zprávy. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Zítra ráno v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si,

A stejně tak i dožiju, a co jsem si nadrobil, to si i vypiju.

škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě lásko nechávám samotnou tady na zemi.

obracet, já u zdi budu stát, tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj, prosím, nezapomeň.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Tak krásný podvečer, milí posluchači, jsou tady písničky na přání s vámi, Milan Schmidt, pojďme se podívat na to, co jste nám napsali, co jste nám poslali a hned první přáníčko bude zdvojené, protože napsala nám Maruška a píše, prosím o zahrání písničky Jak spolu stárnem od Honzy Ramacha pro všechny lidičky, kteří se mají rádi a pro mého syna Honzíka. Honzo, písnička je skvělá, ať se ti povede víc takových písniček, tvá bývalá žena Maruška. Takže to je vzkaz přímo pro Honzu a přání, ale on nám napsal taky samotný Honza a napsal dobrý den do Country Rádia, jmenuji se Honza Ramach, chtěl bych vám poděkovat za podporu mé autorské písně Jak spolu stárnem. Píseň jsem napsal pro svého syna Honzíka, který po těžkém úrazu mozku už 7 let statečně bojuje. Rád bych ji věnoval všem záchranářům, lékařům, sestřičkám, zdravotníkům, pečovatelům, rodinám i přátelům, kteří pomáhají lidem v těžkých životních chvílích. Děkuji všem posluchačům za podporu. Honza Ramach, vypravěč. Honzo, zdravíme, děkujeme za pěknou písničku, držíme palce, ať to všechno dobře dopadne, zdravíme i Marušku, zdravíme i Honzíka a písničku Jak spolu stárnem posíláme.

Je tady další přáníčko, hodně optimistické a hodně lákavé. Napsala nám Renča a píše: zdravím vás do rádia, moc bych si přála Faith Hill Mississippi Girl pro nás všechny, co si užíváme skvělého venkovního posezení při tak krásném počasí. Moc děkuji. No není zač, písničku rád posílám, no a užijte si to krásné venkovní posezení a třeba i něco dobrého, no prostě hezký večer.

0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.
1: A je tady další přáníčko, tentokrát ve slovenštině, to je pro mě vždycky takový oříšek, tak já nerad komolím vaši řeč, ale zkusím to přečíst tak, jak to tady vidím, no snad tam nebude moc chyb v tom. Ahoj, pozdravujem všetkých, prosím zahrajte osadníkom Bělá luna a hlavně pre Brčka, který stále mešká. Dnes vyrážáme na Velký Vander od kapely Paralela, tak jako vítr, dík Charlie z Bratislavy. Takže jo, Charlie zdravíme i Brčka, snad to nezmešká, no a posíláme hezkou písničku od sympaťáka Tomáše Bartouška.

Je tady další přáníčko a napsal nám Jirka, předpokládám, ano, Jirka, podle adresy, a píše: Country Radio, moc vás zdraví, Jirka ze Suchovršic. Moc se mi líbila v nedělní bonanze píseň Luky, čomu mám veriť. Tímto bych vás poprosil o její zahrání. Já vám moc děkuji. No tak, Jirko, není zač, a písničku rád posílám.

0: A je tady další přáníčko, já ho nesplním úplně stoprocentně, napsala, tuším, že Růža, nejsem si jistý, ale asi Růža podle adresy a píše, milý Macháčku, k tvým 70 nám ti přeji hodně dalších šťastných let, zdraví a pohodu. PS, přestaň už konečně kouřit. Prosím o písničku Sousoší od Indry Kejáka z Alba, to se mi líbí. Děkuji. No, tak jednak zdravíme Macháčka, tedy myslím ta výzva přestaň konečně kouřit, tak to asi podpoříme, ale každopádně hlavně přejeme všechno nejlepší k těm 70 nám. Písničku posílám od Indry Kejáka, ale jinou, protože Sousoší tady nemáme. Jinak vám přeji hezký večer.
1: Lásko, jak tě znám, dřív než ti zaspívám, tak pohladit tě smím, díky, já to vím. Jsem rád, že tu seš, a ještě navíc, že to chceš, a že ty klasy na poli, že to všechno viděli.

nedostane. Mám zkrátka v srdci nával, když jsem v tvojím obětí. Ruší se všechna prokletí a bolí mě, když odcházíš, a ožívám, když přijdeš blíž. Tak to prostě se mnou je, vždy mě horkost poleje, když se letmo usměješ a zašeptáš dík, že

0: nedostane. Mám zkrátka v srdci nával. Nic mě tě nenahradí, i kdyby kdo chtěl, co chtěl dával. Víc do mě nikdo nedostane. Mám zkrátka v srdci nával.
1: Další přáníčko v dnešních písničkách na přání bude telefonické. Tady Milan, Country Radio, dobrý den.
2: Ahoj Milane, to je Roman.
1: Ahoj.
2: Buď tak hodnej, zahraj mi písničku od Roberta Křesťana, ať se mi zlepší náladu a chtěl bych to věnovat.

0: svojí milovaný Leničce.
1: Dobře.
0: Je jedno, jakou on má pěkný.
1: Jasně, určitě. Zahraju třeba s Bohem Angelino a ať máte náladu lepší.
0: Perfektní.
1: Měj se hezky, ahoj.
0: Taky, ahoj.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Písničkách na přání tu máme pouze kratičké dopravní informace. Ve dnech 11. až 17. července počítejte s tím, že nepojedou tramvaje v úseku Vozovna Střešovice Malovanka tady v Praze. Linky 23 a 25 pojedou přes Pohořelec a Brusnici. Teď pojďme do současnosti. Pokud jedete po D1, dávejte pozor a připravte se na zdržení mezi 173. a 196. kilometrem ve směru na Ostravu. Je tam nesouvislá kolona vozidel, dokonce je hlášena doslova dopravní zácpa. Obrňte se trpělivostí, přejeme vám všem šťastnou cestu.

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.
1: Pojďme za dalším přáním, pojďme za dalším vzkazem. Dobrý den, chtěl bych nechat zahrát do hudebního nebe mému kamarádovi Zdeňku Procházkovi Kiliánovi z Úval písničku Chlap, co tady chybí k jeho nedožitým narozeninám. Děkuji a hezký den přeje Mirek. Pirku, není zač, rádi hrajeme.

Každý mašinfíra na téhle trati nás znal. Před tunelem vždycky přibrzdil, my jsme vyskočili. A pak nahoru do stráně, bylo to na náš kemp blíž.

A před námi je taková písnička, kterou nehrajeme moc často, ale proč ne, milé Country Radio, chci vás poprosit o zahrání písničky Tigers Indie pro paní Martinu Řehákovou, jestli to dobře čtu, a taky pro všechny zaměstnance zoologické zahrady v Brně. Ještě přeji brněnské zoo, ať se brzy dočkají nových tigrů a těším se na další spolupráci. Josef Jonáš. Tak Josefe, děkujeme za tento vzkaz. Paní Martino, zdravíme vás, doufám, že jsem vám nějak neskomolil vaše příjmení, ono to tady není úplně jasné, jestli tam ten háček je nebo není, a písničku rád posílám.

0: je tady další písnička na přání, tentokrát opět telefonát, tady Milan, Country Radio, dobrý podvečer.
1: Ahoj Milane, tady Lukáš.
0: Ahoj, ahoj, tak povídej pro koho a co a proč budeme hrát.
1: Prosím tě, chtěl bych zahrát od AG Fleku Dohrála hudba.
0: Ano.
1: A bude to pro všechny, pro dobrou náladu, kdo jsou stejně jako já na cestě z práce, tak ať jim to uteče a dobře dorazí domů.
0: Jasně, takže šťastnou cestu s AG Flekem, už to začíná, ahoj.
1: Ahoj.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: V dalším přáníčku budeme hrát pro Radečka, protože nám napsala Radka a píše: Dobrý den, prosím, zahrajte nějakou písničku od Čechomoru pro našeho synka Radečka, který je vaším velkým fanouškem. Zahrajte mu jen tak pro radost a taky pro všechny, kteří vás rádi poslouchají. Děkuji, Radka. Radko, Radečku, zdravíme a tady je Čechomor.

Toto letí, chýlíme se k závěru. Krásný podvečer všem, prosím pro posluchače a i pro vás, Milánku, a také celé Country Rádio pana Mirka Hofmana, poslední přání. Moc děkuji, Vlaďka. Vlaďko, my taky moc děkujeme, že jste si na nás vzpomněla. Mirka rád zahraje a přeji vám hezký večer.

0: No přátelé, a poslední přání od Mirka Hofmana bylo skutečně posledním přáním dnešních písniček na přání, protože před námi je 18. hodina a čeká nás čaj o 6., ve kterém jsou vaše oblíbené pořady, aspoň doufám, že jsou oblíbené, dáme si určitě kapotu, dáme si také koně na country rádio, pořad, který pro vás připravujeme s Bárou Hejhalovou, tak doufám, že vám udělá i dnešní díl radost. Pak po 19. hodině Miloš Keller a Country Time, když to neslyšeli dnes odpoledne, můžete si ho dopřát takhle večer, no a po 20. hodině náš kolega Peťa Kocman a jeho večerní show Country je všechno, co se mi líbí. Takže vám přeji, ať se vám líbí vysílání Country rádia. Já se těším na slyšenou zítra v 10 hodin dopoledne. Teď už musím mazat, protože s kapelou Tomáš Průša Band hrajeme v Písku a od 20. hodiny, což bude tak jako tip-top to stihnout, tam hrajeme u kafe Balzám. Doufám, že bude hezké počasí a bude to venku u řeky Otavy, že tam jako posedíme s kamarády, s přáteli, zahrajeme si pár hezkých písniček a bude to takové milé setkání. Pokud byste chtěli, přijďte. Pokud to máte do Písku daleko, tak jistě nějaký program už máte připravený. Já se tedy ještě jednou těším zítra v 10 hodin dopoledne a zase nás čeká pořádná nálož skvělé muziky. Buďte u toho.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasno až jasno s doznívajícím deštěm. Teploty 20 až 25, na Moravě až 27. Zítra bude jasno až polojasno, výjimečně se objeví přehánka a nejvyšší teploty 21 až 26, na Moravě 28 stupňů Celsia.
3: Haló, jsem ztracen a bloudím.
4: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Country Radio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady jsou dnešní poslední zprávy a zpravodajský souhrn. V Česku je nedostatek krmiv pro hospodářská zvířata, může za to sucho. Méně je například sena nebo slámy, která se používá ke krmení skotu, ale také jako podestýlka pro drůbež. Druhá seč by podle odborníků mohla být po deštích lepší. Více než 1,3 miliardy korun na investice do vodohospodářské infrastruktury uvolňuje Ministerstvo životního prostředí z operačního programu Životní prostředí. Příjem žádostí potrvá do 31. března příštího roku. Hraní her o přestávkách nebo sledování sociálních sítí během vyučování by mohlo být pro české školáky brzy minulostí. Premiér Andrej Babiš společně s ministrem školstvím Robertem Plagou předložili návrh zákona, který by od září příštího roku plošně dětem zakázal telefony, a to dokonce i v jídelnách. Rychlost cyklistů by mohli v Žižkovském tunelu zpomalovat optické brzdy. Soubor vodorovných čar a nápisů apelující na pomalou jízdu požaduje Praha 3. Má jít o další opatření po březnové nehodě cyklisty a chodkyně, která skončila s otřesem mozku v nemocnici. Přes 2,5 tisíce lidí loni využilo výzvy k přihlášce trvalého pobytu v Olomouci za bonus 10 000 korun. O jejich vyplacení si lidé můžou žádat od začátku června. Čas mají do konce července. O slíbenou odměnu si zatím požádalo 900 Olomoučanů. Notnou dávku hlouposti, drzosti i naivity předvedl 25-letý muž, který si na plzeňské odtahové parkoviště přišel pro své auto. Nakonec odjel úplně jiným vozem, policejním. Byl totiž v pátrání. Zprávy jsou u konce. Hezký zbytek dne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Tuláci a tulačky i milí posluchači skvělého Country Rádia, přeji vám pěkný den. Cílem dnešní toulky bude rozhledna na staré vodárně v Sušici. Město Sušice má několik pozoruhodných vyhlídek, ze kterých je vidět v celé kráse. Jednou z nich je i menší rozhledna na staré vodárně v jižní části města. Nejsnáze k ní lze dojít po modré značce, která vychází ze Sušického náměstí a míří do Petrovic. Za posledním domkem města se po pravé straně zvedá mírné návrší s borovým lesíkem. Ze značené trasy odbočuje vpravo cesta z betonových panelů a pozvolna stoupá pod lesík, kde se stáčí a míří k vodárně. Vodárna se celá obchází až klouce nad ní. Z louky vede nad oplocením k rozhledně můstek na několika sloupech. Samotná rozhledna je kruhovitá stavba s několika obdélníkovými průhledy, které jsou odděleny sloupy. Vše zakrývá střecha ve tvaru kužele, na které je umístěn výrazný hromosvod. Celá stavba je vzorně opravována a udržována. Je odtud vidět celé staré město, veliká část údolí řeky Otavy, ale i část města na severní straně. Výhled k jihu bohužel zakrývá les. Jižní stranu města je ale možné vidět, pokud se popojde několik desítek metrů po louce nad lesem. Cesta k vodárně není dobře značená, i když se zdá, že v minulosti tam značka vedla. Výpravu k rozhledně je možné proto začít na zastávce městské dopravy na sídlišti Vojtěžka, odkud to je k rozhledně slabá čtvrthodinka. Rozhledna v nadmořské výšce 510 metrů je celoročně volně přístupná. Další podrobnosti o rozhledně na staré vodárně v Sušici najdete například na webu turistika.cz. Na e-mail tulák@countryradio.cz mi můžete poslat svůj tip na toulání i vy. Těším se na něj. Mějte se báječně. Loučí se s vámi Vít Pěkný.
0: Posloucháte Čaj o šesté.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Ahoj, hezký podvečer, houby, houby, houbičky. Co si takhle udělat houbovou omáčku, ale z čerstvých hub, pochopitelně. Budeme na to potřebovat 300 gramů těch hub, jeden bujon, jednu cibuli, sůl, černý pepř, mletý, olej petrželku, 200 ml smetany na vaření a několik polévkových lžic, asi tak 5 hladké mouky. Petrželku umíme nasekáme čerstvé huby, zbavíme nečistot, rozkrájíme. Pak vezmeme hrnec, zakápneme pěkně vydatně olejem, cibuli oloupeme, nakrájíme, osmáhneme do růžova. To je začátek všech krásných gastronomických příběhů. Nasypeme houby a petrželku, přilijeme vodu, ochutíme bujonem, zamícháme. Do misky dáme mouku, nalijeme smetanu, rozmícháme, přilijeme do hrnce, mícháme, lehce osolíme, okořeníme, provaříme. Vynikající houbová omáčka s Country Rádiem. Hezký podvečer.
0: Posloucháte Čaj o 6. Country.

0: recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže nůž.
0: A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Posloucháte Čaj o šesté.

0: bluegrassový tip Rosti Čapka. Český bluegrass na Country rádiu.
1: Dnešním tipem, který vám tradičně přináší Iva Čapková a Rostě Čapek, je kapela Highgrass, která vystupuje také pod českým jménem Vysoká tráva.
2: Highgrass vznikla v roce 1991 v oblasti Horšovského Týna a hraje především bluegrass s občasnými výlety do dalších žánrů. Během její existence se v ní vystřídalo několik muzikantů a v současnosti hraje ve složení Slávek Vrba banjo, Petr Lang mandolína, Břeťa Habernal kytara, Honza Vobruba baskytara a občasným hostem je Filip Vrba housle.

0: Obě písničky, které nám kapela High Grass zahraje, pocházejí z CD Rozcestí, které natočili v roce 2022. Titulní právě dozněla a druhá, kterou si zahrajeme na závěr pořadu, se jmenuje Stín na cestách.
1: V repertoáru kapely najdete jak anglické originály a převzaté písně, tak i vlastní skladby. Inspirací jsou jim především Seldom Seen, Country Gentleman, Lonesome River Band a Doyle Lawson.
0: S kapelou High Grass se loučí i Iva Čapková a Rostě Čapek.
1: Ahoj.

0: Antry pod kapotou.
1: Je tu pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Před letní dovolenou většina řidičů řeší, jak všechna zavazadla dostat do auta. Jenže nestačí je jen naskládat do kufru. Důležité je také správné rozložení hmotnosti, které výrazně ovlivňuje jízdní vlastnosti a bezpečnost. Základní pravidlo je jednoduché. Nejtěžší předměty patří co nejníže a co nejblíže ke středu vozidla. Těžké kufry, přepravky nebo zásoby nápojů by měly být uloženy na dně zavazadlového prostoru. Naopak, lehké věci mohou přijít nahoru. Chybou je ukládat těžká zavazadla až k zadnímu čelu kufru. Auto se pak více zatěžuje za zadní nápravou, což zhoršuje stabilitu, prodlužuje brzdnou dráhu a zvyšuje citlivost na boční vítr. To se pak projevuje zejména při jízdě po dálnici nebo v zatáčkách. Pozor také na volně uložené předměty. Při prudkém brzdění se z obyčejné lahve s vodou nebo menší tašky stává nebezpečný projektil. Proto je vhodné využít upevňovací oka, síťky nebo popruhy, pokud je vůz jimi vybaven. Při používání střešního boxu do něj ukládejte především lehčí a objemnější věci. Těžké předměty by měly zůstat v kufru auta. Hmotnost na střeše totiž zvyšuje těžiště vozu a může negativně ovlivnit jeho chování při vyhýbacích manévrech. Nezapomeňte ani na maximální povolenou hmotnost vozidla uvedenou v technickém průkazu. Přetížené auto nejenže hůře jezdí a brzdí, ale riskujete také pokutu. Před odjezdem se určitě hodí zkontrolovat správný tlak v pneumatikách. Výrobci vozidel obvykle uvádějí doporučené hodnoty zvlášť pro běžně a plně naložený automobil. Správný tlak pak zlepšuje stabilitu vozu, snižuje opotřebení pneumatik a přispívá i k nižší spotřebě paliva. I vy jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. A svoje dotazy nám můžete posílat na e-mail podkapotou@countryradio.cz. Loučí se s vámi Vít Pěkný.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Koně na Country rádiu.
1: Po týdnu vám přeje krásný dobrý večer Milan Schmidt
2: a Bára Hyhalová.
1: Je tady tedy další povídání o koních a dnes se vypravíme do severovýchodní Indie. Pozve nás tam Bára a představí nám na první pohled možná nenápadného ponyho, ale jeho historie je překvapivě významná.
2: Dnes si společně představíme plemeno Manipuri pony. Je to původní plemeno z indického státu Manipur. Přestože malého vzrůstu sehrálo významnou roli v historii a je považováno za jedno z nejzajímavějších asijských plemen.
1: A čím si získalo takovou pozornost?
2: Manipur je úzce spojen se vznikem moderního póla. Právě v oblasti Manipur se hrála jedna z nejstarších forem této hry a místní pony byly jejími hlavními aktéry. Když britští důstojníci v 19. století tento sport poznali, odvezli ho do Evropy a postupně se rozšířil do celého světa.
1: Jak tento pony vypadá? Když se řekne polo, tak většina lidí si představí rychlé a obratné koně.
2: A přesně takový Manipuri je. Dorůstá výšky přibližně 115 až 130 cm, má lehkou, atletickou stavbu těla, rychlé reakce a výbornou obratnost. Jeho menší velikost mu umožňuje rychlé změny směru, které jsou při polu nezbytné.
1: A jaká je jeho povaha?
2: Je temperamentní, energický a velmi inteligentní. Zároveň si vytváří silný vztah ke svému jezdci a ochotně spolupracuje. Díky těmto vlastnostem byl ideální právě pro rychlou a dynamickou hru.
1: Nemám úplně představu, v jaké fázi je teď v těchto místech pólo, ale jaké má využití?
2: Kromě tradičního póla se využívá pro rekreační ježdění a především jako součást kulturního dědictví regionu Manipur. Chovatelé se dnes snaží toto plemeno zachovat, protože jeho počet v minulých desetiletích výrazně poklesl.
1: Já ti děkuji za představení dalšího plemene a teď nám prozraď, kam za koňmi.
2: Tento víkend od 10. do 12. července můžete navštívit například drezurní závody ve Slatiňanech, které se uskuteční v sobotu, nebo nedělní dámský den v Národním hřebčině Kladruby nad Labem a právě tam zároveň začínají speciální letní prohlídky zámku a starokladrubských koní. Milovníci dostihu pak mohou v neděli zamířit do Karlových varů na dostihový den. A pokud dáváte přednost pohodové atmosféře mezi minikoňmi, zvu vás k nám do Přehvozdí, kde po celé léto probíhají letní soboty u minikoní. Více informací naleznete na www.minikoně.cz.
1: I dnes děkuji za pozvánku, přeji hezký večer pro všechny posluchače i pro tebe a za týden opět naslyšenou loučí se Milan Schmidt
2: a Bára Hyhalová.

0: Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory, a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz. Country
1: Radio. Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku 3x denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
1: No jo... Tady jsem ještě nebyl.

Vítejte u sledování pořadu Country Time. První polovina je věnována aktuálním i historickým americkým country parádám. V druhé polovině se seznámíme s jednou countryovou legendou. Budou to Bellamy Brothers. Hezký a inspirující poslech vám i za mistra zvuku Kubu Jirouška přeje autor pořadu Miloš Keller. Začali jsme aktuálním pátým místem americké country hit parády. Je na něm Megan Moroney s novinkou Beautiful Things. A je tu místo čtvrté, novinka z minulého týdne, Morgan Wallen, Don't We.

Doznělo místo třetí, Jason Aldean, Don't Tell On Me. I on postoupil o jedno místo. A máme před sebou dvě nejvyšší místa americké countryové hitparády. Druhý je Josh Ross, Hate How You Look, a pak zazní vítěz tohoto týdne. Minule druhá Ella Langley, Be Her. Vítězná píseň minulého týdne, Really Green, Change My Mind, skončila tento týden šestá.

To bylo aktuální první místo americké country hit parády. A kdo byl na vrcholu americké country hit parády touto dobou v minulosti? Jedním z hitů roku 1972 byl song Kiss an Angel Good Morning, kterou natočil Charlie Pride. Bodovala i Tammy Wynette se songem Bedtime Story a letním hitem byla písnička o nejšťastnější dívce v celých Spojených státech, byla jí Donna Fargo.

A jsme v druhé polovině pořadu vyhrazené legendám. Dnešní legendou je skupina Bellamy Brothers. Trvalým a vkusným a přitom nezbytečně důrazným písmem se do historie country zapsalo jméno Bellamy Brothers. Dokázali spojit country s lepší odnoží popu a prezentovat tuto formu country úspěšně i v Evropě 70. a 80. let. Diskotékové publikum si ani nepřipouštělo, že tančí na countryovou muziku. Jako většina amerických countryových interpretů měli bratři Bellamyové k hudbě vztah, založený již v rodině. Otec hrál tradiční country a se svou skupinou účinkoval na víkendových zábavách. Protože ale rodina žila na Floridě, chlapci střebávali i další hudební vlivy, ku příkladu ty z karibské oblasti nebo z oblasti jazzových muzikantů. Poslouchali Everly Brothers a Beatles, ale asi nejvíce jej ovlivnili George Jones a Mel Haggard. A to se později projevilo i v jejich tvorbě, kde slyšíme názvuky jazzu, latinskoamerické hudby, reggae, kalypsa i rapu. Ačkoliv bývají označováni za nejúspěšnější countryové duo, sklízeli vavříny na žebříčcích popových i rockových v nemalé míře, zejména v Evropě.

První skutečnou kapelu měli Bellamy Brothers na Floridské univerzitě a koncem 60. let už účinkovali v řadě kapel a desítkách hudebních klubů, které rozšiřovaly jejich hudební záběr. Klubová hudební praxe byla nezbytně nutným základem pro úspěšný start hvězdné kariéry, ale tak jako vždy musela trochu pomoci náhoda. Na začátku 70. let se bratři seznámili s přítelem zpěváka Jima Staforda, se kterým natáčeli vokály k hitu Pavouci a hadi. A úspěch tohoto singlu, kterého se prodalo okolo 3 milionů výlisků, jim zabezpečil možnost přesunu do Los Angeles a možnost plně se věnovat muzice. A následovalo další užitečné seznámení, tentokrát s bubeníkem Neila Diamonda, který jim doporučil píseň svého dalšího známého, Larryho Williamse, Let Your Love Flow. Tu jsme před chvilkou slyšeli. Bellamy Brothers ji natočili a zvítězili. Sice ne v Americe, tam byli na 30. místě country hit parády, ale suverénně vítězili na popových žebříčcích po celé Evropě. Tehdy v první polovině 70. let platilo, že co se líbí v Holandsku, bude si líbit po celé Evropě. A i v roce 1975 to v případě hitu Nech svou lásku letět bratrů Bellamyových platilo 100%. Písnička mimochodem patřila pro svou pohodovou atmosféru k oblíbeným i v tehdejším Československu a neměla žádné problémy při uvádění v rozhlase. Všimnul si ji i Karel Gott a natočil českou verzi s názvem Běž za svou láskou.

Na přelomu 70. a 80. let už Bellamy Brothers měli za sebou dvě velké desky. První se jmenovala podle jejich prvního a největšího hitu Let Your Love Flow a album Plain and Fancy, se kterým bodovali opět zejména v Evropě. Amerika ho prostě vzala na vědomí. To oběma bratrům nedalo spát, a tak se vracejí zpět do Spojených států a v rychlém sledu vydávají řadu tradičněji orientovaných nahrávek, které jim přinášejí úspěch i ve Spojených státech. A další ty následovali Slippin' Away a také Jazykolam pro diskžokeje a moderátory. If I said you had a beautiful body, would you hold it against me? Kdybych ti řekl, že máš krásné tělo, použiješ to proti mně. Tyto dvě písničky napomohly k tomu, že na počátku 80. let byla bratrská dvojice oceněna hned několikrát i ve Spojených státech. Získali nominaci na cenu Grammy, CMA je ocenila jako country duo a objev roku.

K tomu všemu lze o Bellamy Brothers ještě doplnit v souvislosti s experimentováním s prvky jiných hudebních stylů v muzice dua, a když k tomu připočteme i skutečnost, že málo který interpret odolá touze natočit tematické album, tak je jasné, že ani Bellamy Brothers nezůstali pozadu a věrní svému stylu míru milovných kovbojů natočili album Kovbojské Vánoce, na kterém je několik speciálně pro toto album složených písní, několik vánočních úprav jejich hitů a samozřejmě také několik úprav tradičních vánočních písní. Jednu si za chvilku poslechneme. Prakticky po celá 80. léta zásobovali hitparády evropské i americké svými songy, kterými představovali komerčnější tvář americké country v Evropě, stírali rozdíly nejen mezi country a popem, ale také úspěšně implantovali prvky různých menšinových žánrů do svých melodií. Kritici a recenzenti se k ním stavěli neutrálně, uznávali jejich hudební profesionalitu a textový standard, ale měli za to, že bratři muziku neposunují nikam dál, že pouze dovedou vystihnout poptávku a písničku pro posluchače, což zase kritici uznávali, dovedou namíchat z těch vkusnějších ingrediencí, které byly na hudební scéně k dispozici, a přinášet tak vkusnou pohodu bez podbízení. V 90. letech už dvojice žila ze své slávy let 80. pravidelně vydávali desky, měli stabilní okruh fanoušků a písničky se pravidelně umisťovaly na hitparádách, byť ne už na prvních místech.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Moon and all your splendor, no only my heart. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny. Stařičký šerif u šlíně, prdlku poláhlý vztah. A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Navštivte pohodový festival v kouzelném prostředí zahrady Nové slunce v Novém Jičíně, který od roku 2017 spojuje profesionální hudebníky s těmi amatérskými. Folk, blues, country a další styly se představí na dvou pódiích. Mezi nejznámější interprety patří Robert Křesťan s Druhou trávou. Vystoupí také Petr Brandejs Band, Monika Bertusová a Band, Slávek Janoušek s kapelou Tata Grás, Shany a Míša Riesnerová. Zajímavostí bude vystoupení Cymbal Classic, kteří ve svém repertoáru spojují kombinaci folkloru a folku s cymbálem. To je festival Pod kaštany, který se koná v pátek 10. a v sobotu 11. července v zahradě Nové slunce v Novém Jičíně. Na festivalu u Třepsínské zvoničky v sobotu 11. července na návsi obce Třepsín vystoupí Epidemie, Poutníci, Rostia Fischer a Michal Tučný, Revival, KTO, Forget, St. Johnny, Vumaklí a Gledli SV. Žalmanův folkový Kyjov se koná v pátek 10. července od 18 hodin v letním kině Kyjov. Legenda české folkové hudby Pavel Žalman Lohonka letos oslavil 80. narozeniny a zve posluchače na sérii speciálních koncertů, kde představí to nejlepší ze své tvorby. Jeden z nich je i koncert v Kyjově na festivalu Žalmanův Kyjov. Hlavním hostem, gratulantem, bude Robert Křesťan a Druhá tráva, která letos slaví 35 let na scéně. Festival odstartuje kuřimská folkpopová skupina Zkusme to. A ještě se podíváme do divadla. Tři stárnoucí kamarádi na úpatí hory a dvoudenní túra před nimi. Cíl je jasný. Překonat krizi středního věku. Komediální oslava přátelství, přírody a života v podání Martina Písaříka, Petra Stacha a Jana Holíka, kteří baví svoji brilantní hereckou souhrou diváky už několikátou sezónu v řadě. To je divadelní hra Vejšlap. Sobota 11. a neděle 12. července. Letní scéna divadla Geld. Tolik pozvánky a Tereza Jandová.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Příjemný středeční večer s datem 8. července vám přeje Petr Kocman a vítám vás ve večerním vysílání Country Rádia. Před námi hodinka Country je všechno, co se mi líbí, tedy hodinka, kdy vybírám písně ze svého archivu a začneme dneska jednou velmi známou skladbu, kterou v roce 1951 do světa vypustil slavný Hank Williams. Je to píseň, která se jmenuje Hey Good Looking. Řekl bych, že jedna z jeho nejhranějších skladeb, tedy co se týče té jeho nahrávky, ale i co se týká nahrávek dalších interpretů, protože tuhle skladbu hrála třeba kapela The Mavericks. Spousta těch starších countrymenů u nás ji udělal na desku Dehry deště na LPčko v druhé polovině 80. let Michal Tučný s českým textem Mirka Černého, také vydařená verze. A jinak ta píseň byla v roce 2001 uvedena do Grammy Hall of Fame, tedy do síně slávy ceny Grammy. No a když Country Music Television volila největší písně country všech dob, tak tahle ta skladba se umístila ze stovky na 19. místě. No a já mám pro vás teďka takovou velmi, velmi zvláštní verzi, o kterou se postarala kdysi Jimmy Buffett, který bohužel mezi námi už není, natáčel jednou LPčko, kam zařadil mimo svých skladeb i několik duetů a několik písní, které nebyly z jeho autorské dílny. A pozval si tam mnoho hostů, no a do téhleté písně soustředil všechny svoje kamarády, kumpány z country, takže se tam objeví Clint Black, Kenny Chesney, Alan Jackson a Toby Keith. Ale nebyl by to Jimmy Buffett, aby tu píseň nepojal po svém, protože on byl, jak dobře známo, stejně mimochodem jako Kenny Chesney, vyznavač takové té plážové country nebo plážového stylu. Měl několik domů, většina z nich byla právě na pláži a miloval palmy a sluníčko a oceán. Takže tomu podřídil i tuhletu slavnou píseň Hanka Williamse. Pojďte si poslechnout, jak to dopadlo. Zpívají opravdu hvězdné seskupení.

Tak to byla Věra Martinová a myslím si, že jste i vzadu poznali Honzu Vyčítala, který tajemně přizvukoval. Byla to samozřejmě slavná skladba House of the Rising Sun, tedy Dům u vycházejícího slunce, a nádherný text, který stvořil Honza Vyčítala v roce 99, kdy jsme tuhle tu písničku zařadili tehdy na naše album z Greenhorny, které jsme nadčasově nazvali Greenhorns 2000. Na tom též albu je i moje píseň Whisky plný džbán, kterou hrají dodnes na svých koncertech, a vzpomínám na Honzu, jak mi napsal ten krásný český text. Byla to vlastně deska věnovaná americkým tradicionálům a proto jsem tehdy přizval i Věru Martinovou, která si s námi přišla takhle zaspívat. Tak krásná vzpomínka i na Honzu Vyčítala. Teď mám pro vás úplnou novinku. Bude zpívat mladá dáma Ella Langley, teprve 27-letá zpěvačka, která pochází z městečka Hope Hall, což je v Alabamě. A ona zpívala už od malinka. Vlastně začínala zpívat v kostele, tam jí to nesmírně bavilo, tam chodila se svojí takovou místní komunitou a také se zúčastňovala různých menších jam sessionů. No a podle toho, co jsem s ní četl za rozhovor, tak milovala už jako malinká holčička, když seděla vedle svého dědečka, který hrál na piano a zpíval, a ona mu přizvukovala. No a po dědečkově smrti jí tatínek daroval kytaru, to jí bylo 14, a ona okamžitě ještě ten večer, kdy kytaru dostala, tak sedla, naučila se pár akordů a naučila se také písničku Three Little Birds od Boba Marleyho. A tu písničku dodnes říkala, že si občas z takové nostalgie zahraje. No a tahle ta mladá dáma na sebe relativně nedávno upozornila na scéně americké country, zejména na hitparádě Billboard, kam vyslala píseň s názvem Choosing Texas. A je to doslova obrovská pecka. Ta písnička prostě zní všude. A s Ellie Langley, která se mimochodem celý jménem jmenuje krásně Elizabeth Camilla Langley, tak se z ní stala přes noc opravdu veliká, veliká hvězda. A teďka má spousty koncertů, spoustu televizních vystoupení, její písničky se hrajou v rádiích. No, je to opravdu velmi šikovná mladá dáma. Navíc jí příroda obdařila nejenom tedy krásným hlasem, ale i půvabem. Takže myslím si, že má nastartováno hezky na tu hudební dráhu. Tohle je tedy její velmi úspěšný single, který už teď po světě poslouchají desítky milionů posluchačů. No a vy v Country Rádiu budete další. Takže taková premiéra v Country Rádiu. Ella Langley, Choosing Texas.

To byl vynikající Petr Kalandra a písnička Slunce a déšť, kterou si vypůjčil z repertoáru slavného písničkáře Jamese Taylora. Teď si dáme jednu bluegrassovou píseň. Bluegrass to je muzika, která je v mém srdci uložena velmi hluboko, protože je to hudba, na které jsem také vyrůstal. Byla to nejenom americká country právě, ale bluegrass, samozřejmě rock and roll, pak mý miláci Beatles a Eagles a tak dále. Takže bluegrass to je hudba, kterou nikdy neopustím a ona, doufám, mě také ne. A teď si zahrajeme písničku právě v tomto rytmu, z tohoto žánru, a bude jí zpívat a hrát opravdový mistr, a sice John Cowan. Pán, který letos oslaví, tuším, že 73. narozeniny. A je to jeden z těch muzikantů, které mám taky v sobě zažity jako věčné mladíky, ale najednou zjišťuji, že mají 73 roku. No, já jsem ho poprvé slyšel jako malý kluk někdy v 80. letech, když hrál s velmi slavnou kapelou Newgrass Revival, kde po jeho boku byl ještě patrně nejslavnější banjista na planetě Bela Fleck a vynikající muzikanti Sam Bush a Pat Flynn. A tahle kapela bohužel už tedy neexistuje, zůstala po nich hromada desek krásné muziky, ale John Cowan šel dál, dělá své nahrávky, ale teď už několik let hraje také v slavné rockové kapele The Doobie Brothers. A mimochodem, John Cowan byl i u nás v Čechách a mohli jste ho vidět na koncertě, který pořádal můj kamarád a kolega Rostě Čapek v Praze. Takže John Cowan rozhodně veliká legenda. No a já jsem vybral z jeho repertoáru jednu opravdu svižnou odšťuchovku bluegrassovou, která se jmenuje The Gold Slow. Tohle je John Cowan. I gave two-

0: že bez lásky v životě bez lásky.
1: Tak to bylo country v podání slovenského zpěváka Richarda Millera, písnička Bez lásky. Já si myslím, že by se tahle ta píseň dala naprosto v klidu zařadit do škatulky country hudby, co říkáte. No, teď mám pro vás ovšem úplně jinou a dá se říct pravověrnou countryovku, protože je to skladba, kterou naspíval kdysi John Michael Montgomery, jeden z velikých countrymenů, kterého pochopitelně znáte samozřejmě z vysílání countryády a díky hitu I Swear, píseň, kterou u nás v češtině naspíval Tomáš Linka jako Hraj fair. No ale John Michael Montgomery samozřejmě natočil další desítky písní, několik alb, všechna jsou skvělá a dá se v klidu říct, že to byla opravdu největší nebo jedna z největších hvězd country hudby 90. let. No a jednoho dne také vydal nádherné album, které nazval Love Songs, tedy zamilované písně, zamilované balady. A já jsem tam měl velikou radost především z písně I Can Love You Like That. A mám na ní ještě takovou krásnou vzpomínku, kdy jsme byli s mojí paní někdy před 15 lety na jedné z našich cest po Spojených státech, tak jsme byli v Arizoně a v Nevadě a projížděli jsme tu krajinu, kterou máme rádi, tedy od Kalifornie právě přes Nevadu a Arizonu. A jeli jsme do Las Vegas a cestou jsme se zastavili v Monument Valley, což je úžasné místo, znáte ho z mnoha filmů, z westernů, to jsou takové ty červené skály. A ku podivu, mezi tím se dá jezdit autem po cestičkách. Také jsem si tam od Indiánů půjčil koně, takže to byl zážitek opravdu veliký. No a když jsme projížděli tím Monument Valley, bylo to zvláštní, bylo to v lednu, takže tam nikdo nebyl, byli jsme tam úplně sami. Měli jsme zapnutý jenom rádio v autě, nějakou country stanici, kterých je tam hromada. A country rádio jsme tam teda nechytali, pravda? Ale jiný rádio, který bylo laděný do country, ano. A v tu chvíli, když krásně zapadalo sluníčko za ty červené skály, tak začal zpívat John Michael Montgomery právě tuhle tu píseň. Takže to bylo jak z nějakého filmu, byl to kýč jak bič, jak by řekl básník, ale ta písnička se tam v tu chvíli hodila, takže mám na něj i takovouhle osobní vzpomínku.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Country je všechno, co se mi líbí.

A mám pro vás dnes ještě jednu novinku. To bude zpívat zpěvák, který se říká Ernest. On se celý jmenuje Ernest Keith Smith. To Ernest si nechal i z toho důvodu, že on vlastně, dá se říct, že je tak napůl rapper, respektive jeho parketa taky, dá se říct, je country rap. I když napsal spoustu naprosto ryzích countryovek, třeba pro Morgana Wallena, Jakea Owna, nebo také napsal jeden z velkých hitů pro duo Florida Georgia Line, pro Toma Serretta, Jellyho Rolla, a takhle bych mohl pokračovat dál. On vlastně s muzikou začínal velmi brzy, protože se narodil přímo v Nashvilleu v Tennessee. Letos mu bude, nebo respektive bylo už v lednu 34 roků. A ty úspěchy sbírá už velice dlouho. Vlastně k tomu, aby začal sám zpívat a nejenom skládat písně pro jiné zpěváky, dokopali doslova do písmene jeho kamarádi. A on mimochodem uvádí mezi své největší vzory Eminema, zpěváka, kytaristu Johna Mayera a také George Straita, takže to je takový zvláštní výběr. Ale jak vidno a hlavně slyšno z těch písní, tak tady ten mix téhleté muziky dal vzniknout něčemu zvláštnímu, protože ty jeho písně jsou opravdu zvláštní. Takže mám pro vás novinku, která právě teď rotuje v rádiích po celém světě a na country rádiu ještě nezazněla, a jmenuje se Quiet While We're Behind. Zpívá Ernest.

Teď si zavzpomínáme na jednu nádhernou píseň, kterou kdysi v roce 1967 vypustila do světa skvělá zpěvačka Etta James, jedna z mých nejoblíbenějších dam černé pleti, která je opravdu považována právem za jakousi královnu soulu nebo blues. A ta píseň se jmenuje I'd Rather Go Blind. Já jsem ji slyšel už v mnoha různých úpravách, dokonce dá se říct, že sbírám jejich verze. A jednu z těch nejkrásnějších jsem slyšel ve filmu Cadillac Records, což je nádherný životopisný film o Leonardu Chessovi a Phil Chessovi, což byli pánové, kteří založili Chess Records, velmi známou chicagskou vydavatelskou firmu, kde pod svá křídla dostali právě takové velikány jako Etta James nebo Chucka Berryho a další velikány téhleté bluesové, jak se říkalo, černé muziky. Je to opravdu velmi emotivní film, no a v momentě, kdy právě Etta James tam zažívá takovou smutnou chvilku, protože je zamilována do Leonarda Chesse, který ovšem lásku nemůže z jistých důvodů opětovat, aby vám neprozradil ten děj, tak ona tam zpívá tuhletu nádhernou, ale tedy velmi smutnou baladu I'd Rather Go Blind, tedy raději bych oslepla, než abych přišla o tvoji lásku. A tu písničku v tom filmu samozřejmě nemohla zpívat Etta James, ale zpívala ji tam zpěvačka Beyoncé, což je v současné době jedna z těch populárních R&B zpěvaček mladší generace, která také mimochodem miluje country, také jsem vám ji několikrát ve svých pořadech pouštěl, jak zpívá texaskou country, ale takhle nádherně Beyoncé naspívala právě tu zmiňovanou baladu od Etty James. Tak jdeme zazpomínat.

Tak to byla Beyoncé a písnička Etty James, I'd Rather Go Blind, a velice vám doporučuji ke shlédnutí ten nádherný film Cadillac Records. Je samozřejmě skvělý nejenom pro muzikanty, ale pro nemuzikanty také, protože jsou to osudy, lidské osudy, někdy velmi spletité, a v tom filmu je to vlastně typická ukázka toho, co všechno se může stát, co všechno se může přihodit. Navzdory tomu, co vy si samozřejmě přejete nebo ne. Tak a na závěr, když jsme tedy v té nostalgické náladě, tak přidám ještě jednu krásnou píseň, kterou kdysi natočil slavný rocker Neil Young na jedno ze svých alb, které vlastně pojmenoval i podle té písně, a sice Harvest Moon. A já vám ji teď pustím v české úpravě s českým textem jako Dnešní úplněk. A v té písni mimochodem hraje co by host na dobro dobrista Hluboš Novotný z kapely Druhá tráva, no a jinak tu písničku hraje a zpívá kapela Pozdní sběr. To je tedy poslední píseň dnešní hodinky, country je všechno, co se mi líbí, a já se na vás budu těšit samozřejmě po 21. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocmar vám přeje klidný večer.

0: Já se domnívám, že prostě muzika umí léčit a takovéhle písně obzvláště. A o tom by určitě mohl kdejaký z pánů doktorů vyprávět, viďte. Eva Olmerová a Country Beat Jiřího Brabce, Čekej tiše, je 21 hodin 8 minut. Posloucháte středeční večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. No a ať už děláte cokoliv, ať už třeba hrajete karty, nebo jenom tak sedíte se skleničkou, užíváte prázdninového večera, tak doufám, že vaším společníkem bude i nadále Country Rádio. No a z písní, na které se můžete těšit, mohu teď nabídnout třeba divadelko v suterénu Mirka Palečka.
1: Už nevím, kde ten činžák stál, zda kousek blíž, anebo dál, než můžu říct. Reflektor si nad mu zvykal, chvíli svítil, potom blikal, snad víc a víc.
0: No ale také nabídnu něco milovníkům americké country. Bude zpívat Hank Williams Jr. a Brad Paisley. I'm only

sebe. Tak to byla taková malá ochutnávka toho, co vás čeká v následujících minutách, ale teď už je připravena vítězná píseň Bonanzy minulého týdne, kapela Gentlemani, Margaret. A Petr Kocmar vám přeje hezký večer.

0: Jim Beam.
1: Včera jsem se vracel.

0: Dneska by slavil narozeniny můj osobně nejoblíbenější komik, pan Felix Holzmann, a myslím si, že komik nejenom můj oblíbený, ale oblíbený u celého národa, respektive neznám nebo nepotkal jsem doposud nikoho, kdo by mi řekl, že Felixe Holzmanna nemá rád. Schválně se podíváme, co o něm oficiálně hovoří chytré knihy Encyklopedie. Tak cituji, ve svých scénkách se proslavil postavou s výraznými kulatými brýlemi a slaměným kloboukem, takzvaným tralaláčkem. Jeho vystoupení mělo většinou charakter dialogu, výjimečně monologu. Vytvořil typ natvrdlého chlapíka, kterému všechno dochází nezvykle dlouho, se zvláštním tázavým zpěvavým protahováním koncovek. Jeho texty byly precizně vystavěné, humor zpravidla těžil z nečekaného uchopení významu slov a slovních spojení, podobný styl měly scénky s Husvisy Hákem z pera Bedřicha Zelenky, Holzmannův humor byl však na rozdíl od nich striktně apolitický. Tak, tolik tedy encyklopedie o Felixovi Holzmannovi. No, on se narodil v Teplicích, je to Severočech, ale už mládí se s rodiči přestěhoval do Litoměřic, no a vystudoval obchodní školu v Ústí nad Labem, ale nakonec se začal věnovat jak jinak než divadlu. No a v severozápadní části Mírového náměstí v Litoměřicích, až tam pojedete, tak se podívejte, tam se nachází někdejší dům jeho rodiny, kde Felix prožil dětství. A dnes je na tomto domě umístěn na jeho bysta s malou pamětní deskou, ovšem je tam jedna malá chyba, zkuste ji schválně odhalit. No, později Holzmann žil v témže místě, v ulici Mrázova 28, což mimochodem zmiňoval i ve svém monologu ve scénce Akvárium, a kde ovšem také alternativně podle nálady uváděl neexistující litoměřickou adresu Máchova 44, tu byste tam nenašli. No, vzhledem k tomu, že byl ze Sudet a jeho rodiče se přihlásili k německé národnosti, musel v 19 letech za druhé světové války narukovat do armády nacistického Německa. Po absolvování polovojenské pracovní služby byl přidělen tehdy k námořnímu dělostřelectvu ve Wehrmachtu. No a od roku 1941 se pohyboval u Severního a Baltského moře v Gdaňsku, Gdyni a také Kýlu, kde zažil dva opravdu velmi těžké nálety. Načas byl převelen do Francie a od května roku 1944 působil na východní frontě v Estonsku a Lotyšsku. No a podle vojenské karty, takzvaně tomu tam napsali doslova do písmene, nebojoval s nadšením a byl označen za nevhodného k povýšení. No a podle tvrzení rodiny byl po konci války zajat Rudou armádou a strávil rok v Gulagu. Tyhle ty informace nebyly veřejnosti známé, no znali je ovšem jiní, a sice Státní bezpečnost, no a na veřejnost se dostali až po jeho smrti. Ten jeho osud je opravdu velmi, velmi pestrý a je s podivem, co všechno zažil a prožil. A budeme v tom ještě malinko pokračovat, samozřejmě celé to neobsáhneme, ale budeme v tom pokračovat ještě v příští hodině, kdybych na Felixe Holzmanna rád vzpomenul, protože v každé hodině si na něj vzpomeneme jednou scénkou, takže teďka si dáme jednu z nich. Bylo těžké vybírat které, protože mám všechna CDčka, všechna alba, všechna jsem je slyšel stokrát a doufám, že ještě stokrát uslyším a jsou skvělá. Takže jsem sáhnul po takových mých velmi oblíbených a jednou z nich je také hřbitovní rozhovor. Takže dámy a pánové, dnešní oslavenec Felix Holzmann.
1: Vy jste byl tak laskav.
2: No, prosím.
1: Vy jste tady správce hřbitova.
2: No tak správce se zrovna nedá říct, co bych tady spravoval. To víte, tady se na nikom nedá moc pravit. No,
1: tak vy jste jako hrobník, že ano?
2: No tak hrobník se taky zrovna nedá říct, to víte, hrobník už dneska není žádná pracovní kategorie, že jo? Já to tady tak trochu udržuju, no, v tom chátrání, to víte.
1: No tak to je jedno. Pane...
2: Prokouk, Josef Prokouk. Prokouk,
1: jo, tak aby jsme se dostali k věci, pane Prokouk. Já jsem doktor Vobtáhlo.
2: Doktor Vobtáhlo. Vobtáhlo, počkejte, Vobtáhlo. Nejste vy náhodou takový malej tlustej s brejlema?
1: Co? Vidíte, že jsem štíhlý a bez brejlí.
2: No jo, to je pravda. Tak to je možný, že budete nějaký úplně jiný Vobtáhlo. No, no. No, co vám

0: pane doktore.
1: Ale tady je hrobka rodiny Knapových, víte?
0: No tak to je pravda, ale těch Knapových je tady víc, no, víte? A takřka v každý hrobce leží nějaký jiný Knap.
1: No jo, tak samozřejmě, jenom že tihle Knapovi měli tady ve městě kamnářství na náměstí.
2: Jo, no tak ty jsem znal dobře, no jo, starý Knap chudák měl krásnou smrt.
0: Ten se vám jednoho dne ráno probudil a zjistil, že už nežije.
1: Ale to jste na omilu, pane Prokou, protože já? Starý pán Knap kamnář žije a je v domově důchodců v Libochovicích.
2: Ježe, to tak můžete tvrdit, teď má tady ve stínu pumpy hrobku.
1: Hrobku tady má, ale neleží tady.
2: No, kdyba by teda ležel, přece nepřivez někam do cizí hrobky.
1: Teď vám říkám, že v žádné hrobce neleží, protože je naživu.
2: A který chytrák vám nakukal, že je naživu?
1: No, já to musím vědět, já jsem jeho zeď.
0: Zeď?
2: Zeď.
0: Počkejte, vy budete spíš jeho syn, ne?
1: Zeď, já mám kamnáře Knapa dceru.
0: Dceru?
1: No vše.
0: Tak to je jiný Knap kamnář, Knap měl jenom dva syni, dceru ho neměl. A nebo jestli vy nejste ten druhý jeho syn, to je taky možný.
1: Zeď, já přece musím vědět, kdo jsem, ne?
0: No jen aby kamnář Knap měl dva syny, ten jeden se oženil, brzy na to zemřel a zůstala po něm vdova.
1: Tak to je možný, tak je to nějaký jiný Knap.
2: Ale jiný Knap, žádný jiný kamnář Knap. A vy jste si teda nevzal Knapovou dceru, ale snachu, pane. Tu vdovu po mladým, ty vás oběhli teda.
1: Prosím vás, já musím vědět, koho jsem si vzal, ne?
2: No je nabí. Neměla ona dítě?
1: Moje žena?
2: No tak Knapoví.
1: No dceru má.
2: No tak vidíte, že je to ta vdova.
1: Prosím vás, to je moje dcera.
2: No, ne, nemůžete... Když tomu věříte, co by vám to vyvrace.
1: Já přece musím vědět, kdo je moje dcera, ne?
0: Nemůže to být vaše dcera, když otec té dcery umřel. Kdyby byste byl její otec, tak byste musel být ten umřelej syn starýho Knapa, což je velice nepravděpodobný. Kdybyste snad mohl být jedině ten druhý jeho syn, což nejspíš taky asi budete. Já jsem si napřed myslel, že jste váš bratr. Ale pak jsem přišel na to, že jste to ví. No ale teď si zase myslím, že vy přece jenom budete váš bratr. Váš jinak vy byste musel být po smrti, že jo? A to vy, jak je vidět, zřejmě nejste.
1: Podívejte se, já jsem nikdy žádného bratra neměl, no.
2: Pro pána ani neví, že měl bratra. Přeci, jak to, že nevíte, že jste měl bratra, škoda, že nežije, abych vám ho ukázal. No tak přemýšlejte chvíli, třeba si vzpomenete.
1: Víte se, nebudete mě učit znát mé příbuzenstvo. Musím vědět, jestli jsem měl nebo neměl bratra.
0: Tak se na to zeptejte sválně sestry starého Knapa a vašeho bratra od Kojila. Jestli jste to nebyl vy. Vy už si na to nepamatujete, co?
1: Na co?
0: No, kdo vás tenkrát odkojil?
1: Dovolte, to se nedá pamatovat.
0: No, tak se na to zeptejte sestry starého Knapa, tam vám to řekne.
1: No a co? Víte, no. Žádnou sestru nemá, ten má jenom bratra.
2: Je, bratra, přece mě nebude chtít tvrdit, že váš bratr byl odkojený bratrem starého Knapa. Ten má sestru, pane.
1: Měl, pane Prokop, protože sestra kamnáře Knapa minulý týden zemřela.
2: Je, zemřela, vy jste dneska samá legrace, jak mohla umřít, když sem denně chodí brečet nárok. Ještě včera jsem ji upozornil, že brečí sice dobře, ale na cizím hrobě.
1: Víte se, pane Prokop, byste to nějak poplet, protože sestra kamnáře Knapa zemřela, byla spopelněna a já jsem přišel proto, jelikož chceme dát její urnu do hrobky rodiny Knapovi.
2: Je, Bůh, vy koho jste spopelně a koho jste chcete dát do hrobky? Nepak, pane, to já musím přesně vědět, co je to za popel, já tady za to ručím, že jo?
1: Čekajte, já vám mohu ukázat úmrtní list?
2: No to mě můžete ukázat hledacos, jak může být někdo spopelnělý, kdo ještě vůbec neumřel, že jo? Jak může se někdo chodit na hrob, kdo ještě to je vůbec, dejte mi...
1: Prosím vás, podívejte se, tady máte úmrtní oznámení, že Marie Joudová zemřela a to vám musí stačit.
2: Ukažte, já si to s vámi přečtu. No. Oznamujeme, že zemřela dnes naše sestra, teta, snacha, matka, babička. Prosím vás, i těm Jodovem vymřela skoro celá rodina. Jak já můžu mít, která z nich je zrovna sestra starého Knapa? Nepak, pane, dokud mě k tomu popelu nepřenesete její fotografii, její otisky prstů a její vlastnoruční podpis, že zemřela, tak vám tu hru do hrobu nedá. Já se přece nenechám zavřít, že jo?
3: Víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s tremskou písní. A nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní.

Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

Tak si představte, že tahle ta písnička letos slaví rovných 40 let, protože byste ji našli na LPčku s názvem Vítr, kterou Vaby Daněk vydala v roce 1986. Tak a dneska, kromě tedy Felixe Holcmana, slaví narozeniny také další výborný, no a vlastně můžu říct nejenom herec, ale také zpěvák Kevin Bacon. Slaví 68. narozeniny, narodil se ve Filadelfii jako nejmladší z 6 dětí, představte si to. No a mám pocit, že vy ho nejlépe budete znát z filmu Apollo 13, ale také z výtečného filmu JFK, což je americký výpravný politický filmový thriller z roku 1991, který napsal a skvěle režíroval Oliver Stone. No a ten film, jak název napovídá, se zabývá vyšetřováním atentátu na Johna Fitzgeralda Kennedyho a tam Kevin Bacon teda válel opravdu. Jinak ono za tu svoji dráhu získal cenu Golden Globe a cenu Sdružení filmových a televizních herců a byl nominován na Emmy Award a listem The Guardian byl vybrán jako jeden z nejlepších herců, kteří nikdy nezískali nominaci na Academy Award. No a v roce 2003 získal také svou hvězdu na slavném hollywoodském chodníku slávy. Mladší generace může Kevina Bacona znát také ze série filmu X-Men, hrál v tom dílu první třída v roce 2011, no a jinak těch filmů byla spousta, třeba rok 1997, Perfektní záskok, nebo Pár správných chlapů z roku 92, Divoká řeka 94, to jsou všechno filmy, kde ho můžete vidět, a nebo také, což byl jeho první počin v roce 1980, si zahrál ve slavném hororu Pátek 13. No a jak už jsem to zmínil, tak Kevin Bacon je nejenom skvělý hollywoodský herec, ale také zpěvák a muzikant, hraje výborně na kytaru a hrává docela často se svým bratrem a dohromady se říká Bacon Brothers. Já vám písničky pustím ještě určitě i ve svých hodinkách, country je všechno, co se mi líbí, ale teď mám pro vás píseň, kterou Kevin Bacon naspíval s velmi slavnou country zpěvačkou Jennifer Nettles. A vlastně je to píseň, která nejlépe dokazuje to, že i on, tedy další z hollywoodských hvězd, miluje country hudbu. A to tak, že celý život a natočil desítky písniček v duchu country. A tohle je jedna z nich, jmenuje se Our Highway, takže zpívá dnešní oslavenec, hollywoodská star Kevin Bacon.

Tak tuhle tu písničku natočil Pavel Bobek v roce 1975 a objevila se tehdy na jeho úplně prvním LPčku s názvem Ve tmě dál cestou. Když se podíváte na výčet těch písní, tak zjistíte, že z dnešního pohledu jsou to všechno opravdové perly v archivu české nebo československé country. Teď za chvíli zazní píseň, kterou jsem slíbil hned v úvodu hodiny, a sice Divadelko v suterénu, které zaspívá Miroslav Paleček. No a na závěr to bude píseň o malém lamači srdcí. Jsem to hodně exaktně tedy předložil. Little Heartbreaker bude zpívat Marty Stewart, což je, už dá se říct, taková novodobá country legenda. Je to písnička z roku 2010, kterou nás natočil na album Ghost Train The Studio B Sessions, napsalý společně s Ralphem Moonim, velmi slavným bluegrassovým muzikantem. No a Marty Stewart mimochodem je také vynikající fotograf a mám od něj doma nádhernou knihu fotografií černobílých, kde zachytil mimo jiné i Johnnyho Cashe v podstatě v jeho posledních měsících, a jsou to nádherné fotografie, protože oni byli velicí přátelé. Marty Stewart hrál v jeho doprovodné kapele dlouhá léta, než se vydal na solovou dráhu, takže ty fotografie jsou opravdu velmi blízké a rodinné, řekl bych. Tak, to je k písním, které zazníte do konce hodiny, no a samozřejmě po 22. hodině se na vás budu i nadále těšit ve večerní vysílání Country Radio. A taky jsem chtěl říct, že dnes večer určitě budeme soutěžit. A jaká to bude soutěž, to si ještě rozmyslím. Výhru si také rozmyslím, ale myslím si, že bude pro vás atraktivní. V každém případě vám přeji krásný večer ve společnosti Country Radio.

že teď víte v skutku, proč chci aspoň na minutku kouzelný most. Divadélko v suterénu mělo křesel jenom pár, jako dlaň velikou scénu.

Tak musím vám říct, milí posluchači, že tedy zažíváte s Country Rádiem hezkou pohodu. Soudě podle toho, co mi teď před malou chvílí přišlo v mailu od posluchače Karla, který mi napsal, že sedí před chatou v tichu noci, tedy v relativním tichu, protože má zapálenou dýmku, popíjí koňak a u toho poslouchá Country Rádio. Tak zdravím posluchače Karla, vlastně nevím kam, nenapsal, kde má chatu, ale to je v podstatě v tuto chvíli vedlejší. Důležité je, že ta pohoda s Country Rádiem funguje. A propo je 10 minut po 22. hodině. No a v této hodině jsem slíbil další vzpomínku na Felixe Holzmana, to bude hned v tom dalším vstupu, ale teď už je připraven Johnny Horton, jedna z velkých hvězd staré country hudby, a písnička z roku 1960, která se jmenuje Whispering Pines. To je skladba, která se usídlila docela i u nás v Čechách, a to hnedka v několika podáních. Pokud si dobře vzpomínám z vyprávění Michala Tučného, i tak, jak mi to potvrdili hoši z Rangers, tak tuhle tu písničku úplně poprvé, a myslím, že to bylo na první portě v Ústí nad Labem, zpíval Michal Tučný společně s Rangers v originále. No a teprve potom ji natočil z Greenhorny s českým textem Honzy Vyčítala, jako řekněte jí, no a nahrál jí také Karel Kahovec jako Modřínů háj, který dodnes také zpívá na svých koncertech, protože stále jí fanoušci po něm vyžadují. Ale tohle, prosím vás, je tedy ten originál z roku 1960, Whispering Pines, Johnny Horton, a Petr Kocmar vám přeje hezký večer.

Vzpomínám si, že to bylo někdy v roce, tuším, že 1995, takže je to pro Bůh už přes 30 let, to strašně to letí. Hrál jsem v Předlicích, což je u Ústí nad Labem. Měl jsem tam koncert na náměstí a k mé velké radosti a k mému velkému štěstí celý ten koncert uváděl pan František Budín. Jeden z mých hrdinů velkých, je to pán, který samozřejmě dlouhá léta spolupracoval s Felixem Holzmannem. A já, když jsem ho tam tehdy viděl, tak jsem zajásal a přišel opravdu pán. On vždycky chodil krásně oblečený a měl uvázaný ten šátek u krku a opravdu elegant se vším všudy. Tak jsme se tam bavili a on mě pak uváděl a měl jsem z toho opravdu velikou radost. No, vlastně Felix Holzmann se s Františkem Budínem seznámil v Ústí nad Labem a František Budín byl hlavně účetní a vlastně příležitostný konferenciér a stal se dlouholetým jedničním partnerem právě Felixe Holzmana. Ovšem, pro Budínovou vytíženost zaměstnání, kterého se odmítal zdát, přesídlil Holzmann později do Prahy, no a tam si ve svých komických scénkách nechal takzvaně nahrávat profesionálními umělci, jako byli třeba Viktor Maurer nebo Lubomír Lipský, to byli křížovkáři, jestli vzpomínáte, nebo také Milan Neděla, Miloslav Šimek, to byl ten slavný nakupující v Kotvě, nebo také Jan Borovička, Jiří Průder, Zdeněk Dítě, ale dokonce i Karel Gott nebo Iva Janžurova. No a ty jeho výstupy se staly také neodmyslitelnou součástí televizních silvestrů, kde často předváděl zmateného pana Joudu, dalo by se říct, který zaploudí na pódium a narušuje program. Ten Holzmannův umělecký úspěch a stoupající sláva měli bohužel ale tragický dopad na jeho soukromý život. Jeho první žena Eva už během 60. let začala trpět depresí a takovým, řekněme, pocitem zbytečnosti a nakonec v roce 70 bohužel spáchala sebevraždu. No, po této události začal Holzmann působit také v německé, tehdy Demokratické republice, kde využil svou naprosto dokonalou znalost němčiny a vystupoval mimo jiné v tehdejším populárním pořadu Ein Kessel Buntes. Určitě vzpomínáte na ty slavné přenosy.

0: No a v roce 97 vystoupil také na rockovém festivalu v Trutnově, což bylo velké pozdvižení a skrdil tam obrovský úspěch. No a několik let před svou smrtí ještě působil s manželkou v angažmá na Zaoceánském parníku. A také těsně před smrtí obdržel platinovou desku Suprafonu za, já nevím, za kolik to bylo, ale muselo to být veliké číslo, protože ty jeho desky, LPčka, kazety, CDčka, ty opravdu jsou snad, někdy mám dojem, ve všech domácnostech v Čechách. No. Bohužel zemřel v Saské Kamenici v Německu, ale je pohřben na hřbitově v Litoměřicích. Tak pojďme si na Felixe Holzmanna vzpomenout další jeho legendární scénkou, která se jmenuje Kolegové.
1: Jak se vede?
2: Ale no tak, děkuji, děkuji. A vám?
1: No tak mě celkem taky děkuju, no.
2: To by tak chtělo někam k moři.
1: Ano, ano. Hlavně dost blízko k moři, že ano.
2: A jo? Já tam asi letos pojedu.
1: Jo? A kam jedete?
2: Ale tam co loni.
1: Jo, tam je krásně, no jo, tam je krásně. A kde jste byl?
2: V Jugoslávii.
1: Jo, no tam je krásně, no jo. Tam bych chtěl taky zase jednou být.
2: A,
1: no, jo.
2: A vy už jste tam jednou byl?
1: No tak to ne, ale chtěl jsem tam už jednou být, víte?
2: Jo tak, měl jste tam jako namířeno.
1: A? Co?
2: Chtěl jste tam namířeno, ne?
1: Ne, já jsem tam chtěl jet, víte?
2: No to jsem myslel, jako na dovolenou.
1: Ne, já jsem se tam chtěl léčit.
2: Aha, no, a co jste si tam chtěl léčit?
1: No tak hlavně nemoce, víte?
2: No to já vím, ale jaký?
1: No tak já toho mám víc, víte, no.
2: Jo.
1: Játra mě kornatěj a ledvina mě tvrdne. A puls mě vynechává. A mě samotnému taky není nějak dobře.
2: No jo, to je zlý. A já myslel, že máte snížení žaludku.
1: No to taky to už dlouho.
2: Jo. A léčíte si to nějak?
1: No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
2: Prosím vás, na snížení žaludku černou tlačenku?
1: No jo, já totiž vždycky, když jím tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.
2: Ale jinak vypadáte dobře.
1: Jo?
2: Jo, dobře vypadáte.
1: Tak já se tady zrovna nevidím.
2: Ale jo. To víte, to se bohužel o mě říct nedá.
1: No jo, no tak já vám nechci nějak lichotit, ale jste nějaký takový sešlej, jo.
2: To víte, to dělají ty nemoce.
1: No jo, taky jo.
2: No jo.
1: A co je vám vlastně?
2: Ale já vám ani správně nevím. Jo. Já nemůžu ani sedět, víte, ani ležet, ani stát, zkrátka nic.
1: Jo. A zkusil jste se už pověsit?
2: Jak pověsit? Myslíte za krk?
1: No jak by vám to dělalo nejlíp, víte?
2: To už jsem taky zkusil, ale nějak mě vám to škrtilo.
1: Asi jste špatně visel nějak. A nebo jste nějaký cimprlík, víte? Jo.
2: Tak to je možný. Mě třeba někdo šlápne na nohu, víte, já hned zařvu.
1: No jo, to musíte něco vydržet, že jo? Pojďte, já například měl známýho, tomu přijel parní válec hlavu a ani nepíp, že jo?
2: Tak to se mi bohu dík ještě nestalo.
1: No to buďte rád, prosím vás.
2: No jo, to je pravda.
1: Až přijet tou hlavou byste mohl taky být mrzákem na dosmrtí, no, že jo?
2: To jo, to jo. A na můj ušní katar to by taky nebylo.
1: No moreď by jo, prosím vás. A vy máte ušní katar nějaký?
2: No jo, už dlouho.
1: Jo. A ty, jak je to, to kašlete ušima, nebo?
2: Ne, jel mě tam tak píchá, takový píchání.
1: Jo,
2: no.
1: Píchá, jo. No,
2: buďte rád, že to nemáte.
1: No jo, tak já zas mám jiný potíže, víte, a starosti mám taky.
2: Prosím vás, jaký pak máte starosti?
1: Ale no tak různý věci, no, teď mám taky nemocný dítě.
2: Nemocný dítě? A jak je starý?
1: Ale starý je dobře, jenom dítě mám nemocný.
2: Ale já myslel jako, kolik je tomu dítěti let?
1: Jo takhle, ale no. Teď asi za půl roku mu bude 3,5 roku.
2: A na co stůně?
1: Ale má takový horečky a tak, víte.
2: Jo, tak fantazíruje.
1: Taky ano, ano. Dneska už 3krát, ano. Ale jenom docela říce, víte.

0: Já myslím, jako jestli je blouzní z horečky, víte?
1: No já nevím, z čeho blouzní, to víte, to je...
0: Jo, no. A jakou má teplotu?
1: No tak ve stínu má 37 stupňů Celsia.
0: No tak to nic není, ať se trochu vypotí a bude to dobrý.
1: No jo, tak to on stejně bude, víte. Ono je přece jenom dobře, když tomu člověk rozumí trošku,
0: že? To bych teda řekl.
1: No já už budu muset pomalonku, protože já mám ještě nějaké učení.
0: No já musím taky letět. No. A co pak se učíte?
1: Ale studiu dálkově medicínu.
0: Medicínu, no. Já taky, tak jsme tak, kolegové.
1: Taky jo.
0: Ale to víte, já to ještě moc nevím.
1: No jaký pak nevím, prosím vás, neblázněte. Toho snad víme dost, ne?
0: No jo, no, to je pravda. Naschledanou.
2: Bonanza. Pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na country rádiu.

To byl skvělý Vaberiovola a Táborový oheň. No a já bych teď moc rád popřál k narozeninám jedné skvělé zpěvačce, a sice Joan Osborne. Ta právě dnes slaví narozeniny. Je to dáma, která se narodila v Kentucky, takže do jisté míry se dá říct, že country hudbu a ty zpřízněné žánry měla v žilách už od narození. Ona je to vlastně písničkářka, dá se říct, taková typická. Nejvíce se proslavila skladbou One of Us a také spoluprací s členy kapely Grateful Dead, což byla parta, která měla obrovskou popularitu ve Spojených státech, ale také po světě. Mimochodem držela relativně donedávna i prim ve vyprodání koncertu na stadionu pro 104 tisíc platících diváků. Až později to zvrátil potom George Strait. Takže tuhle kapelu Joan Osborne měla ráda a spolupracovala s nimi. Byla taky celkem 8x nominována na cenu Grammy a jak už jsem říkal, narodila se v Kentucky, ale začátkem 80. let se přestěhovala do New Yorku a tam docela brzy založila také hudební vydavatelství Womanly Hips. No a u tohoto vydavatelství vyšel její debut, a sice Soul Show, výtečná deska. A to její vydavatelství Womanly Hips vydalo několik nezávislých desek, no a potom jej koupila nahrávací firma Mercury Records, což ty vydavatelské firmy rády dělali. No, mnohem větší úspěchu než se svým debutem ovšem Joan dosáhla se svým druhým albem, a sice album Relish z roku 1995, a z tohoto alba vzešel hit právě One of Us. Je to vlastně nejpopovější skladba z celého alba, které se jinak nese v duchu někde na pomezí country, blues a folku. Mimochodem v roce 2003 také podnikla se svou kapelou řadu vystoupení společně s country kapelou, dívčím triem Dixie Chicks. No a ve stejném roce také spatřilo světlo světa album cover verzí klasických rockových a soulových písní s názvem How Sweet Is. To vám vřele doporučuji. No a v roce 2005 vydala další skvělé album s názvem Pretty Little Stranger a Joan sama o něm mluví jako o takzvaném nešvilském albu. Na albu je také píseň After Jane, která je taková kontroverzní, ale je to opravdu niterní výpověď Joan Osborne. Sválně neprozradím, klidně si poslechněte. A pak následoval alba jako Breakfast in Bed, Little Wild One a tak dále a tak dále. A je toho opravdu hodně. A mimochodem, Joan Osborne vystoupila v listopadu 2018 na slavném bluesovém festivalu v Šumperku Blues Alive. Hrála tam i písně Boba Dylana, které vlastně nahrála na album Songs of Bob Dylan z roku 2017. My si teď od ní zahrajeme krásnou písničku, která je přesně na pomezí country, blues, soulu a jmenuje se Midnight Train to Georgia. Takže zpívá dnešní oslavenkyně Joan Osborne.

drahá říká: Miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočko.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou, donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se sto.

0: mám nejspíš kočku s errorem.
1: Ano, tak to byl pokáč, mám doma kočku. Vždycky po poslechu téhleté písně jsem moc rád, že máme doma pejska. Tak, na závěr hodiny stihneme už jenom jednu píseň, která bude taková krásná, letní, bude nás lákat do míst, která jsou obzvláště nádherná, tedy jestli jste byli na Pálavě, víte, o čem mluvím, respektive o čem bude zpívat Roman Horký a Kamelot. Pálava. A já se na vás těším po 23. hodině a budeme soutěžit.

To byla Pavlína Jíšová společně s Druhou trávou a písnička Goblén z jejich společného alba z 90. let. Je 23 hodin 11 minut, posloucháte večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman, no a před námi soutěž, přátelé. A o co budeme soutěžit? Tak to jsem schválně nechával do poslední chvíle jako překvapení. Dnes to nebude kniha, ale mám pro vás opět exkluzivní cenu. A sice voucher, tedy předplatné streamovací platformy Prima Plus, a to na dobu 12 měsíců. Už jsem vám to vyprávěl několikrát ve večerní vysílání, vy, kteří rádi sledujete televizní pořady nebo televizi všeobecně, tak Prima Plus je skvělá platforma, kde je mnoho filmů, seriálů, dokumentů, a to vše můžete sledovat po dobu jednoho roku. Bez reklam a dokonce i v předstihu, když budou nějaké seriály, tak když budou až další den, tak vy je můžete vidět už večer předtím. Takhle je to mazaný celý. Takže pokud mě správně zodpovíte otázku následující, tak voucher na streamovací platformu Prima Plus může být váš. A to na dobu, jak jsem říkal, 12 měsíců. Podotýkám, důležité je, že potřebuji, abyste mi dali mailovou adresu, protože voucher vám bude poslán v elektronické podobě do mailu, takže připravte si mailovou adresu, ale soutěž bude telefonní. Číslo do studia je 210-323-333. Ještě jednou zopakuji. 210-323-333. Tak a bude to zase soutěž písňová a já se vás ptám, myslím si, že to teda nebude nic těžkého z vás, pro ty z vás, kteří jste opravdu fanšpekřiná country hudbu, to bude taková lahůdka, ale je to píseň, kterou asi budete znát, ale ne v té úpravě tak, jak vám ji pustím, abych vám to malinko stížil. Takže zajímá mě, kdo u nás česky zpívá následující píseň. Kdo tedy, tím myslím, zpěváka, zpěvačku, kapelu. A pokud budete znát i název, není to podmínka, bude to příjemný bonus, ale pokud budete znát i název, tak tím lépe. Takže dávejte pozor, kdo zpívá u nás v češtině tuhletu krásnou píseň. Až budete vědět, tak volejte na 210 323 333. Jdeme na to.

0: Tak přátelé, myslel jsem si, že vás alespoň trošičku nachytám, ale nestalo se tak, i když to nebylo úplně jednoznačné, ovšem do chvíle, než zavolala posluchačka Hanka, kterou právě teď vítám ve večerní vysílání Country Rádia. Hanko, ještě jednou vám přeji krásný dobrý večer, doufám, že tam stále jste.
1: Ano, jsem tu, dobrý večer všem.
0: Dobrý večer, tak Hanko, já jsem se ptal, kdo u nás v češtině zpívá tuhle píseň, kterou právě ty dospívá Alan Jackson. Ta píseň, jenom doplním, pochází v originále od kapely Seldom Scene, ale takhle ji v úplně jiné úpravě udělal Alan Jackson na jedno své speciální album. Ta skladba se jmenuje Wait a Minute, no a vy jste správně řekla, že tu písničku u nás zpíval kdo a s jakým názvem, řekněte to posluchačům.
1: Skupina Top, Pár minut.
0: Ano, je to tak. Tak Hanko, moc vám gratuluju, byla jste nejrychlejší se správnou odpovědí, voucher vám byl již zaslán, tak si užívejte Prima Plus po celý rok, bez reklam hezky a v předpremiérách, pokud ráda tady koukáte, a já vám teď ještě pustím písničku od Copu, kterou jste identifikovala, ovšem ve verzi z roku 2025, nevím, jestli ji znáte, je malinko jiná, tak doufám, že budete.
1: Já vám moc děkuju.
0: Tak já vám moc prosím, jsem rád, že jste se dovolala, mějte se moc hezky, přeji vám hezké léto, hezké prázdniny a třeba někdy naslyšenou.
1: Děkuju moc a léto u televize.
0: Ano, mějte se moc hezky, naschledanou.
1: Vy taky, děkuju moc, naschledanou.

0: To byl Milda Dufek a kapela Rangers, Poutník s kytarou, jedna z opravdových perel historie české country hudby. Dneska vzpomínám celý večer nedožité narozeniny Felixe Holcmana, člověka, kterého já osobně opravdu zbožňuji už od malinka. Vzpomněl jsem si také zatím, co on vyprávil tu minulou scénku, tak jsem si vzpomněl, jak jsem s mým kamarádem Mojmírem, spolužákem na základní škole, někdy snad ve třetí třídě nebo ve čtvrté třídě, jak jsme spolu hráli jednu z těch scének Felixe Holcmana. Doma jsme to vždycky poslouchali a pak jsme to snažili hrát. Takže můj život je s Felixem Holcmanem velmi úzce spjat. A do třetice tedy dneska si ho poslechneme ještě v jedné scénce. A bylo to těžké rozhodování, protože všechny jsou úžasné, ale tuhle následující já považuji za jednu z opravdu těch takzvaně top. A je to scénka, ve které se Felix Holcman potkal s Miloslavem Šimkem a je to ona slavná reportáž s nakupujícím v obchodním domě Kotva.
1: Ano, ano, pojďte dál, jen se nebojte. Vidíte, vy jste se bál, pane Lemlíčku, všichni se na vás těší. My jsme totiž dopoledne s naším reportážním vozem zajeli před obchodní dům Kotva, kde jsou vánoční trhy v plném proudu. Pozorovali jsme to veselé hemžení, každý něco scháněl. Většinou tam byli takzvaní pitlíčkáři, občané, kteří si své nákupy odnášejí v igelitových taškách, ale byli tam i jiní. A právě jednoho z nich, tady pana Lemlíčka, jsem požádal, aby přišel k nám do Zajíce a pověděl nám, že můžeme si vás trošku vyspovídat. My už jsme se seznámili.
2: Ano, samozřejmě.
1: Jsem z televize, vy jste pan Lemlíček.
2: Ano, ano.
1: A já rychle zjistím, co si koupil všechno pan Lemlíček. Pro nás reportéry to není žádné umění. To já položím pár otázek a hned všechno vím, co je vevnitř. Můžu vám dát nějakou tu otázku?
2: Ano, to je jako, že byste se mě něco zeptat, jako, že byste se chtěl.
1: Ano, právě, že bych se vás jen tak zeptal.
2: Tak když to nebude dlouho trvat, mě totiž jede autobus za chvíli, víte.
1: Aha. Ano. Vy odjíždíte?
2: Ne, já se vracím, víte. Ano, já jsem odjížděl ráno z domu sem do Prahy. A teď zase vracím domů.
1: Ano, ano.
2: Autobusem, no jo.
1: To je celkem logické. Ano. Tak já vás nezdržím, jenom bych se stručně zeptal, tady mám pár poznámek. Co jste všechno v obchodním domě nakoupil?
2: No, tak já jsem nakoupil tedy různé, bych řekl, všelijaké takové různé zboží.
1: Zboží, hlavně, zboží. Ano, a já se právě zajímám o to, jaké zboží jste nakoupil.
2: Jaké
1: zboží.
2: Jaké, aha.
1: Ano, jaké.
2: No, zboží. Tak já jsem koupil hlavně dárky.
1: Ano.
2: Já jsem totiž prodal motorku a tak jsem to vrazil hned tu motorku do těch dárků.
1: No to se nám nemusíte svěřovat. Nás by jenom zajímalo, jaké dárky jste to vlastně koupil.
2: Jo, jaké myslíte?
1: Ano, aha, jaké.
2: Ano. No tak to vám můžu říct, já jsem koupil hlavně tedy vánoční dárky.
1: Nezlobte
2: se. Před Vánocema vánoční.
1: Já nechci naléhat, pane Lemlíčko, jestli byste to nemohl říci přesněji.
2: Jo, přesně, myslíte, přesně, no to já vám můžu říct, přesně, ano. No tak přesně jsem koupil něco manželce, něco dětem a taky něco vnoučatům jsem koupil. No, to víte, jsou Vánoce.
1: Různé dárky prostě.
2: Různé,
1: mě by právě zajímalo, udělejte to kvůli mně. Jaké různé dárky jste?
2: Jo, jaké, ano, tak jak říkám, různé vánoční dárky to byly, víte. Já jsem, ano, poněvadž já totiž velikonoční věci zase kupuju spíš před velikonoční. S tím já se tady nezdržuju nějak.
1: No, takhle, že jsem si nevybral někoho jinýho. No, to je jedno. No, půjdeme na to jinak.
2: Ano?
1: Pane Lemlíčku, co pak máte tady v tom balíčku, kdybyste to takhle ukázal?
2: No, tady mám dárek pro Karlíka, víte. Až to víte, musím mu taky něco koupit. Je mu 5 let, víte, a ještě věří na Ježíška.
1: Ano, věří na Ježíška, to je úžasné. A co pak mu ten Ježíšek přinese?
2: No, to bude překvapení pro něj. Co myslíte, až ten to uvidí, jakou ten bude mít radost?
1: Ano, až uvidí, co pak?
2: No tady ten dárek, jo. Ten už se těší na Ježíška už od podzimu.
1: Ano, jsou to děti. Všichni se těší, ale prosím vás, v tom je asi nějaké autíčko, že?
2: Ne, autíčko už dostal loni.
1: Aha, loni dostal autíčko, a letos?
2: No letos už žádný auto nedostane. Pojďte, On mi to stejně hned rozbil, kluk, víte.
1: Co tedy ale dostane letos, pane Lemlíčku?
2: No tak dostane dost, dostane hodně. Něco ode mě, něco od manželky, víte, a od syna taky dost dostane hodně.
1: No, prosím vás, ale tady v tom balíčku, ano. Co pak je tady v tom balíčku? No, tady je co?
2: No to je právě, to je dárek ode mě tohle.
1: Pane Lemlíčku, prosím vás, udělejte to kvůli mně. Nechcete to rozbalit, že bychom se přesvědčili, jestli vám zabalili to pravé.
2: Ne, mě to jde, mě jde autobus, já musím jet.
1: Ale takhle se nic nedovím. No. Kdybyste aspoň nám řekl, jestli jste nakoupil v obchodním domě podle vašich představ. Podle představ vašich.
2: Podle představ, myslíte?
1: No.
2: No tak představte si to. No. Kalhoty krásný, pánský, no, víte, konečně, moderní kalhoty konečně. Za 60 korun. A košile nádherná, moderní, víte, za 40 korun. A představte si to rádio japonský, víte, transistorový rádio, takový to dlouhý za 350 korun.
3: Neříkejte, a kde?
2: Ale kde? Nikde. Já vám jenom říkám, představte si to. Co?
3: Bylo,
2: no. Tak já musím jít tak na stranu, pane televizor, na stranu.

0: vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.

No a ještě dneska vám musím říct jednu věc, protože to platí ještě 10 minut, právě teď přesně. Jsou to některé historické události, které jsou spjaty právě s 8. červencem. Tak abychom to stihli, než se rozloučím, tak roku 1844 vypukly před Poříčskou branou v Praze srážky mezi dělníky a vojskem, způsobené nespokojeností se mzdami. Následovaly výtržnosti v centru a útoky na židy a rabování jejich obchodů. Roku 1866 po bitvě u Hradce Králové vjelo do Prahy pruské vojsko. Roku 1876 se na zámku v Zákupech u České Lípy setkali ruský car Alexander II. Nikolájevič a císař František Josef I. No a výsledkem byla dohoda o společném postupu ohledně protitureckého povstání v Bosně a Hercegovině. Roku 1908 nastupuje Rudolf Těsnohlídek do brněnské redakce Lidových novin a je pověřen vedením rubriky Soudní síň. Roku 1497 vyplul Vasco de Gama na první přímou evropskou výpravu do Indie. V roce 1777 se stal Vermont prvním americkým státem, který zrušil otroctví. V roce 1889 vyšlo první číslo novin The Wall Street Journal. V roce 1958 se stala LP deska z broadwayského muzikálu Oklahoma úplně první deskou, která obdržela takzvanou zlatou desku, což je označení, které uděluje Recording Industry Association of America za milion prodaných nosičů. No a v roce 1969 Thor Heyerdahl na svém slámovém voru Ra 2 přistál v Barbadosu, a to po 57 dnech, co vyplul z Maroka. To byl neuvěřitelný čin. Moc rád jsem četl ta povídání o Ra 1 a Ra 2 už jako kluk. Připadalo mi to nevídané a po těch letech se nic nezměnilo. Tak přátelé, přeji vám klidné sny. Zítra dobré probuzení do nového dne, všechno zvládněte a já se na vás budu těšit ve 20 hodin ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje klidné sny.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu. Country Radio. Folkmeny Country Radia.

Zavřeli jsme hospodu, vzali jsme láhe vína, sedli jsme si na schodu, byla nám trochu zima. Zavřeli jsme hospodu a otevřeli srdce, dali jsme nohu přes nohu.

Rovná polovina soutěžících na letošním finále Porty 2026 v Řevnicích získala nějaké to ocenění. Ale samozřejmě, že nesmíme zapomenout i na ty, kteří v uvozovkách jenom postoupili do Řevnic ze základních kol. Tak si je pochopitelně taky dáme. Sananai a Lenostory, Hellraiser, Kankán, Mňau Mňau Band, Hlas hor, ten znáte i z našeho vysílání z pořadu Folkmeny, a Alfa Srnec, Los. Alfa Srnce taky znáte.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte Folk Memy s Milošem Kellerem na Country Radio. Country Radio.

A je tu poslední porce ze 14 finalistů letošní Porty 2026 v Řevnicích. Elka, budu tady krátce, také ji znáte z pořadu Folkmeny, Vášky v tomhle velkém městě a nakonec For Folk Talisman. Skupinu For Folk rovněž znáte z našeho pořadu.

V tomhle trochu zvláštní vydání pořadu Folkmeny jsme si zahráli všechny postupující ze základních kol v soutěži Porta 2026 do Řevnic. Všem patří veliký obdiv. A za týden už letní folková abeceda pořadu Folkmeny.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne, žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne, výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si dáme album živá od Marie Tilšarové a skupiny Kdo jsme my.
2: Country rádio, nejvíc country a českých písniček.
3: Jsem starý Tom Šur z pobřeží, pamětník slavných dob. A sekáč, jak se říkalo, teď už jsem ale trop. Teď jako starý vagabund v

až jedenkrát ho při blafu jeden hráč řácky zved. A tak skončil byl, když psal se rok 49. Až jedenkrát ho při blafu jeden hráč řácky zved. A tak skončil byl, když psal se rok 49. Náš řezník Jacky z New Yorku mýval zlý opice. A vždycky, když byl pod parou, strhla se pranice. Až jednou nalít na kudlu, co vytáhl starý red.

a všichni ti mý parťáci bývali frajeři. Teď už jsem sám a jako stín postávám u dveří. Teď jako starý vagabund obcházím ten

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený. A lidi strachem nezdraví. Sto cizejch zabíječů s pistolem a skotačí. A zákon džungle panuje.

na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý a starý ruce zedřený.

0: rámci ankety 70 let bratři, nyní čerství sousedé, vám chceme představit muže, který i po rozpadu federace zůstal skutečným Čechoslovákem. Je to pan Pišta Chudý. Dobrý večer, pane.
1: Dobrý večer. Prosím vás, pěkně přebírá tento program také bratislavská televize?
0: Ano, je to zařízeno, pane Chudý.
1: Poskávám. I košická televize?
0: I Košice jsou napojeny.
1: Jo, na podkyvánek.
0: Vidíte, že jsem vám nelhal. Pan Pišta Chudý zůstal skutečným Čechoslovákem.
1: No tak můj tatínek se narodil ve Strakonicích a moja mamička vo Vysokých Tatrách.
0: No to je nádherné. S trochou nadsázky bych tedy o vás mohl prohlásit, že jste napůl Jánošík, napůl Švanda Duda.
1: Manželka tvrdí, že od hlavy do pasu jsem Jánošík. Ovšem dole je to spíš Švanda. No, ale hudebně jsem nadaný po obou rodičích, ovládám hru na oba hudební nástroje.
0: Jak na oba nástroje?
1: Tak na dudy hraju jako Jánošík a na fujaru jako Švanda Dudák.
0: Tak opačně by to možná bylo lepší, ale stejně to rozdomilé. Mohl byste nám aspoň naznačit hru na fujaru?
1: No ale rád, ale udělal byste mi ovci?
0: Já ovci, proč?
1: Abych se lépe vcítil do melodie.
0: Chápu, kvůli iluzi. No rád posloužím umění a mohu zůstat na dvou.
1: A běžte na čtyři, udějte si pohodlí.
0: Ne, já už kvůli mikrofonu a potom nerad bych přepadl hlavou do pastvy. Bůh ví, který dobytek se pásl přede mnou.
1: Dobře, až budu potřebovat, mám se.
0: Jsme domluveni. I a. Promiňte, já jsem se zamyslel, já jsem se díval na televizi na duel a jsem těch pronikavých myšlenek ještě plnej. Promiňte, pane.
1: To chápu, ale prosím vás, nedělejte ovci, která si 4 roky bude pohodlně pást v parlamentu, udělejte normální českou ovci, kterou právě teď honějí ve Vysokých Tatrách.
0: Jak si přejete, ano. Au.
1: Zase bebe, au.
0: Jak jste si přál, já jsem dělal českou ovci, kterou právě v Tatrách dohonili.
1: Tak
0: to víte, že se na mě vyřádili.
1: Ano.
0: No nic, cítíte se více Čechem nebo více Slovákem?
1: No tak podle toho, s kým hovořím, že když jsem na Slovensku, tak se cítím více Slovákem, když jsem v Čechách, více Čechem.
0: To je chytré, opačně, asi dneska by to byla sebevražda. A co na Moravě?
1: Tak na Moravě pomlouvám, jak Čechy, tak Slováky.
0: Jak jsem říkal, rovná, milá, upřímná československá povaha, že, pane Chudý? A ovládáte lépe češtinu nebo slovenštinu?
1: Já ovládám oba jazyky perfektně slovem i písmem.
0: To vám skoro závidím a nikdy se nespletete?
1: Ne.
0: Neprolnou se jazyky?
1: Ne. Jo, jedině, když nadávám, tak to se jazyky prolínají. Nejlepší je proto zvolit takové nadávky, které jsou společné pro oba naše národy, ba řekl bych, které tak nějak oba naše národy drží pohromadě.
0: Vy nás snad poučíte, takové nadávky snad existují.
1: No jistě.
0: Já žádnou neznám. Mohl byste nám nějakou jemně, ale opravdu jemně naznačit?
1: No rád. Kurva.
2: Promiňte, pane Chudý, já jsem vás prosil jemně. A vy se na to tady položíte, jak na silnici u Chebu, prosím vás. Zatím já se domnívám, že slušný člověk v Čechách, na Moravě i na Slovensku se obejde bez nadávání.
1: Jo, obejdete, vidět, že nechodíte na úřady, že vám nevrací majetek.
2: No to bohužel ne.

0: Já vám řeknu, taková pěkná nadávka je někdy lepší než špatně vyplněný formulář.
1: Tomu bych i věřil.
2: Takže vám vrací majete?
0: Ano.
2: Gratulujeme. Děkuji. A kde vám ho vrací?
0: Na Slovensku ve Vysokých Tatrách mi vrací Salaš.
2: Dědeček byl Bača?
0: Ne, dědeček byl ze Sudet.
1: Prosím vás, jak získal na Slovensku v Tatrách Sala?
0: Normálně. Jako SS Obersturmbannführer se zúčastnil bojů ve slovenském národním povstání. No, a při té příležitosti získal Salaš.
1: Dobře, ale jakým způsobem?
0: Vyměnili z partizány za ošatku vajíčkový granátu.
1: To je neuvěřitelné.
2: Takže člověče, vy v sobě máte i německou krev.
0: No, freilich. Kdyby je německou, můj druhý dědeček žije v Mukačevu, pane. To je osud. Představte si, tak dědeček byl nejdřív Rakušan, potom byl Maďar, pak byl Čechoslovák, potom Rus, teď je Ukrajinec, a přitom celý život nevytáhl paty z Mukačeva.
2: A volá vám někdy dědeček z Mukačeva?
0: No, volá často morzeovkou o pomoc.
2: Aha, tak. To se ani nemusím ptát, co vám po něm vrátili.
0: Ještě to mám na botě.
2: Pane Chudý, co vy vlastně děláte teď po rozpadu federace?
0: Já jsem založil svaz Československého přátelství.
2: Hezké.
0: Klubovnu pro ústřední výbor SČSP již máme.
2: To vám přeje, jak jste říkal tu zkratku?
0: SČSP.
2: SČSP, to mě něco připomíná. A zkratka zůstala, jenom přátelé se vyměnili. Kde máte tu klubovnu?
0: Na Jižní Moravě ve Vinném sklípku a někteří členové ústředního výboru tam nepřetržitě zasedají.
2: Jistě spěcháte za nimi, nebudu vás zdržovat. Jenom nám prozraďte, jaké vy jste vlastně, u vás je to složité, zvolil občanství.
0: Já nevím, ještě já pořád váhám, ale asi se dám k Němcům.
1: K Němcům, a proč?
0: Mně to připadá nejvýhodnější.
1: To nechápu.
0: Podívejte, jak Češi, tak Slováci jim lezou.
2: To víme, kam jim lezou, to nemusíte nahlas. Děkuji vám, pane Kudy.

0: to vás to vážně relí poslední.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

slogan už v postavíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Vařinu mi krade a skáče po mé posteli.